Maturanti bacha! Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Dobré ráno, ze Skotska.
1: Máš nějakou historku ze Skotska?
0: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Dubaje.
1: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
1: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to

maturanti, bacha! Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Nechce se mi těsnit.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných křupek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz Poex křupky. Tak křupavé.

0: Jenomže druhý den po vašem slavném solárku jsem byl úplně bílý jako stěna.
1: Ale prosím vás, to mi nepovídejte.
0: Já jsem přijel z Kanáru úplně černej, jdu do vašeho solárka a vylezu a jsem úplně bílej.
1: No to určitě. Prosím vás, takovouhle hloupost mi nepovídejte.
0: Prosím vás, tady napad sníh před barákem, já vylezu ven a mě nepozdraví ani soused, protože mě nevidí.
1: No jo, jistě.
0: Protože splývám s přírodou.
1: Prosím vás, nikdo si ještě nikdy nestěžoval a chodí nám to sem technik měřit trubice, takže ty jsou absolutně v pořádku.
0: Čili já jsem první, kdo si stěžuje.
1: Ano.
0: Čili mohl bych dostat nějakou cenu, ne, že jsem první?
1: No to tady nevím, o tom já nerozhoduju.
0: Prosím vás, kdo vám dodává záření?
1: Prosím vás, do toho vám nic není.
0: Do trubice.
1: Trubice nám dodává už x let, pořád stejná firma a nikdy žádné reklamace nebyly.
0: A není to proudem třeba? Kdo vám dodává proud?
1: No proud normálně ze sítě.
0: Čili vy nemáte proud ze zásuvky? No tak to je jasný.
1: Ale to víte, že máme, jak by to mohlo fungovat bez zásuvky?
0: Když si říkáte, že to máte ze sítě.
1: No ze sítě, jasně, ze sítě jde proud do zásuvky a ze zásuvky jde do solárka, ne?
0: A kde jako vzniká ten proud? Jako odkud se jako bere jako?
1: No z elektrárny asi.
0: Z elektrárny.
1: Prosím vás, nezlobte se.
0: Tak kdo ho
1: tam
0: voží?
1: Jsem ráda, že jste mi zavolal. Já tady mám práci.
0: Dobře, já vás nechci zdržovat, jenom mi řekněte, kdo ho tam voží do té elektrárny, ten proud?
1: No, ten si snad vyráběj. Vy si ze mě děláte srandu a já na to opravdu nemám čas.
0: Já vám moc krát děkuju. Zbohem. Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná. Prosím vás, to je pan Martin?
3: U telefonu, dobrý den.
0: Helejte se, já vám volám z mysliveckého spolku plzeňského.
3: No.
0: My jsme se u vás doslechli, že vy jste vynikající střelec.
3: No, střelec jsem, to je pravda.
0: Vy střílíte nějak závodně, nebo?
3: No, zkoušel jsem to i závodně. Jak jste se to dověděli?
0: My právě tady vás máme v záznamech a chtěli jsme se vás zeptat, my totiž máme tady Škodnou v revíru.
3: Aha.
0: A potřebovali jsme právě, abyste nám pomohl.
3: Jo, počkejte, ale já jsem dělal sportovní střelbu, to znamená jako jenom na terče, já jsem vůbec nestřílel jako zvířata, nebo jak to chcete vlastně?
0: No, my tady máme jednoho medvěda, který nám neustále prostě vykrádá myslivnu. Tuhle mi tady zmláčil kamaráda prostě a dělá jako hrozný brejgl, jo. A my víme, že on chodí tady pod Skalinou na diskotéky.
3: Aha, teď já tomu teda moc jako nerozumím. Jako určitě po mně chcete, abych chcel do nějakých zvířat, nebo já teď nechápu, co po mně vlastně chcete.
0: Já bych potřeboval právě, kdybyste přijel s nějakou malorážkou a postředil toho medvěda, aby právě si to vytrpěl za ty zlodějiny.
3: Postřelil? Prosím vás, tohle já nedělám, já se normálně zabývám, nebo zabýval jsem se jenom do papírových terčů, ne do živých terčů. Víte, co to, jaký je rozdíl vůbec?
0: Tam není žádný rozdíl, ne, nebo... jako cíl, ne, nebo?
3: No to není, to je, jako nemůžete přeci jako zvrát zvířata jako cíl, to já jako asi chápu myslivost, chápu, že tam je potřeba nějakým způsobem selektovat ty zvířata v těch lesích, ale my jsme tohle vůbec nedělali nikdy, takže já nevím, jak bych vám mohl pomoct v tuhle chvíli.
0: A nešlo by aspoň, že byste postřelil tady jednu srnu, která, ona právě jsme do sebe byli zamilovaný a ona si mě teďka nevšímá, tak jenom potrestat jí trošku?
3: Prosím vás, vy jste se snad zbláznil, jak jsem vám říkal, nechte se vyšetřit, to není možný opravdu s váma, to jste myslivec, já se vám omlouvám, že jestli vás zdržuju, ale vy mě určitě zdržujete, naschledanou.
0: Tak promiňte, naschledanou. Lovu zdar!

0: Evropa 2.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
2: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných křupek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz Poex křupky. Tak křupavé.

0: 6:00. Zprávy. Evropa 2 a Katka Žijová. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno. Hypotéky jsou nejdražší od ledna 2024. Průměrná sazba hypoték totiž na začátku října podle Hypoindexu stoupla na 5,79%. Kdo se tak v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími, než ti, kdo si půjčku vzali například v březnu. Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají dnes do 14:00 poslední šance oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být i odvoláni. Dnešním dnem také končí možnost osobně požádat na zastupitelském nebo obecním úřadu o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Teď už má slovo Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín zahájila modernizaci vodovodních sítí v celém areálu. Kompletní obnova se týká 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit sítě na dlouhodobý provoz, který se má prodloužit na 80 let. První etapa, která je technicky nejnáročnější, potrvá do roku 2029. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli v Londýně závěrečný zápas probíhajícího srazu už v úvodním dějství, ve kterém si dal vlastní gól Vladimír Coufal a poté dvakrát skóroval kapitán Harry Kane.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D8 je neprůjezdná. Za Ústím směrem z Prahy do Drážďan od 75. kilometru se tvoří kolona. Zdržíte se 20 minut k exitu 80 Libouchec, kde šetří dřívější vážnou nehodu.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je poslední den slunečného babího léta. Přes den se postupně vyjasní a teploty vystoupí, ano, všechno hezky jednou končí. Teploty dnes 18 až 23 stupňů, zítra už čekáme více oblačnosti a začne nám postupné ochlazování.
0: Ano, všechno hezky jednou končí, to znamená noční klid, kdy nikdo nemluvil do vysílání, jenom hráli písničky, to končí. Začíná podzim. Začíná podzim rozhlasového vysílání, což je ranní show. Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Veronica, Europa 2, Europa 2, Stay tuned. Maximum

Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Ranní show začíná. 6:06. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Evropa 2. Tak, Katko, jak se máš? Začala si ve zprávách takovou informací, která nepotěšila. Tedy dnes naposledy babí léto.
1: Jo, tohle, já myslela, já jsem totiž začínala zprávě tím, že hypotéky jsou nejdražší od ledna.
0: Tak to taky teda samozřejmě, to můžeme. Mám tady Miley Cyrus, máme hrát písničku End of the World. Ale tak...
1: Myslíš, že by konec světa nastal zdražením hypoték? To asi ne.
0: Tak postupně, tak ty hypotéky, tak co?
1: No, je to hrozný.
0: Jo?
1: No, tak prostě...
0: Já se v tom moc teda nevyznám.
1: Vy nemáte hypotéku?
0: Máme.
1: No tak vidíš.
0: No je to hrozný.
1: Tak jestli vám skončí fixace, tak to teprve se o tom budeme spolu bavit.
0: Aha. Znamená to...
1: To není výhruška. Počkej, až vám skončí fixace. To je prostě fakt.
0: Počkej, až ti vyrostou děti. Znamená to méně za více?
1: Znamená to více za stejně.
0: Jo, takhle.
1: Platíš více peněz za furt stejný dluh.
0: No. A proč to ty lidi takhle chtějí? Ty banky, myslím.
1: Protože
0: je to mě zajímá.
1: Prostě jsou nenažraný.
0: Takhle jsi to řekla přímo.
1: Já nikoho v bance neznám, takže si klidně takhle můžu...
0: Banky jsou nenažrané. No zase na druhou stranu, kdo by nebyl?
1: Jako když máš tu moc?
0: Když máš ty klienty, jo, a jsou ti věrní.
1: Jsou ti zavázaní a vlastně...
0: Jsou ti zavázaní, že... Jsi jim půjčil. To je dobrý zase. Jo? Ono zase jako, víš jak, se ti někdo půjčí. Vem si, jak lidi o tom sněží, že ti někdo půjčí. Jak říká klasik, to se nám to žije, když nám lidi půjčujou.
1: Přesně. Jo. To se nám to hoduje. Katka Říhová.
0: To se nám to hoduje. A pak samozřejmě... Show Evropy 2. Dobře, tak jenom pro mě, který tomu nerozumí, ty splátky, nebo respektive ta procenta, jsou teďka nějaká extrémní, jo? Jo.
1: Jakoby jo.
0: Je to double?
1: Ne.
0: Double ne, tak dobrý ještě.

0: Miley Cyrus. Katka tomu rozumí, prý si říká teďka nějak jinak.
1: No jo, změnila si jméno na Miley.
0: Miley, takže my vlastně
1: Just
0: jsme,
1: Miley.
0: My jsme prostě teďka jako klasicky tady zakonzervovaný a budeme říkat jí Miley Cyrus.
1: Asi jo, po staru.
0: No nikdy to tak je, ten člověk si chce změnit jméno. Vem si třeba...
1: Kanye West, to je dobrý příklad.
0: Říkej.
1: No tak on se dal přes dívku je, mám pocit.
0: No je, a to nikdy... A to prostě... Tak Evropa to nějak nereflektovala vůbec.
1: No ne, ale tak jako to je prostě hrozný.
0: Kdysi, když jsem byl já mladý, tak byl zpěvák, který se jmenoval Prince. Jo? Purple Rain.
1: Jistě.
0: Víme. A ten taky nebyl spokojený s tím Supermanem Prince a začal blbnout. A já už to nepamatuju, ten, tu genezi, ale vím, že vystřídal asi tři další jména.
1: No to nemyslíš vážně.
0: To nevíš?
1: Ne. No, on se jmenuje Prince, jakože jaký už lepší pseudonym nebo jméno si můžeš vybrat.
0: Přesně, ale no, on to jako zabalil, on nechtěl být Prince. Takže on byl potom artist.
1: Jako jenom artist, jo.
0: To si nechytila,
1: ne,
0: to jsem
1: to
0: fakt
1: nevím.
0: Tak starý už. A pozor, to není všechno, pak tam bylo as known as, pak to bylo nějak jako něco as known as, jakože dříve známe, jako, nemohla by se podívat do
1: je
0: AI.
1: Dobře.
0: Nebo do, takhle, podívej se do vyhledávače.
1: Jak se vyvíjela jména
0: no, to bylo...
1: zpěváka Prince.
0: Tak a poenta je, že mu stejně všichni říkali pořád Prince. Martin to ví, Martin, neříkej. Martine, dobré ráno, hezky voníš, teďka Martin ke mně přišel, to bylo, když někdo vylez ze sprchy.
1: Martin totiž, ten dobré se každé ráno sprchuje, to na se, rozdíl třeba od nás.
0: To se, já se taky sprchu,
1: jo,
0: ale...
1: Tak na rozdíl ode mě.
0: Ale nemám, ale prostě už nemám Old Spice, to už prostě, víš, to už, tahle ta vůně mládí. Martine, dobré ráno, tak říkej.
2: Dobré ráno, tak rodné jméno, jasně, symbol lásky, nevyslovitelné.
0: Symbol! Symbol si říkal, ano, a dělal takový ten symbol, měl takový
1: já
0: ten...
1: Já to já vím, to má moje kamarádka vytetovaný, ten jeho symbol.
0: Ten symbol, tak už našla jsi to?
1: Tak rodina mu říkala Skipper, to měl, to byla jeho první přezdívka, ale...
0: Neříkej to tak jako unaveně, ty už jako to říká nějakého, no tak, že...
1: Jamie Star, to byla jeho tajná přezdívka a pseudonym, Alexander Nevermind...
2: Taky Christopher.
1: Tak pak si říkal Christopher.
0: Tak to třeba vůbec nevím.
1: Pak si říkal Kamil a Joe Coco.
0: To nemyslíš vážně.
2: Přesně tak.
0: To jsem třeba vůbec nevěděl. A dál?
2: To už je všechno.
1: To tě je málo? To je tě málo? Tady těch pět přezdívek?
0: Dobře, to já nechci řešit. Já chci řešit toho symbola a toho artista. To tam je?
2: Jo, the artist formerly known as Prince. Zkrátka T-A-F-K-A-P, případně jen the artist. Tak mu přezdívala média, protože znak se nedal vyslovit.
0: Nedal se vyslovit, no. A ten symbol?
2: Symbol lásky, nevyslovitelný znak kombinující mužský a ženský symbol. No. V roce 1933 si změnil jméno na tento znak jo, na protest ano. Proti svému sporu s vydavatelstvím tak. Warner Bros., které vlastnilo práva k jeho jménu Prince.
0: Takhle to
1: jo,
0: bylo.
1: Takhle, tak oni vlastnili to... práva jsme... na jeho jméno.
0: Ale on si změnil jméno, to je docela vychytaný. On si změnil jméno na znak, který nejde vyslovit. Mm. Takže vlastně, když třeba moderátor ho chtěl uvést, tak udělal. No a teď je tady... je tady... A Purple Rain.

0: tak to byl princ. Navždy princ. Navíc princ ve své době vlastně byl souputník Michaela Jacksona a to byl zase král. Takže to měli jako tu monarchii komplet. Navíc oba byli takový, jako pojďme si říct, dost jiní. Michael Jackson, ten byl jakože ve smíru, že jo? A druhý mimozemšťan, princ.
1: Řekněme výjimečný.
0: Omlouvám se všem kytaristům, kteří si vychutnávají solo a já jim do toho mluvím.
1: Hrajeme... A že jich tam je.
0: Co?
1: No těch posluchačů.
0: Soul. A těch solo, těch solo. No.
1: Těch kytaristů.
0: Kolik nás poslouchá kytaristů třeba teďka?
1: To mě taky zajímalo. Ale, jakoby ty... fakt, ale fakt jako dobrých kytaristů.
0: Dobrých kytaristů, se kterýma by Katka mohla spát.
1: Jo.
0: Kolik nás takových poslouchá? A je tady první. Je tady první tvůj budoucí bejvalej. Halo, dobré ráno.
2: Halo, dobré ráno. Dobré.
1: Ráda tě poznávám.
2: Tady je Hanka z Hradce.
0: Hanko,
2: zdravím vás.
0: Nevím, jestli prostě...
2: Kytarista nejsem, ale poslouchám vás hrozně ráda. Přeju vám krásný den.
0: A to je všechno?
2: No, chtěla jsem vás
1: přeštět,
2: chtěla jsem to zkusit.
0: No jo, ale my scháníme kytaristu pro Katku.
2: Kytaristu pro... Tak leda, že bych syn hraje na kytaru, ale...
0: Syn, no a je to tady,
2: je to tady,
0: co má, záleží, co máš ráda.
1: No právě, mě by zajímalo, jestli hraje na elektrickou kytaru a jestli jakoby zvládne nějaký solo.
0: Jestli, jaký má prstoklad, zajímá Katku.
2: Ježíš, tak za tomhle tak dobrá nejsem, elektrickou kytaru nemá. Ale nemá. Myslím si, že nedávno, jak bylo v Českých Budějovicích, jste měli koncert.
1: Ano.
0: Ano.
2: Tak myslím, že by s váma jako...
0: Dokázal zahrát. Dobře, a důležitá věc je, jako má práci na hmatníku, jo, jestli prostě má ty, jestli pracuje dobře s hlavou kytary, jestli pracuje dobře s hlavou.
2: To by lhala, nevím vůbec pořádně, o čem se bavíte.
0: My se bavíme
1: o ozvučném otvoru.
0: O ozvučném otvoru vlastně já vám to řeknu, prostě dva moderátoři dělají takové sexistické narážky na to, jestli váš syn je dobrý milenec.
2: Ano. Tak to byste se museli asi zeptat.
0: A co byste řekla takhle? Myslíte, že jo?
2: Tak nevím to.
0: A kolik mu je třeba?
2: 23 mu bude.
0: 23,
1: já jsem se bál, že řekne 12.
0: Já jsem se taky bál. Ale ona by to by reagovala paní jinak. Takže 20 a jmenuje se budoucí bejvalej Katky teda? Jak se jmenuje?
2: Lukáš.
0: Lukáš, to je dobrý.
2: Lukáš.
0: A má nějaký umělecký jméno třeba?
2: Ne. Jo, měli vlastně, protože oni hráli, protože má bezvadnou partu ve Svinarech, u Hradce Králové a jeden tatínek a tuším tři kluci a říkali si trosky, nechávala
0: trosky.
2: Si jim dělat strejčka a
0: trosky.
2: Říkají si trosky.
0: A to je
2: Bobka
0: super.
2: Se sejdou a zahrajou si.
0: To je správný rockerský jméno.
1: Jo.
0: Chodíš prostě s troskou.
1: To chceš.
0: Rozervaný prostě frajer.
1: To bych princ. Připadala bych si jak ta kartny.
0: No, a je to takový hezky český, jako venku mají prostě prince, krále a my máme trosky.
1: Dobrý.
0: Děkujeme moc krát, mějte se krásně, papa, naschledanou, pozdravujte Lukáše.
2: Ahoj.
0: Pod náma stále princ a Purple Rain a já využiju ještě tady do zvuky, zeptám se na to počasí, protože... Pokud hrajeme déšť, tak jak jsme mluvili o tom, co bylo na úvod, mluvila se o tom, že poslední letní den, já přišel ještě stále v krátkém rukávu. Dobře jsem udělal.
1: Udělal si dobře.
0: Ale?
1: Ale je to naposled. Dneska nám končí babí léto, dneska naposledy sluníčko, zítra už. Nevím, jestli bude úplně purple, ale bude rain.
0: Bude rain už, jo, October rain. Tak přátelé, ranní show začala, 23 minut je za námi a za hodinu přijdou Stardance. Tanečníci. Začíná v sobotu Stardance, budeme mít tady celou partu, celou ne, ale bude tady dost, jako psů. Takže vydržte ranní show dneska opět. Nebude stát za to. Ne, chtěl jsem to změnit.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Hledáte inspiraci na Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním Bez sportu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
14: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
15: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert.
17: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se

Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?

0: Ranní show na Evropě 2. 6 hodin, 31 minut. Nevím, jestli to mám prozrazovat, ale možná jo. To, co hraje pod náma, je soundtrack z Rainmana. Dustin Hoffman, Tom Cruise. To je jenom takový úvod. A teď předávám slovo Katce.
1: Já jsem totiž včera zažila něco, co s tím úzce souvisí.
0: S Rainmanem?
1: Asi jo.
0: Jakože bude Rain?
1: Ne. Takhle, byla jsem nakupovat, byla jsem v Globusu a přiblížila se 15. hodina, bylo se 14.58 a najednou se z repráku ozvalo: vážení zákazníci, za malý okamžik přepínáme náš obchod do módu pro autisty, připravte se.
0: Co?
1: No, zhasnou se světla a vypne se hudba.
0: Aha.
1: Aby, já jsem to pochopila z toho tak, že oni chtějí přizpůsobit to prostředí nákupní lidem, kterým nedělá dobře právě takovej ten schon toho obchoďáku.
0: Aha.
1: A normálně se to stalo a bylo to teda, já teda nemám poruchu autistického spektra, ale i pro mě to bylo strašně příjemný. Světla se stlumila a opravdu přestala hrát hudba. Všichni se jako zpomalili.
0: Jako takhle, jo?
1: No, jako úplně. A nemůžeš nechávat ticho v éteru.
0: Proč?
1: Protože se zapne záloha. Ale no, fakt.
0: I to bych nutně potřeba zálohu. Ono je 7. teprve. Bych nutně.

0: potřeboval, aby se spustila záloha. No. Do 15. daleko. No, to je zajímavý.
1: No vlastně mi to přišlo jako dobrý nápad za prvé. Ušetří spoustu jako energie, jako ten obchod,
0: jako,
1: že jo.
0: Jakože zhaslo celý to centrum, takže asi nesvítilo.
1: No, jako světla se stlumila. To zase podle mě, to už by zase byla pozvánka pro zloděje, kdyby se úplně zhaslo, jo. Ale světla byla stlumená a nehrála ta hudba a říkám ti, že všichni se zpomalili, jak normálně v tom obchodě prostě jdeš, jsi takový strašně zrychlený, teď hraje ta hudba, aby tě jako podpořila asi v tom rychlém rozhodování nákupním.
0: Ano, ano.
1: Tak zase ty lidi se zpomalili a podle mě taky to jako musí mít nějaký vliv na to nakupování.
0: No, já teda rozhodně poruchu autistického spektra mám teda. Mm-hmm. Takže mně by se to možná taky líbilo.
1: No, tak se zajdi do Globusu ve 3 odpoledne.
0: A to je jako, na nějakou dobu nebo už navždy?
1: Je to na hodinu. Od 3 do 4.
0: No ale tak jako pozor. To podle mě není dobrý rozhodnutí, protože někdy je důležitější ten trend než ta událost. To znamená, jasně, hodinu je to pro autisty super, ale ten přechod naspátek. Pro ně může být takovej šok, že by bylo možná lepší, kdyby to vůbec nezapínali. Nejhorší je, když ti něco daj a pak ti to seberou. To je jako vyzkoušená emoce. Když to nemáš celou dobu, prostě víš, že v Globusu nebo kdekoliv je to prostě blbý, tak jako nějak s tím žiješ. Ale když ti někdo něco dá, třeba svobodu, a pak ti seberou. Když už rovnou rosteš ve zřízení, kde není, tak jako pohoda.
1: Takže vlastně třeba žít celý život jako boháč a potom schudnout je nejhorší a je mnohem lepší žít jako nuzák, jo?
0: No a ne.
1: Já nevím.
0: Když o všechno přijdeš, jo. Každopádně jsem chtěl říct, že
1: já bych se to teda radši aspoň vyzkoušela, kdybych si mohla vybrat.
0: Ne, věř mi, že ne. To tak jenom vypadá. Věř mi, že nechtěla. To tak jenom vypadá. Představ si, kdyby si zjistila teďka, jo, jaký to je hezký se milovat s mužem, jo. Teďka, jak žiješ teď ten život, tak vypadáš celkem šťastně. Aha. Teď si představ, kdyby si zjistila, že existuje sex.
1: Aha.
0: Jo.
1: A že tě to může i bavit.
0: Tak. Takhle, že tě to takhle může i bavit. Teď by si, zdánlivě bys to chtěla, ne? No a teď si představ, že bych ti to potom za rok sebral a zase by to bylo jako teď. Bys se zblázila. A poslední věc, kterou chci říct, že dneska, to je teda náhoda, jak jsi mluvil o tom, o té poruše autistického centra, tak dneska je středa.
1: Ano.
0: A dneska večer je na České televizi určitě další díl toho pořadu, kde ty autisti jsou ty moderátoři.
1: Jo, jo, jo, jo,
0: nevím, kdo je tam dneska host, Martin se může podívat, ale dneska po 8 hodině bude určitě další díl ve středu.
1: A ty už tam byl?
0: Já jsem byl
1: tvůj díl už byl.
0: Já jsem byl v druhém díle.
1: Jo.
0: Byla Aňa Geiserová, pak jsem byl já a pak byli další lidi. Čekáme na to, kdo bude dneska.
1: Jo, jo, jo. Já jsem viděla teda na Instagramu ukázky s Aňou Geislerovou, tak nevím, jestli to byl teaser na dnešní díl, anebo to byla asi spíš sestřih z minula, že
0: Aňa byla první dokonce, už dávno, už strašně dávno. Kdo je dneska? Haló?
2: Ahoj.
0: Ahoj, říkej.
2: Ahoj, jenom jak jsi říkal o těch autistech a o tom, že někomu něco sebereš, to jsem tak...
0: No.
2: Že týpek potká Gina... co by si přál.
0: Počkej, ještě jednou to řekni, prosím tě. Týpek potká Gina.
2: Gina a ten mu říká, že mu splní jedno přání a co by si přál. Tak týpek se zamyslí a říká, chtěl bych, aby všichni na světě, co jsou slepí, viděli na hodinu a pak si to mohli předplácet mě za 500 korun na měsíc.
1: Je strašně přísný.
0: Tak tam zavolá prostě frajer a říká nám vtipy, to je neuvěřitelný.
1: Ale jaký vtip ještě?
0: Ale takovýhle si dal.
2: Tak krutý, vej.
0: To je docela dobrý.
1: Ale hodí se to velmi, jako to se teda...
0: Jakože, aby na hodinu viděli a pak si to u mě předpláceli za 500 korun, jo?
2: Na měsíc, no.
0: Na měsíc. Tak to jsme vyřešili, jedna věc. Dneska v tom pořadu bude kdo, Martine? Čekej.
3: No. Bude tam Josef Maršálek.
0: Dneska tam je Josef
3: kuchař, nebo cukrář.
0: Dneska tam je Josef Maršálek. A já poslední věc, kterou řeknu, že ta akce, kde jsi byla, je moc hezká. Prostě Globus je místo, kde svět je ještě v pořádku. To jsem chtěl říct. Leoš Mareš, Katka Říhová. Raní

0: Imagine Dragons, Eyes Closed, ranní show Evropa 2. A já jsem zachytil jednu věc ve zprávách. Zjistil jsem, že budou asi, podle toho teda, co jsi říkala, asi teď nějak volby.
1: Ty jsi mimoň.
0: Budou volby.
1: Jako budou volby, ale já nechápu, jak to můžeš nevědět. To je pouza? Nebo jakoby se tomu vědomně vyhýbáš, nebo o co jde?
0: Pouza. To je celá dobrá otázka, jestli to je pouza. Asi trochu pouza to je. Mm-hmm. Samozřejmě já vím, jako, že jsou nějaký volby. To, že jsou tenhle ten víkend, jsem tak nějak jako zachytil někde úplně jako na...
1: Promiň, ale ty projíždíš Prahou každý den. Ty jsi nevšiml těch obličejů, co na tebe pořád vyskakují.
0: Ale oni jsou tam tak moc, že tomu se říká, to je termín.
1: Vizuální smog.
0: Ne, tomu se říká nějaká parciální slepota.
1: Aha.
0: Že lidi si vytvoří, imunost, jak jsem říkal?
1: Rezistenci.
0: No, jakože to nevnímají jako vůbec.
1: No.
0: Ne, imunní, že jsi imunní.
1: No.
0: Třeba, že je reklama na něco.
1: Jo.
0: A tvůj mozek
1: vypne.
0: Už má to jako tak přečtený a kdykoliv je ta zmínka o tom, tak to vůbec nevnímá.
1: To jsem si všimla, že vždycky, když jakoby třeba doma něco říkám, takže jakoby tento jev existuje.
0: No. Takže vlastně ty vidíš nějaký billboardy a když to máš nastavený, tak vůbec to nevnímáš. Jako jasně.
1: Ani toho portlíka si nevšim, jak vyskakuje ze všech billboardů.
0: Tak to člověče teď opravdu nevím. To je ten tyrkysovej?
1: Jo.
0: Tak já nevím, že se jmenuje portlík, ale znám tu barvu, že mě se líbí ta barva, že to je Tiffany, že jo?
1: No.
0: On si ukradl Tiffany barvu.
1: No, ale že ani nevíš, za jakou stranu vlastně on kandiduje.
0: To nevím. No. Za Tiffany?
1: Je to strana Tiffany.
0: Za koho?
1: No, spolu.
0: Víš, tak to vůbec nevím, že je strana spolu. Je jo?
1: No, tak je to takovej, jakoby...
0: A to bylo nedřív, ne, to spolu?
1: No to bylo a to pořád je.
0: To pořád je.
1: Ale já teda, ježišmarja, nevím vlastně, ale
0: nevím.
1: Tak nějak to je.
0: No nicméně jsou volby, ty jsi říkala, že jsou nějaký volby.
1: Ano, jsou volby.
0: No a já samozřejmě to vím, třeba z takových blbostí, nebo tu informaci mám, že ty jsi třeba poslala včera jako do skupiny ranní show na WhatsApp.
1: Jednu kandidátku.
0: Ne, jednu kandidátku a to je vlastně, to bylo na Instagramu někoho jiného, jsem zjistil.
1: Ano.
0: A ty si to screenshotla.
1: Já jsem to ukradla.
0: A je to nějaká kandidátka komunistické strany.
1: Ano.
0: Tak jestli bys to mohla říct do vysílání.
1: Dobře, tak já to najdu, je to veselé.
0: Veselé, to nekomentuj to, že to je veselé, je to normální, to není humor.
1: Je to pravda,
0: to je reálná kandidátka.
1: Dobře, takže komunistická strana Čech a Moravy, vylosované číslo 8, kandidátka. První místo Jiří Hájek, 77 let, revizor. Pak tady máme pana Viktora, ekonoma, pana Jaroslava, právníka. Další místo Helena Michaela Březinová, 74 let, revizorka. Deváté místo kandidátky Jiří Bečvář, 80 let, revizor. Na dalším místě kandidátky je Nadežda Zlatníková, 81 let. A povolání, jo, revizorka.
0: Mají 4 revizory na jedné kandidáce.
1: Je to tak.
0: Ale hezký. A Gogol tam je taky.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: A zadní jsou...
4: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B. Pro pocit dokonale čistých zubů.
5: Žádné stopy, žádní svědci, jen prázdné pytlíky. Vyšetřování ukázalo jediné. Každý rok zmizí v Česku miliony tun oříšků v čokoládě. Všechny cesty vedou do Velkého Meziříčí. Oříšky, mandle, brusinky. Obalíme ty nejlepší oříšky do nejchutnější čokolády. www.poex.cz. Tak si krupni.
6: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
8: Nestíháš? pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea. Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
3: Tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
4: 30.9. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Pluhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
12: Veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
13: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
14: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
15: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
16: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce.
17: V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: 6.50, posloucháte ranní show na Evropě 2, po 7. hodině přijdou soutěžící ze Stardance. Možná si říkáte, teď Stardance, co Stardance, teď teďka jsou zrádci a superstar, jaká Stardance. Ano, ještě se přidá do party Stardance.
1: Aby toho nebylo málo.
0: Přesně, Nova má superstar, Prima má zrádce, Česká přichází se svým želízkem, které bude hodně žhavé, asi jako každý rok. Začínají v sobotu, mm-hmm. Takže to je rozdělený. Středa superstar, sobota Stardance a neděle zrádci. Mm-hmm. Samozřejmě lidi, co mají OnePlay, tak jedou superstar už v úterý.
1: Ano,
0: třeba
1: ano,
0: ty.
1: To jsme my.
0: Včera jsi to viděla?
1: Včera jsem to viděla, ale skoro celý. Já jakoby chodím spát prostě o trošku dřív.
0: Ano.
1: Takže já vždycky zvládnu tak 2/3 pořadu, ale pak mám strašně příjemnou středu. To je vlastně můj nejoblíbenější televizní den.
0: To je dneska,
1: protože přijdu domů a dáme si podvečer do koukání superstar.
0: Ano.
1: A plynule navážeme na zrádce.
0: Ano, zrádci jsou takzvaně dříve na primácký platformě už ve středu, takže nemusíte čekat na neděli, to asi víte. A teď ta Česká televize přichází s tím přímákem Stardance. Mě by zajímalo, kdy si jde ten přímej přenos Stardance. Jo? Mm. Který den si ho jde už pustit na nějaký platformě České televize dříve? Jo?
1: No, mohl by to koupit Netflix třeba.
0: Takhle, prostě v sobotu začíná Stardance, ale to je normálně na český, jinak už v pátek je to na aplikaci Česká televize.
2: Leo Šmareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
0: A když jsme u toho Netflixu, tak Katka má nějakou novinku.
1: Ano, ano.
0: Vydržte. Novinka na Netflixu, nějaká dobrá.

0: 6.55, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: A máme vynikající zprávu z Netflixového prostředí. Totiž Netflix už pouze nestreamuje seriály a filmy,
0: ano,
1: ale nabízí i společenské hry.
0: To, ne.
1: No. A to už to dokonce trvá pár let. Dobrý je, že přichází na tuhle platformu česká hra, ty máš moc rád, a jmenuje se Krycí jména.
0: To nemyslíš vážně.
1: Ano. Bude se to jmenovat Code Names Party, tedy jedna z nejpopulárnějších českých deskovek.
0: No.
1: Bude patřit mezi přibližně 20 prvních dostupných titulů, které se v herní části Netflixové služby objeví. Blbý je, že na českém trhu zatím nebude. Oni to zkouší ve vybraných zemích, takže třeba v Německu si prostě budou moct hrát Krycí jména.
0: Ale jak se to jako hraje?
1: No, ty se připojíš přes nějaký QR kód, no, si to naskenuješ a potom prostě přes mobil na té platformě se objeví prostě ta deskovka, tak jak ji znáš, a hraješ ji s kamarádama doma.
0: Online ale.
1: Jo. No.
0: Takže ty soupeři nejsou s tebou v obýváku, jsou jinde.
1: No, já si myslím, že to může být tak i tak. Vlastně nevím, ono to v Česku není, ale jako je to krásný, no.
0: Jo.
1: No. Tak Netflix se prostě kromě streamování filmů a seriálů věnuje právě vývoji a vydávání vlastních i cizích her. Tato teda je vlastně cizí, že jo, česká. A v poslední době se zaměřuje na hry, které mohou skupiny přátel nebo rodiny hrát společně u televize. Aby to nebylo jenom prostě pasivní koukání na něco.
0: Je mi to jasný. Třeba se tam jednou objeví i flaška.
1: No tak to bychom chtěli, ale...
0: Flaška. A teď je otázka, jestli to bude nějak kontrolovat ten Netflix, jestli se fakt slíkla.
1: Jestli jsi se opravdu políbil.
0: Ty máš líbací a slíkací.
1: No, počkej, my jsme vždycky hráli líbací flašku.
0: A dá se hrát přes Netflix líbací flaška? Jestli to jako bude točit ta flaška, ona se někde jakoby zastaví. A teď máš třeba nějaký spoluhráče z Bahrajnu, mm-hmm, oni se teď budou slíkat. To je divný, že jo, to náboženství, tam prostě ten nepříjemný.
1: A musíš se u toho natáčet, ale ještě.
0: Kdyby si hrála flašku s lidma ze Saudské Arábie třeba.
1: No.
0: Rozumíš, jo, nebo z toho, nebo z nějaký další.
1: Tak to by se zase mohlo propojit s nějakou další jako službou, třeba s OnlyFans a rovno by se to streamovalo, víš.
0: Ty jsi chtěla říct něco jiného?
1: Ne, že jsem chtěla říct, že to můžeme vyzkoušet tu flašku, že budeme mít v neděli rodinnou oslavu, že naše dcera oslavila druhé narozeniny,
0: jo, jo, jo,
1: a že přijedou všechny babičky, dědové a strejdové,
0: jo, jo,
1: takže bychom to možná mohli probnout.
0: Jo. Dobře, já nevím, jak mám teďka říct, jestli máte vyzkoušet kamenný tváře, ale radši ne.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ani letos vás nenechá.

0: Snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a souslech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropoli Zličín.
5: 9. října v 9 hodin otevíráme novou prodejnu iStores Apple Premium Partner v galerii Harfa v Praze. A jen v tento den pro vás máme special nabídku. MacBook Neo 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října iStores galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
6: Ten nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
9: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Navokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
8: Všechna auta na jednom místě.
9: Autocentrum Navokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
10: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 7 hodin 6 minut. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, Češi jezdí tankovat do Polska. Zatímco u nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne kolem 45 korun a nafta 47, v sousedním Polsku jsou pohonné hmoty po víkendovém zavedení vládního opatření výrazně levnější. Češi z příhraničí si toho všimli a berou tamní pumpy útokem. Na jedné nádrži totiž ušetří i několik set korun. V Praze dnes začíná Design Block, festival designu a módy se stovkami vystavujících, potrvá do neděle 11. října. Hlavními místy letošního 28. ročníku Design Blocku jsou jízdárna Pražského hradu, Veletržní palác, Průmyslový palác na výstavišti a Umělecko-průmyslové muzeum. Teď má slovo Zuzka.
2: Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion. Vznikl na místě původního stadionu, který byl ve špatném stavu a stavbaři ho loni zbourali. Stavba nového stadionu trvala rok, bude sloužit sportovcům a také veřejnosti. Konečné náklady ještě nejsou známé. Rozpočtový rámec na nový stadion schválený zastupitelstvem je ale téměř 447 milionů korun. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Legendární britská rocková skupina Deep Purple, která začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století a největší úspěchy sklízela v 70. letech, dnes zahraje v pražské O2 aréně. Kapela, která zásadně ovlivnila vývoj hard rocku a proslavila se hity jako Smoke on the Water nebo Highway Star, nabídne průřez svou tvorbou napříč dekádami.
0: Hustý. Řekni, co jsi říkala před hodinou.
1: Nechci to
0: říkat. Řekni to, ale já si myslím, že nejseš sama v tom, říkej. Katku to překvapilo, že Deep Purple hrajou dneska v O2 aréně.
1: A říkala jsem, že mě překvapilo nejen to, že stále hrají, ale vlastně i to, že ještě jakoby jsou mezi tady náma.
0: Katka říká.
1: Se hrozně zví.
0: Počkej, Deep Purple dneska hrajou v O2 aréně? Já jsem nevěděla, ani jsou ještě naživu, tyjo. A já si myslím, že na to vlastně není špatnýho. Tak jakože...
1: No protože to je taková legenda z těch sedmdesátek. Pustý.
0: Jako kdyby tady byl Led Zeppelin třeba.
1: No. Jo. Nebo Nirvana.
0: Nebo Beatles.
1: No.
0: Nebo Elvis. Takže dneska Deep Purple.

0: Deep Purple v ranní show na Evropě 2 dneska večer O2 Arena. To tak jedeš kolem arény a najednou vidíš ty lidi, co jdou na koncert.
1: Já myslím, že je poznáš i v metru.

0: neděli jsem jel kolem rock opery a tam byla nějaká metalová kapela, víš, se chodili odsvokovaný lidi. Poznáš, vysoký boty.
1: Dneska podobný.

0: A my jdeme na dopravu. Doprava.
1: D8 před Prahou z Ústí hlásí kolonu od 10. kilometru na 20 minut. Je to kvůli nehodě na 5. a 5. kilometru. Na D1 počítejte s kolonou od 7. kilometru. Je to kvůli nehodě na 4. a 5. kilometru. Kolona stále narůstá a zdržení na D5 z Plzně do Prahy od 7. kilometru na půl hodiny.
2: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je poslední den slunečného babího léta. Přes den se postupně vyjasní a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Zítra už čekáme více oblačnosti a začne postupné ochlazování. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje středeční ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
0: A také, jak si říct, finalisty Stardance. Jsou to finalisté, ale jako aby to nemělo ten nádech, že někam postoupili, ale jeho prošli castingy. Prostě máme páry v nové řadě Stardance. Je jich 10, ne všichni přijdou, ale něco tady bude. Ono taky, jako kdyby tady byli všichni.
1: No. To by nešlo.
0: A taky, jakože ten rozhovor bych asi nedokázal vést. Co pak jsem Eben? Jste blázni? Europa, stay tuned.

Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: 17:17, přátelé, posloucháte ranní show na Evropě 2, ale pozor, středa, jo? Středa, jo.
1: Co pak?
0: Včera jsem byl v kině na...
1: Ne.
0: Jo. Chtěl jsem strašně vidět toho Digra.
1: Jo, toho novýho Toma Cruise. Ty jsi mi o tom vyprávěl.
0: No já vlastně vůbec nevěděl, co si o tom mám myslet. A protože jak svět jede ve zkratce, tak já jsem o tom filmu poprvé nějak si získal nějakou informaci na Super Bowlu, kde oni měli obrovskou reklamu, to bylo v únoru. A celý ten příběh mě přijde zajímavý, že frajer, který utratil miliony dolarů za to, aby ve 63 vypadal na 40.
1: Ano.
0: Jo. Teďka utrácí další miliony dolarů za masky, aby vypadal jako na 60 zpátky.
1: Jo. To je vlastně jako kvůli roli, ale.
0: No, a to je absurdní situace, že jo. Kdyby vlastně neinvestoval v té minulosti za ty plastiky, tak vlastně se na tu současnou roli nemusel vůbec maskovat, jestli mi rozumíš.
1: Hodil by se tam víc.
0: Nehodil by se tam víc, nepřijde ti to vtipný.
1: No jako přijde, ale já se to nedovedu zatím jako vybavit, jakou on hraje roli, nebo potřebuje vypadat jakoby hůř,
0: než vypadá. On je tam jako postarší chlapík, ale já vlastně nemůžu spoilovat.
1: Tak spoiluj,
0: to
1: my
0: nejde.
1: Na to stejně nepůjdem.
0: No a to chci právě říct, že teďka světem jedou zprávy o tom, že to je největší propadák Toma Cruise v historii.
1: Aha.
0: Ale fascinující na tom je to, že ta zpráva o tom, že to je největší propadák jako v jeho historii, přišla den před tím, než ten film vstoupil do kin. Jaký je svět a obecně společnost se vším rychle hotová. Je to vlastně fascinující. On má za sebou teďka první víkend, ten nedopad dobře, údajně v Americe utržil 7 milionů dolarů jenom. Je teda fakt, že když to začalo, tak jsem říkal, aha.
1: A o čem to je, nebo nalaď nás?
0: To se nedá právě říct, protože já bych to musel samozřejmě, já bych musel udělat spoilery.
1: A tak jenom aspoň o čem to je, ne?
0: Cokoliv řeknu, bude zavádějící.
1: Ale prosím tě, tak něco si přečtu na ČSFD, jakože něco
0: tak
1: tam
0: si,
1: napsali,
0: tak
1: schválně, ne?
0: Tak si přečti něco na ČSFD.
1: Co tam napsali,
0: tak
1: Digger,
0: napiš,
1: jo?
0: Napiš, Digger. Byli lidi docela, asi 17 tam bylo, 10. Digger. Tom Cruise. 250 milionů dolarů.
1: Píšou, že to je komedie i drama.
0: Tak, 250 milionů dolarů rozpočet, tržby, poslouchej, 7 zatím, jo? Ale to je teďka už, jo? Ale ty zprávy o tom, že to je největší propadák, byly už před tím, než to odstartovalo.
1: Hele,
0: je to fascinující, ale
1: je
0: ne.
1: To fascinující, ale i z toho ohledu, že víme, že lidi na ČSFD jsou jakoby velmi přísní v hodnocení.
0: No.
1: A tenhle film má 78% a je červený, jo?
0: Tedy takže, hodně.
1: Což je fakt jako hodně.
0: No, ale 7 milionů dolarů. Čau.
1: Blbá reklama asi, ale...
0: Blbá reklama, nevím. Oni jako marketing nepocenili. Oni do toho nasypali prostě strašně peněz, ne, ale nikdo nechtěl vidět jako divnýho Toma Cruise.
1: Ne, blbá reklama to, že někdo o tom den před uvedením do kina řekne, že to je propadák. Já bych na to potom nešla.
0: Je to fascinující, ale jak vlastně může tvojí celoživotní práci, protože to je práce třeba na 5, možná 10 let, jak to může zničit jako pár okamžiků někdy během marketingu. No byl jsem na tom, nevím, jestli mám prozradit, co se stalo.
1: Tak já přečnu tu anotaci, jo?
0: Tak jo.
1: Film sleduje nejmocnějšího muže světa, který se vydává na zoufalou cestu s jediným cílem. Přesvědčit ostatní, že právě on je tím, kdo může zachránit lidstvo. Musí to ale stihnout dřív, než katastrofa, kterou sám způsobil, nenávratně zničí vše kolem něj. No, moc jsme se toho nedozvěděli.
0: Takhle, hlavně já, protože jsem ten film viděl, tak jako se tady usmívám, protože nic tě nemůže připravit na to, co tam přijde.
1: Aha.
0: No,
1: ty nás prostě chceš nalákat, aby jsme se na to šli podívat.
0: Já vlastně...
1: Máš rád Toma Cruise a je ti ho líto.
0: To ano, mám rád Toma Cruise, je mi ho líto. A když než ten film začal, tak jsem byl připravený, že ráno tady v rádiu budu říkat, přátelé, lidi říkají, abyste na to nechodili, běžte na to, protože to je skvělý. Na to jsem byl připravený. Pak to začalo ten film a říkal jsem, aha, tak to nebudu říkat. Tak to nemůžu říkat. A pak jsem to pochopil.
1: Aha.
0: Nevím, jestli to je jako
1: srozumitelný.
0: Představ si, že koukáš na nějaký film, nevěříš vlastním očím a říkáš si, to přece nemohli udělat tohleto, to je prostě příšerný. Proč je tohleto? Proč je tohleto? Tohle, to si...
1: On má v ruce lopatu na tom plagátu a on očividně něco kope. on překopne nějaký kabel, který prostě způsobí blackout na celém světě.
0: To není podstatný. Koukáš na to a říkáš si, tohle fakt jako udělali, tohle někdo schválil, tomuhle on se propůjčil, proč to udělali? A pak to pochopíš. A teď vlastně nevíš, jestli vlastně... No, a ještě to trochu kazí tu moji recenzi to, že já jsem byl strašně unavený a usnul jsem. Jo, no. Ale usnul jsem tak, jako že jsem nechtěl usnout.
1: No, ale víš co, kdyby úplně... ten film byl dobrý, tak no, prostě nevím, neusneš.
0: No, nevím, já byl fakt strašně unavený. Ale strašně jsem to chtěl vidět. A, takže jsem jako dobrovolně usnul a už když jsem usínal v tom kyně, jak jsem si říkal, já se vrátím a koupím si další lístek. Že Tome, to je vlastně dobrá zpráva, protože já koupím další lístek. Já vlastně a budu říkat, že jsem tam byl dvakrát. A ještě mám teda jako blbou jako věc pro sebe, že jak spíš v tom kyně, tak mě bylo trapný jako odejít, jo. Já byl tak unavený, že jsem nemohl ani vstát a odejít. Já byl o 9, no pak už bylo 11. Blbý bylo, že na poslední scénu jsem se samozřejmě probudil.
1: Jo.
0: Jak ten organismus to nějak jako vycítí. To je zajímavý, ne? Že spíš a zbudíš se na poslední scénu, že z toho filmu přece není poznat podle zvuku, že je to poslední scéna, ne?
1: Leda by tam všechno vybuchlo.
0: Ne, právě že ne. Takže já jsem se samozřejmě na poslední scénu vzbudil. A ta poslední scéna je ten spoiler, který vlastně to všechno prozradí. Takže já jsem vlastně neviděl ten film, ale,
1: ale víš, jak dopadne.
0: Ale vím, jak to dopadne, takže já jsem bohužel viděl tu poslední scénu, dal jsem si 2 a 2 dohromady. A teďka na to teda budu muset jít v tom stylu, jakože OK, už vím, jak to dopadne, ale stejně mě to zajímá.

0: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Odborníci zatím nedokázali vysvětlit, proč pytlí kukuřičných třubek Bimbo nikdy nevydrží déle než 5 minut. Jsou bezlepkové, s obsahem vlákniny a zjevně neodolatelné. Zkoumáme to dál. Zatím doporučujeme koupit minimálně 2 pytlíky. www.poex.cz Poex křupky. Tak křupavé.
0: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
3: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
5: U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
9: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
10: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Zlato, co máš dneska v plánu?
15: No přece všechno.
16: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
17: Pozor, největší

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako

0: ta minulá.
1: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: V Avíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Avíčko s originálním igráčkem právě v prodej.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.
8: 7.32, jsme zpátky, tohle ranní show na Evropě 2, za chvilku česká volba a hosté ze Stardance.

0: Tohle je radní show na Evropě 2. Tak, nás čeká česká volba, ale pod námi znělka Stardance. Takže koho tady máme ve studiu? Už jsem říkal, je to parta rozehraná. Je jich jako psů, ale zase jich není tolik, protože máme nějaký jako tady absence. Absence nemoci a další věci. Takže, nejdřív začneme klasicky. Kdo dorazil? Tady píšou roková dračice, muzikantka, zpěvačka Marta Jandová.
1: Krásné dobré ráno.
0: Její taneční partner Martin Prager.
2: Dobré ráno.
0: Takže to je jedna dvojice. Tak super, máme jednu dvojici z deseti. Tada! Jdeme dál. Dvojice číslo dvě. Herec, zpěvák a muzikant Tomáš Sean Pšenička.
3: Ano, dobré ráno.
0: Dobré ráno. A jeho taneční partnerka, která se jmenuje Natálie Otáhlová.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Takhle v tom rádiu, to je prostě spousta lidí, spousta neznámých hlasů. Je to jako v MHD, když na vás mluví. Tak, máme za sebou dva páry. A jdeme třetí pár. Filmová a divadelní televizní herečka Sára Prachař Sandeva.
5: Dobré ráno.
6: Nepřítomná.
0: Omluvila se, že nemoc, ale má tady tanečního partnera Daniela Makovce.
7: Krásné ráno.
0: Tak. No a to je všechno. Jestli jste zklamaní, tak já taky. Jsem s vám, jsem v týmu zklamaných. Já kdybych třeba byl posluchač, říkám si, jakože sorry, jako Eben nikde, Kostková nikde. Z deseti tanečních párů, 2,5 párů? Co to je? 2,5? Kolik tam bylo lidí? 2,5 párů. Takže nevadí. Kdo to jako určoval, kdo jako přijde? Z těch 20 lidí...
1: Řekněte, že jste se dobrovolně přihlásili. Počkej,
0: kdyby to byla superstar, vy jste vlastně z top 20, teďka už top 5. Kdo vybral tuhle tu pětku? Tak poprosím, poprosím třeba Tomáše.
3: Já jsem se do toho...
0: Tomáši, blíž k mikrofonu, prosím.
3: Ano, už jsem u něj. My jsme do toho byli... Natálie, pomož mi trošku, prosím.
0: Natálie, jeho partnerka.
3: Byli zapleteni do toho.
4: No, ona přišla, Sára, a řekla, že my si nebudeme s ní.
0: Takže,
4: jde... takhle.
0: Takže člověk tady to celý spunktoval, Sára Sandeva.
3: Já jsem to nechtěl říkat.
0: Celý to spunktovala a sama nedorazila teda.
4: No, onemocnila.
3: Tak, to jsou vyšší síly.
0: Vyšší síly. Tak, to znamená, máme to brát jako, že jste vy tý nejlepší.
3: Ano.
0: Nebo naopak nejhorší, že jste vlastně přišli jako to odpracovat za hvězdy.
1: Jako, určitě ty nejlepší.
0: Jako předskokaní.
1: Já si myslím, že ty nejlepší na vstávání, že věděli, že ostatní prostě sem nedostanou. Třeba Vojtadyk si myslím, že ještě dávno se jako bude spát.
0: Ten dávno spí.
1: Takže vzali prostě nás, který věděli, že přijdem, že jsme poslušní.
4: Já jsem teda nevěděla, že Sean je nejlepší na vstávání.
3: Já rozhodně nejsem, to se stal nějaký omyl.
4: A to, že když máme trénink od 10, tak přijde později.
1: Tak, a kolik?
0: Marta jako samozřejmě tady moderátorka Frekvence 1, to tady má jako že prošlý, jako, to je jasný. A já se jenom zeptám teda, jak se cítí Daniel Makovec, který tady nemá tady Sáru. Nicméně my s váma samozřejmě chceme udělat rozhovor, protože vy jste teďka takový opuštěný štěňátko tady s námi.
7: Tak já si myslím, že my se vidíme tak často, že můžu klidně mluvit i za ní. Takže jsme tady vlastně oba dva.
0: Tak nám to tak schválně, zkuste, že jste jako Sára Sandeva, tak to zkuste jako by teda uvést tady tu skupinu celou. No? Tak říkejte.
7: Tak my vás tady vítáme za všechny tři páry.
0: Asi za všech 10, ne?
7: Za všech 10 to no. Taky. A no, koukejte na nás, budeme se na vás těšit v televizi.
0: Je to tady v sobotu, začíná to v sobotu první díl a já se chci zeptat, už jsem to tady otevřel, v sobotu je přímý přenos. A kdy to bude takzvaně dřív na té platformě České televize?
4: I vysílání.
0: Na i vysílání to bude kdy jako s předstihem. Protože Superstar je ve středu v televizi a v úterý na OnePlay, Zráci jsou v neděli v televizi na Primě a na Prima Plus jsou ve středu. A vy jste teda v sobotu v přímém přenosu a na i vysílání to bude už kdy, Martin?
1: Když si člověk vezme pár tiktaků navíc, tak si to v noci o tom může snít.
0: Tak přátelé, tato krásná skupina s náma za chvilku udělá českou volbu. Teď si jdeme Bastille, Save My Soul.

0: Slíbili jsme českou volbu a bude. 7.43. Ranní show na Evropě 2. V sobotu začíná Stardance, opět bude 10 párů. Někteří z těch 20 sympatických mladých lidí tady jsou. Než zopakujeme, kdo tady je a podrobíme je české volbě, nebo budou s námi dělat českou volbu, tak jenom jakože organizačně. Kdo tam bude, kdyby tady byli všichni? Takže ve 14. řadě Stardance tančí tenista Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská. Takže Radek Štěpánek plus profík. Dále herec, muzikant a bavič Tomáš Matonoha s profíkem Lenkou Norou Návorkou. Třetím párem je herečka a zpěvačka Luciana Tomášová. Čtu to dobře, Luciana. Luciana Tomášová. A s ní bude Robin Ondráček. Dále muzikant a zpěvák kapely Opět a Radeček Tomáš Polák. Ten bude tancovat s Adrianou Maškovou. To je čtvrtý pár. Pátý pár. Petra Nesvačilová, herečka, s Filipem Hudlickým. A druhou pětku párů otvíráme teď. Vojta Dyk, už zmiňovaný, s cizinkou Catherine Málek, tedy pár číslo 6, ne, že by se takhle jako číslovali, já je čísluju. Pak kaskadérka Hanka Dvorská a Michal Kurtiš, to je tedy 7 párů, z nich nedorazil nikdo, ale ne, že by jako nepřišli, nebo že by jsme je nechtěli, prostě tak se to nějak jako domluvilo. Ale kdo tady naopak je? Marta Jandová a Martin Prager, ještě jednou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Jsme sladění.
0: A pak je tady Sára Prachar-Sandeva a Daniel Makovec.
2: Krásné ráno.
0: Ano, i to bylo i za Sáru nemocnou. No a herec a zpěvák Tomáš Šón Pšenička a Natálie Otáhlová.
3: Dobré ráno.
0: A teď.
4: Česká volba na Evropě 2.
0: Vysvětlím, co je česká volba. My každý den dáme stovce respondentů jednu otázku, oni na ní odpovídají a my sestavíme žebříček nejčastějších odpovědí. Jo, to znamená, není to o tom, co je správně, nebo není správně, ale prostě představte si jedna otázka, třeba, nevím, vaše nejoblíbenější zmrzlina. Jo, a pak sestavíme žebříček. Ale dneska máme zajímavé téma té české volby, co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy. Což si myslím, že je naprosto ideální pro tady skupinu ze Stardance, protože vy jste všichni kolegové. A teď pozor, jo, jsme tady v ranní show, takže to nemusíte jako trefit, jo. Takže když se vás třeba teďka zeptá Marta Jandová, můžeš říct hovadinu.
1: Ale nejenom.
0: Já ti to ukážu, příklad, jo. Katko, co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy, co myslíš?
3: Ty jsi až příliš štědrý.
0: Tak.
3: Víš? Pak se cítíš blbě, on tě zahrnuje dárkama.
0: Přátelé, vy nevidíte tváře našich tady hostů. Hosti se dívají a myslí si, že jsou v nalovu. A snaží se trefit první místo. Takže klídek, prostě, co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy? Co si myslíte?
5: Já nevím, mě jako napadlo něco, ale není to úplně vlastnost, i když asi to vlastnost je, když se ten kolega nemije,
0: ano.
5: A zapáchá. A ty tam musíš být denodenně 8 hodin. A nejtrapnější věc, jak to tomu člověku řekneš, smrdíš, nem se deodorant, nebo vysprchuj se.
0: A pozor,
5: to
0: je, máš...
3: To jako bys snad mluvila z vlastní zkušenosti, mi to tak přijde.
5: Ne, Martin voní teda. Ne, Martin opravdu
0: Martine, vem si svůj mikrofon. Martine, to je zrovna u tance, je to taková speciální, delikátní věc, tam podle mě to jako jede, ne, ty pachy.
1: To je jako hodně jede, no.
5: Hlavně ale ty máš hezký pach.
1: Jo, děkuju, ty taky.
0: Je tam teda opět možnost nějakého jakoby sexuálního vztahu, jak tak bývá ve Stardance. Já Martina znám, už byl v několika ročnících a vlastně...
3: Má to rád.
0: Musím ti říct, Marto, že tě čekají krásný chvíle.
5: Jo, já vím. Tak,
0: dobře, tak když jsme teda u tohoto tématu, zeptám se i tady našeho zpěváka, který vlastně jako trochu podle papíru, papírově je tady v roli Hezouna. Všichni vám to říkají, takže...
6: Od té doby, co jsem se ostříhal vlasy a vlezl mi spodních kouty ve 22, tak tady tu roli jsem podle mě už pomalinku ztratil.
0: No, jste takovej Hezoun. Katko, řekni to za sebe.
3: Já si myslím, že tam hraje největší roli ta řezaná čelist. To teda opravdu...
6: Řezaná čelist?
3: No, že máte ty ostré rysy, to vám velmi jako svědčí.
0: Pozor, partnerka slečna Otáhalová, jestli by mohla okomentovat čelist.
6: Okomentuj čelist.
0: No ne, vážně.
6: Komentuj čelist.
3: Ale ne, máš jako krásnou,
0: do mikrofonu.
3: Máš krásnou čelist.
0: Takže tady
3: máš
0: to je
3: ostré
0: taky,
3: rysy.
0: Tady to je taky.
6: A můžeš mi okomentovat ty kouty,
3: A ty kouty máš taky, ale...
0: A pach?
3: Ne, nesmrdí. Nesmrtí.
0: Ani jako naopak. Nevoní?
3: No, voní, voní. Jo. Má hezkou voňavku.
0: Dobře, dobře, dobře. No a teď bych se zeptat Sáry Sandevy. Sáry Sandevy by se tě zeptat, jestli voní její partner Daniel Makovec.
2: Prosím, samozřejmě, on se každý den voní krásnýma voňavkama a prostě přitažlivý, takže...
0: Takhle, jak mluvíte, tak to zní, že nebudete mít o Sáru zájem. Já nevím. Takhle, jak jste položil ten hlas.
2: Ona je vydaná, tak já už nemůžu.
0: Dobře. Dobře, tak nicméně to není česká volba. Co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy? Pátá nejčastější odpověď. Chodí pozdě, nebo když chodí pozdě a odchází dřív. To je podle mě ideální na Stardance, takže?
5: To je strašně, to já nesnáším. Já jsem se narodila asi o hodinu dřív, proto já chodím všude strašně brzo.
0: Ty jsi se narodila o hodinu dřív a já úplně vidím, jak ta máma s tím tátou a ten porodní, jak byli naštvaný. Jaký to? No tak Marti, jako ten nejhorší přízím.
5: Ještě já bych tam stála. On tady jsem.
0: My ještě nejsme připravený. Martin, jak je to s chozením pozdě a odcházením dřív? Martin Prager.
1: Tak naštěstí my jsme si sedli v tomhle s tom, že my se předáníme s Martičkou v tom, kdo je dřív vlastně na sále.
5: No tak ty jsi hrozný gentleman, ale Martin je vždycky ještě přede mnou. Ten se narodil ještě dřív, se těším si. Okay. Takže vždycky je dřív Martin a po pěti minutách jsem tam třeba já.
0: Sára Sandevá se svým Danielem.
1: Chodí pozdě Sára.
0: Sára chodí, ano, ale... Sára chodí pozdě, ale dobrý zatím.
5: A nebo vůbec.
0: A nebo vůbec.
2: Ne, my to máme tak na pohodu. Někdy prostě i já mám taky zpoždění malinko, takže to mám takový vyrovnaný.
0: Aha, tak to není posazený hlas, vy takhle mluvíte normálně, opravdu.
2: Já jsem byl trochu nemocný, takže možná proto.
0: Ale, máte úplně hlas, jakože, já nevím, jako, jak je to možný, ale jsem se trochu spotil.
3: Je to příjemný.
0: Počkej, já jsem se spotil z toho, že jsem uvědomil, že by to je příjemný.
3: Okay. Nekoukej na mě, já tě z tohohle tě dát nebudu.
0: No tak prosím, můžeš mě z toho vytáhnout.
3: Máte krásný možný hlas.
2: To je možná takový ten ranní hlas, jsme ještě nemluvili.
0: Dobře, no a teď jsme tady u pozdních příchodů naše dvojice poslední.
6: No tak,
0: Tomáš Šon Pšenička, prosím.
6: Já jsem takový ambasador, podle mě, akademický čtvrthodinky, jako velmi pravidelně a čestně.
0: A profík Natálie Otáhlová, jakože ta samozřejmě podle mě je zvyklá chodit opravdu přesně kvůli castingům.
7: Ano, já tam jsem vždycky dřív.
0: Jistě.
7: A tohle mi...
6: Nevadí ti to, ale...
7: No už ne, ale Sean mi říkal, ať chodím taky pozdě, ať se tam sejdeme ve jako
0: to
7: tu stejnou
0: chytrý,
7: chvíli.
0: To je chytrý.
7: A říká vlastně. Mi, proč nechodíš jako pozdě taky?
6: Víš, že přijdu pozdě.
0: Za chvíli jsme zpátky. A nebo trochu později, než za chvíli.
4: Mareš Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
8: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Pomáháme s Europlazmou.
13: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield
15: Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
16: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Každé úterý a neděli v 8 večer.
19: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
15: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
19: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
15: Každé úterý a neděli v 8 večer.
20: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
15: Na Evropě 2. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
21: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: Vegeta ze Stardance je u nás ve studiu Evropy 2, všechny mikrofony zapínám a pokračujeme v české volbě, která je dneska o kolezích. To se hodí, ne?
1: Česká volba na Evropě 2.
0: Tada, tada, tada. Takže, co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy, Katko?
2: Ano.
0: Co je podle Čechů nejhorší vlastnost
2: u kolegy? Chtěl si vypíchnout nějakou mojí, nebo?
0: Ne, vypíchni něco, to je jedno, co. Tvůj tip?
2: Že se chlubí cizím peřím.
0: Třeba?
2: Odvedeš prostě nějakou, jako, nevím, no.
0: Třeba mezi námi, představ si to, to znamená, kdybych to říkal. Já teďka hodně čtu zprávy na Evropě 2, jako...
2: Ne, dobře, tak já to řeknu za sebe. Povede se mi nějaký vtip a ty se tam pak pustíš svůj jingle.
0: No naštěstí už jsi taky v jinglu, no, takže to tak je dobrý.
2: Dobře, no.
0: A ty, chtěla jsem tě, Katko, poprosit, aby si přestala kamarádkám vyprávět, že děláš mrázka. Já jsem tě slyšel v kavárně, že děláš, udělej to.
2: Ano, tady mráza je ústředná.
0: A já... A ty holky říkali, fakt, to seš ty, jo, Katko, to je neuvěřitelný.
2: Jsem to já.
0: Takže, přátelé, jdeme na kolegy, naše kolegy, kteří jsou tady naši kolegové jenom dneska, ale o to jsou možná milejší, že jsou takový speciální. Totiž v sobotu startuje Stardance. Kolikátý ročník? Bože, 14. ročník.
2: Ale víš co, ale zase je to poslední ročník s Markem Ebenem a s Terezou Kostkovou.
0: Výjimečná věc.
2: Což si myslím, že jakoby pro vás účastníky jako je velký, ne?
0: Tak moment, já znovu tady představím tady tu skupinu. Vlastně chtěli jsme pokračovat český volby, ale ty si otevřela téma, kterému bychom se stejně nevyhli. Takže ještě jednou to řeknu, je tady Marta Jandová, tu asi znáte, zpěvačka.
2: Krásné ráno.
0: A Martin Prager, to je její kluk.
3: Ano. Dobré ráno.
0: Tedy taneční. Pak je tady Sára Prachar-Sandeva ve stavu nemocných, ale má tady partnera Daniela Makovce.
4: Krásné ráno.
0: A pak je tady herec, zpěvák a muzikant Tom Sean Pšenička a Natálie Otáhlová.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Strašně lidí prostě. Strašně lidí. A teď, tak otvírej téma.
2: Jo, no tak, jak jsem říkala, je to poslední rok v té legendární sestavě s Markem a s Terezou.
0: Co jste na to říkali, když jste se to dozvěděli? Podle mě předpokládám, že vám to nikdo neřekl a dozvěděli jste se to na té tiskové konferenci.
5: Ne, oni nám to, abych teda říkala pravdu, oni nám to řekli krátce předtím, než jsme všichni vylezli ven.
0: Jak krátce třeba?
5: Třeba 5 minut předtím, 10 minut předtím.
0: Hodně krátce.
5: Přišli do zákulisí a řekli, hele, ať tam nejsou nějaký úplně moc divoký reakce, dneska se oznámí tohle a tohle. A já jsem tady na to udělala úplně. Říká, že šmarata, jako kdyby, já nevím, jako kdyby ti uřízli nohu. To je jako prostě ke Stardance, jako úplně, já jako nechtěla bych být ten nástupce, protože to musí být hrozně těžký po nich a sklidějí určitě spoustu kritiky a tak prostě nebude to jednoduchý. A pak jsem ale udělala na té tiskové konferenci to samý, aby to vypadalo, že jsem to, že to slyším poprvé. Hrozný to bylo.
0: Martin Prager, který tancoval už v kolika ročnících?
3: Tohle je pátá řada.
0: Pátá řada, takže ty jsi vlastně ještě víc prorostlej s tou dvojicí. Takže...
3: Tak určitě nejsem tak prorostlej, jak Marek celým pořadem s Tereskou,
0: no, ale skoro
3: ale samozřejmě je vnímám jako takové otec a maminka tam naši. No.
0: Takže vlastně sice na ročníky vedou 14-5, ale taky vlastně, co jsi tomu říkal?
3: Vlastně si to nedovedu představit. No,
0: ale co jsi říkal ty informaci?
3: Ta informace, tak měl jsem asi podobný výraz jak Martička.
0: No vlastně ono se vás to úplně netýkalo ve smyslu, že kdyby řekli, hele, nebudeme tam, tak byste byli zaskočený víc tím, že vlastně řekli, nebudeme tam až příště, tak si mohl říct, uf, ale my vás ještě máme, takže pohodinda.
3: Já jsem si vlastně řekl, že to je hezký to prožít s nima na závěr, že máme tu možnost vlastně to prožít.
0: Ano, Daniel Makovec, který bude tancovat se Sárou Sandeva.
4: Tak já jsem vlastně, to tak jsem to nevěděl to nikdo, ale... Jak vlastně od malička koukat na tu televizi.
0: Od malička, to je hezký. No, a kolik je vám?
2: Kolik vám je?
4: 25.
0: Jo, takže vám
4: bylo... Ne, pardon, 26.
0: Takže vám, takže vám bylo 5 prostě, když to začalo.
4: No, skoro no.
0: Ne skoro, 5.
4: Asi jo.
0: Chápu tak?
4: No tak prostě od malička na to koukáte a najednou vám řeknou, že už to tak nebude a že máte tu čest prostě prožít to s něma naposledy, tak je to vlastně moc hezký.
0: Tak a ještě se ptám naší poslední tady dvojice. Když jste se dozvěděli 5 minut před začátkem tiskovky, že Marek Eben a Tereza Kosková loučí ve Stardance, tak Tomáši, Natálie?
6: No. Já si myslím, že tady nezazní jako nic jinýho. Byli jsme překvapení a vlastně je to opravdu čest tam být s nima, takže...
7: A těch 5 minut úplně nestačí na to se předvyrovnat na takovou informaci.
0: Ale zase důležitý, a já si myslím, že všechno mění jedna věc, že to je rozhodnutí Marka a Terezy. Mm. To je podle mě jako zásadní, protože tam není žádný jed, je tam vlastně možná nějaký smutek, ale je to dobrovolný odchod, jo. Kdyby je vyhodili, tak je tam jakoby taková ten jed, ta pachuť, jo. Když se jako někdo opravdu rozhodne, že skončí, tak vlastně z principu nezbývá nic jiného, než to respektovat. Mm. Ne? Nicméně já se přiznám, že vlastně jak jsem viděl, že dneska přijdete, tak já nevím, jak to na mě, jestli jsem jediný, na koho to působí, ale jak ta zpráva prošla vlastně celým tím systémem těch médií, tak já vlastně mám jakoby už pocit, že oni už teď nebudou. Hmm. Nevím proč, jak to vlastně všude, jakože konec, to všichni dokumentovali, tak vlastně až tady jsem si uvědomil, aha, teď tam vlastně ten Marek s tou Terezou ještě jsou.
2: Jako mohli to říct až potom, co to skončí.
0: Chápete to, já jsem to vlastně jako prožil, ten rozchod, to je stejně, jako kdyby jsi se prostě potkal se svojí holkou a ona ti řekla, za rok se s tebou rozejdu, jo, končíme, za rok konec, zase zbalím, už spolu nebudeme spát a prostě odcházím. A ty seš v tom šoku a pak si jako uvědomíš, že ještě teda spolu rok chodit budete a ještě pojedete na dvě dovolený, Vánoce a tohle to. Je to taková zvláštní mentální situace.
2: I dítě vlastně stihnete. Ještě stihnete
0: jedno dítě.
5: Možná je to svatbu.
0: A ještě to není navíc ještě takový větší týrání, že vlastně teďka jako víš, že bude ten konec. Jo, jestli to není jako nějaký terminální stav, jako kdyby, jo, jestli to nebude, jo, že kdybyste to nevěděli, tak si to už teďka budete dělat. Představuju si to, jo. Marek Eben řekne skvělej vtip, jo. Jak normálně. A normální reakce by byla, je, to je dobrý, ten Marek je prostě super. Jo? A letos to bude. Je, to je škoda, že už takovýhle fóry nebudou příští rok. Se úplně změní ta chemie, to prisma prostě toho vnímání Stardance. Prosím vás, nekoukejte na mě takhle. Vy jste tady o to, abyste něco říkali. Já jsem
5: ne, já to řeknu.
7: A to byl krásný monolog?
5: Byl to krásný monolog. Já musím sobecky říct, že v ten první moment, než byl ten šok, a ten druhý pocit za mě byl, ježišmarja, ještě jsem je stihla. Jako. Protože tak, já jsem to nabídku měla několikrát a vždycky jsem to, nikdy ještě nebyl ten dobrý čas. Až tentokrát letos, když zavolali, tak jsem si řekla, jo, teďko je ten pravý čas. A říkala jsem si, tyjo, co kdybych řekla, že půjdu až příští rok? To je byl prostě průšvih. Já bych je nepotkala a já se hrozně těším, až jsem se ptala Martina, protože oni se s ním všichni tykají, s panem Ebenem. Jo. Tak s Tereskou si tykám už dlouho, ale s panem Ebenem se taky všichni tykají. Já se říkám, Martine, jak jsi to dokázal, že si tykáš s panem Ebenem? A on ti to pak nabídne na začátku jako, a já hurá, takže to přijde. A kdybych to vzala až příští rok, tak by mě třeba v životě nenabídnul tykání.
0: Já jsem to chtěl probrat později, ale ty jsi to tady otevřela. Omlouvám se ostatním tady dvojicím. Ty jsi vlastně říkala, že jsi to dostala už několikrát tu nabídku. Ty jsi měla totiž Marušku, dceru, malinkou.
5: No.
0: A Stardance by tě odstřihlo od tvé role matky.
5: Přesně tak.
0: Což Katko, ty to chápeš, jo?
2: Já to chápu. Kolik je Marušce teď?
5: Teď už je 13.
2: Jo, tak.
0: Takže teďka už prostě může být sama doma. Může být celý podzim sama doma.
5: Já už ji hlavně moc nezajímám teďko.
0: Ona už hlavně není ani doma, ne?
5: No, skoro ne.
0: Přespávačka!
3: Ale ona byla nejvíc značená vlastně.
5: Nebo ona, když se to dozvěděla, tak řekla, mami, jestli do toho nepůjdeš, tak se odstěhuju.
0: Tak dobře. Martine, tak když jsme to takhle otevřeli, ty jsi to taky jako nějak vysnil?
3: Martičku?
0: Ne, Stardance.
3: Jo, tak byl to určitě pro nás ty tanečníky, je to takový, bych řekl, sen, že máme možnost to vidět v televizi.
0: Ale když to jedeš po pátý.
3: Jo, ale po každý to je něčím nový, že jo, tak ty jsi to prožil na té tour a podle mě to nebylo úplně stejné, jak když jsi v té řadě byl, taky to bylo nové, ne, něčím.
0: Bylo to nové. Já jenom teďka nechci být jako tvrdej, ale ty jsi byl všude teďka v médiích, že máš novou holku.
3: Aha, ona to poslouchá určitě.
0: Nová holka, je to Svojost, je to Katka, naše Katka, která vlastně tak trochu spojená i malinko s Evropou 2. Máme spolu takovou minulost, vlastně jsme ji nějakým způsobem tady shoutoutovali, to znamená, snažili jsme
2: se ukázat její umění.
0: Ukázat její umění, aby se prosadila, protože jsme v ní věřili. Ty jsi teda v ní evidentně taky věřil, nebo jestli třeba nejsi ty ten důsledek té naší akce. My jsme ji propagovali a u tebe jsme ji zpropagovali tak, že jsi ji jakoby zprivatizoval.
3: Ne, ono to paradoxně vlastně s tím Stardance teďka má takovou spojitost, že vlastně, když jsme si vybírali hudbu, tak jsem na ní narazil, že jo, na Instači a říkal jsem si, ty brďo, vlastně ve Stardance nikdo nešel na poezii.
0: Takže ty blau, že by si jakoby, že byste udělali jedno číslo na Contemporary třeba, byste udělali na báseň svojí holky.
3: Třeba, přesně ten tak, nechutný, ale to nebyla moje holka, že jo, vlastně mě to nějak zaujalo, ta poezie, že jo, tak jsme to řešili, že jo, spolu nějak. No a tak se to potom nějak vyvinulo, no.
0: To je třeba, jako kdyby Marta chodila se Seifertem, že jo?
3: Třeba.
0: A nebylo to nestrategický si jako najít novou holku před Stardance?
5: No, to je právě, že naopak můj muž tím mohl vydechnout.
0: Dobře, tak máme tady ještě dvě dvojce, i když ne komplet, že nás tady 2,5 doslova. Mm-hmm. Tak Danieli, vy tancujete se Sárou Sandeva. Vy jste poprvý, ne?
4: Já jsem poprvý.
0: Poprvý, takže
4: to taky pro mě velká čest.
0: Tak říkejte, zatímco Martin už popátý, jakože, jak jste se tam dostal? Jak jste se tam dostal, sakra?
4: Přes konkurs.
0: Jak to jako probíhalo, jakože? Byl tam někdo s váma sám, nebo prostě to bylo...
4: Já jsem tam byl sám před celou vlastně porotou, která vybírá vlastně ty členy.
0: A co jste musel dělat, aby vás vzali?
4: Zatancovat, promluvit do kamery, říct nějaký vtip, říct něco, nějakou příhodu.
0: To jste si. Takže přátelé, pokud posloucháte, tady změť hlasu. Máme tady soutěžící ve Stardance, sobotu to začíná. Byla tady Marta Jandová, Martin Prager, teď Daniel Makovec, co bude se Sárou Sandeva a říká nám vtip. Co jste tam říkal?
4: No, já myslím, že něco jako šli dva prostřední úpad, něco takového.
0: To vás dali,
4: no.
0: Jo.
4: No.
0: Tak ta Česká přece jenom jakože teďka...
2: Nároky jdou dolů.
4: Já doufám, že to je spíš o tom tancování, o tom mluvení.
0: OK, no a poslední pár, tady máme samozřejmě, já začnu profíkem. Samozřejmě Natálie, to je, vy jste vlastně, dá se říct, skoro legenda, jedna z těch legendárních profesionálních tanečnic, takže po kolikátý už?
2: No právě, že po druhé.
0: Po druhé, ale...
2: Právě jsem legendární tím, že jsem měla 7 let pauzu a po 7 letech se tam letos vracím.
0: Dobře, ale měla jste tak, jakože, tak to zkuste říct, jako jak to myslím, jakože prostě jste ze Stardance tak nějak jako žila celý život.
2: No já doufám, že umím ještě i jiný věci, ale je to tak, tam vlastně před těmi 7 lety se stalo, že Marek Eben, jemu se asi líbilo moje jméno a tak ho tak jako opravdu, já nevím, jak to říct, no.
0: Normálně to řekněte.
2: Tak normálně mě zpropagoval jako hezkým způsobem a mám pocit, že od té doby se mě lidi pamatujou z týhle z
0: A vy jste nějaká, jakože opravdu hodně slavná, já mám pocit, že vy jste i tancovala ve videoklipu Marka Ztracenýho, ne?
2: Je to tak.
0: Takže to je jedna věc, pak tancujete v show Love to Dance, hlavní roli.
2: Také.
0: Jednu z hlavních rolí. Jste taková jako, jak to říct, jako hledám nějakou metaforu, aby to lidi pochopili z tanečního světa. Vy jste taková. Vy jste taková...
2: Kudrnatá.
5: J-Lo.
0: Přemýšlím, jak to říct. Napadá mě Eva Farná jako mezi zpěvačkama, tak vy jako tanečnice, ale jestli jsem nemířil moc vysoko.
2: No, já jsem to chtěla říct, ale zní to hezky, já to beru.
7: Rozhodně ne, já bych to potvrdil.
0: No, a vy teda, jako poslední tady náš respondent?
7: Tak já jsem, jakoby pro mě to je samozřejmě velká čest, jediná věc, která mě velmi stresuje, že Natálie 7 let zpátky skončila na 2. místě.
0: Ano, to chápu.
7: S Matoušem Rumlem, což znamená jedinou věc, že to může být jenom horší, nebo můžeme vyhrát.
0: Tomáši, mám pro vás, máte to jakoby dobrý, protože já když jsem byl před 11 lety ve Stardance, tak jsem tancoval s Katarínou Štumfovou a ta byla ve Stardance 3x, v té slovenské, ano. Přede mnou a 3x to vyhrála.
7: No tak to je ještě horší pozice, no.
0: A tak dopadlo to tak, jak samozřejmě, víte, jak dopadli sedláci u Chlumce, tak to dopadlo. Nicméně mně se líbil váš příběh, že vy jste si to vysloveně tak strašně moc přál, že jste si to jako vymanifestoval dokonce.
7: No, totálně, jako já jsem to hrozně si přál od mých 17 tady bejt a pak, když to teda přišlo ta nabídka, tak jsem se strašně lekl toho původně, ale zavolal jsem svojí mámě, ta mi řekla pár věcí a bylo to hned v pohodě. Spíš jako...
0: A co řekla?
5: To taky vědě.
7: No tak takový klasický jako maminkovský uklidňující věci, které každý kluk dospívající potřebuje slyšet v určitých fázích svého života.
0: Takže?
7: Ne, to jsou věci s mojí maminkou, který musí zůstat mezi nám. Ale koho jsem si vymanifestoval ještě víc, tak je to Natálie, protože to jsem říkal jakoby hned, že bych se hrozně přál tančit s ní.
0: Vidíte, vy jste dokonce už, že ostatní no, prostě, chtěli být ve Stardance, ať bude s kýmkoliv, a vy už jste měl přímo konkrétní jméno.
7: Ano, tak já jsem viděl, že Natálie je legendární, přesně.
0: Pomožte mi teda s tím vysvětlením, proč jsem si myslel, že Natálie je legendární, když byla jenom jednou?
7: Ono to je těžký, to člověk musí vlastně jakoby potkat, no, aby to jako si uvědomil. Já jsem Natálie měl tu možnost takový potkat už předtím, protože jsem spolu točil jeden seriál.
0: Aha.
2: Prostě je to osobnost. Je to osobnost,
7: z který to jako úplně jako stříká ta energie a všechno.
0: Tak Ježíš, stříkání na závěr se mi líbilo, takže za chvíli jsme zpátky.
7: No jo.
0: 8:11 ranní show Evropa 2. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. A já jenom řeknu, že tady máme finalisty nebo soutěžící ze Stardance. Že nikdy se mi stává, že poslouchám rádio a tam je rozhovor s nějakýma lidma. Znáš to?
2: Jo, a ty si přeješ, aby na konci řekli, s kým si poslouchal rozhovor, jo, a ono to nezazní.
0: Že oni se baví.
2: Ty oni se představí na začátku, a ty se naladíš v průběhu.
0: Ty se naladíš v průběhu, ale říkáš, kdo to tam mluví. Tak prosím nás, jsou tady lidi ze Stardance, sobotu to začíná, to byl Tomáš Šon Pšenička. Tomáš v rychlosti jenom zaspívá jeden ze svých hitů, abyste věděli. Prosím, Tomáš, rychle. Zaspívej něco rychle. No, jak zpíváš?
7: To bylo ono už to.
0: Ne, tak ještě jednou, pojď.
7: Ne, co ty jsi zakouzlec, Natále, pomož mi, Natále, prosím.
0: Ne, Tomáši.
7: Lalala.
0: Ne, počkej, svoji písničku, pojď.
7: Ne, to skutečně po mě nechtějte takovýhle věci poránu, já jsem rád, že jsem se vůbec vstál.
0: Pojď.
7: Marto, prosím, pomož mi nějak.
0: Ne, Tomáši, pojď, tak jsi na koncertě, první písnička, pojď.
7: Proč tady i telefon? Já se cítím pod tlakem.
0: To je pod tlakem. Ten tlak mění všechno. Pojďme. Jseš na koncertě.
2: Tak já už jsem udělal.
0: Ne, Tomáši, pojď, jenom dej jednu frázi.
7: Já už jsem udělal.
0: Pojď.
7: Lalala.
0: Tomáši, pojď.
7: Co po mně chcete?
0: Písničku máš, přece jsi zpěvák.
7: Já nechci takhle, ale takhle to nefunguje. Milí diváci, já se cítím pod tlakem tady momentálně. Kouká na mě tady asi 12 očí a jeden telefon tady se na 6 už vypnul. No, ale...
0: já to vypnu tady úplně. My čekáme.
7: A tak můžeme taky být v tichu chvilku tady po ránu. Ono je potřeba i někde trochu té ranní meditace. Slyšel jsem, že to pomáhá.
0: Dobře. Tak za chvíli jsme zpátky.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností. Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
12: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
15: To je Domanský.
14: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
16: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
17: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
15: co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2.
0: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
15: No tak to radši převezmu já, vysílá.
0: To je to zívání někde mezi songy, jo?
15: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
18: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
19: Evropa 2.
0: Je tady Eva Farná. Eva Farná. Ta by zaspívala.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Bylo, nebylo. Je 8.20, posloucháte ranní show na Evropě 2. Bylo, nebylo, skoro před hodinou jsme ostartovali rubriku, která stále nebyla dokončena, protože tady máme velmi sympatickou skupinu ze Stardance a vždycky naše slova vezmou jiný směr, než je původně zamýšleno.
2: Ale prostě se kecá, no.
1: Prostě se klasicky kecá. Tak pojďme to jenom dojet, ať to máme za sebou. Co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy, jsme říkali. Co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy? A tanečníci ze Stardance a hvězdy ze Stardance jsou vlastně kolegové, takže než je budeme konfrontovat s tím výsledkem toho žebříčku, tak si to dojedeme sami, ať to máme. Mm-hmm. Takže co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy? Už jsme říkali, že na pátém místě nejčastější odpověď skončila odpověď, když chodí pozdě a odchází dřív. Častější odpověď na čtvrtém místě je, když je hlasitý a nahlas telefonuje v kanceláři.
2: To se nám tady v rádiu děje málo kdy, že by tady někdo během vysílání telefonoval, ale...
1: Co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy? Třetí místo, když si přisvojuje cizí zásluhy, to jsme říkali.
2: Ano, chlubeň se cizím peřím.
1: To
2: no,
1: si říkal.
2: To se občas děje.
1: Druhé místo, když je líný a přehazuje práci na ostatní.
2: Tak. Znala jsem taky takovýho kolegu.
1: A první místo? Můžou volat lidi klidně. A já se zeptám jenom tady našich kolegů, které teďka opět přivítám. Koho tady máme? Takže uplynuly další minuty, takže to řeknu znova a znova. Takže
3: můžeme říct rychle, že každý řekne svoje jméno.
1: Dobře, to je dobrý nápad. Tak to byla Marta Jandová, to jste poznali. Tak
3: Marta Jandová.
1: Takhle to ne. Marta Jandová, zpěvačka, muzikantka a její partner Martin Prager.
4: Dobré ráno.
1: Prager, teda Jandová, víme. Potom Sára Prachař-Sandeva a Daniel Makovec. Dnes pouze Daniel Makovec.
5: Dobré ráno.
1: A taky muzikant, jak jsme slyšeli, už ne zpěvák, Tomáš Šón. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
1: A Natálie Otáhlová.
7: Dobré ráno.
1: Tak co si myslíte, že je na prvním místě, jako vážně teďka? Co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy?
7: Tak jako nesoudím podle pořadu Stardance, ale tak obecně, když nechodí do té práce, ne, ten kolega.
1: No, není to správně.
6: Že tě v tom nechá jako takhle to.
7: No.
1: Ne. Tomáši.
3: Když si furt říká o příplatek.
1: Ne. Tomáši.
7: Když bere víc.
1: Ne, Tomáši. Tomáši.
7: Ale dá se na to zvyknout, na ty.
1: Zamyslete se, představte si, jste skupina, děláte pořád, jako v každém kolektivu. Co je nejhorší vlastnost u kolegy?
5: Když je úspěšnější.
1: Ne, Daniel, typuješ Marto.
3: Když prostě furt mluví no. A furt popí kafíčka a ne. Furt něco chce.
1: To není nejhorší. Nejhorší je co? Co myslíš?
4: Když není týmový hráč.
1: No, a to znamená co?
3: Že to je debil.
1: No, dobře. A první místo, tak schválně, kdo to typne. Ranní show, dobré ráno.
8: Ahoj, tady Ivana.
1: Ivano, říkej.
8: No, já si myslím, že nejhorší je, když se budu dělat jako podrazáci.
1: No, a? To znamená?
8: No, když prostě jakoby ti hází kusky pod nohy, jo?
1: Není to úplně přesně, ale zblížíme se, Marto. Mám pocit, že tě něco napadlo. Ne?
3: Ne.
1: Aha. Tak, já vás poprosím jenom, abyste ta sluchátka položili. Buď si je vemte na hlavu. A nebo
2: nám tady no. Píská.
1: Dělalo by to vás. Ranní show, dobré ráno, halo.
9: Halo, slyšíme.
1: No, co je na prvním místě podle vás? Co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy?
9: Kouření na pracovišti a smrad v kanceláři.
1: Kouření je právě super, ale takže to není na prvním místě. U kolegů teda myslím. Tak jo, tak jdeme dál. Ranní show, dobré ráno. Co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy? Halo?
10: Dobré ráno, zdravím všechny tanečníky. Nejhorší jsou solisti a podrazáci.
1: Jsou podrazáci, ale tam chybí mi tam jedno sloveso, který všichni známe a je to opravdu to nejhorší, to nejčastější odpověď. Tady ranní show, dobré ráno. Halo?
11: Halo?
1: Takže?
11: Halo, Honza.
1: Honzo, stiši prosím tě rádio a povídej.
11: Já si myslím, že to je
1: že co?
11: Že se lžou navzájem.
1: Taky ne. Taky ne, to sloveso. Ty to víš, to sloveso.
2: Já přemýšlím, jako mě napadá donáška, ale...
1: Ne. Halo?
12: Ahoj, Leoši, prostě jí žalujou, že jo, to znám ne.
2: No, ne, že donáší ne, ředitele na tebe.
1: Ne. Vy jste neřekli tu nejběžnější věc na světě, která je nejhorší a nikdo to neřekl. To je zajímavý.
3: Protože to možná děláme všichni.
2: A je to vážně nejhorší?
1: No jasně. Halo, ranní show, taky sobeckost, taky ne. Dobré ráno.
13: Čau, Leoši, je to jasný. Jsou to lidi, co lezou šéfům do prdele.
1: Ne. Ranní show, dobré ráno. Co je podle Čechů nejhorší vlastnost u kolegy? Halo?
5: Lukáš Liberec, no? Dobrý den, já myslím, že to je Bonzák.
1: Ne?
5: Ne?
1: Ne?
2: Počkej, ne. Až to řekneme, budeme se rvát vlasy, no, že to
1: jasně,
2: bylo evidentní.
1: No jasně, halo, ranní show, dobré ráno.
14: Dobré ráno.
1: Je to?
14: Donášení šéfovi.
1: Ne, to říkáte furt dokola. Prosím vás, není to donášení šéfovi, jo? A bonzování. Halo, ranní show, dobré ráno.
14: Dobré ráno.
1: Je to?
14: Je to pomlouvání.
1: No, pomlouvání! No, pomlouvání, přece pomlouvání za zády a roznášení drbu i jednou z těch dvou možností.
3: No,
1: vy jste nikdo neřekl pomlouvání a drb.
15: Vidíš, my to tady neděláme. Duše.
3: Ne, ne, ne, je to přesně, jak jsem řekla, protože to děláme všichni, tak nám to už nepřijde divný.
1: Je to tak. Naopak, co je podle Čechů nejběžnější a vlastně nejpříjemnější vlastnost u kolegy? Pomlouvání za zády a roznášení drbu.
0: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
1: Stejně je to zajímavý, že to nikdo neřekl, viď? Dřív.
2: Je to zajímavé.
1: Tebe to nenapadlo?
2: Ne.
1: A teď?
2: A to jsme přitom nedávno byli na celofiremním setkání, no, a jelo to.
1: A teď? Jak jsi říkal, že si budeš trhat vlasy teď?
2: Jo, no tak máš první.

0: musí napadnout kamarád. Jo. Tak milí kamarádi, Stardance pokračuje za chvíli, teď zprávy.
1: Krásné ráno, dnes ve 4 hodiny odpoledne skončí možnost osobně požádat na zastupitelském nebo obecním úřadu o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Volič průkaz odevzdává volební komisi, což zabrání možnosti dvojího hlasování. Svět si dnes připomíná 3. výročí teroristického útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael, při kterém zemřelo 1200 lidí. Ozbrojenci unesli 251 rukojmí, většinou šlo o civilisty. Očekávají se pietní akce i pro palestinské demonstrace, které se mají konat například v Německu, Británii či Austrálii. Teď už má slovo Zuzka.
2: Děčín dokončil přestavbu bývalého internátu v Benešovské ulici na dům pro krizové bydlení. Po předání k užívání se do něj přestěhuje azylový dům pro matky a otce s dětmi a noclehárna z budovy na Letné. Součástí objektu je také místnost pro lidi bez domova, kterou město při nízkých teplotách otevře přes noc. Přestavba začala v srpnu 2024 a stála zhruba 65 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Američanka Krista Pajková, která minulý týden v Tennessee přežila popravu smrtící injekcí a skončila v nemocnici, je podle právníků při vědomí a komunikuje. Nyní může trvat i měsíce, než bude jasné, jak přesně bude zotavení vypadat a zda se její způsobilost k právním úkonům obnoví na takovou úroveň, která by státu umožnila znovu se pokusit o její popravu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D8 před Prahou směrem z Ústí hlásí kolonu od 10. kilometru, je to kvůli dřívější nehodě na 5. a 5. kilometru. D1 hlásí kolonu od 7. kilometru, je to kvůli nehodě na 4. a 5. kilometru. A D5 hlásí kolonu od 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení na půl hodiny.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí.
1: Dnes je poslední den slunečného babího léta. Přes den se postupně vyjasní a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Zítra už čekáme více oblačnosti a začne se nám postupně ochlazovat.
0: Je to tak.
1: Tak to byly zprávy, po nich pokračuje středeční ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
0: A lidmi ze Stardance.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: A za chvíli si taky zahráme Deep Purple. Deep Purple, normálně.
1: Deepáče.
0: Deepáče, že dneska jsou foutu a rejně.
4: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
5: Značkové slevy v Kaufland.
4: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě

0: a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete
9: to riziko?
8: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.
18: Tohle je ranní show na Evropě 2. 8:36. Jsme zpátky, za chvilku lidi ze Stardance.

0: 8.39, ranní show na Evropě 2. Dneska je středa 7. října a v sobotu začíná Stardance. Come on! Tak, tahle znělka začne hrát a všem se zježí chlupy až na zadku. A ve studiu jsou lidé, kteří to budou prožívat podle mě nejvíc, protože to je prostě masakr. Takže Marta Jandová, dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Martin Prager, ten ne, ten už je zkušený, její tanečník, ten už prostě, to už je pro něj. Viď, zvyky, železná košile, toho a pohodička už, ne?
2: Dobré ráno, ale chlupy se ježit určitě budou.
0: Budou.
1: Já žádný chlupy na zadku nemám, jsem chtěla, takže se mi tam musí ježit něco jiného.
0: Máš tam trošku chloupky, ne?
1: Tak se podívám.
0: Světlounky jenom. Daniel Makovec, který tam bude se Sárou Prachař Sandeva, ale Daniel Makovec jako profík tam bude poprvé, takže možná bude jaký nervózní.
3: Já budu určitě nervózní, dobré ráno.
0: Co říká Sára?
3: Sára bude nervóznější ještě než já.
1: Proč?
3: Ona je stresařka.
1: Jo.
0: Jo.
1: Jsme dvě.
0: A těší se moc?
3: Ona nebo já?
0: No, můžete postupně.
3: Ona se těší určitě hodně, já se těším ještě víc, myslím.
0: už jste viděli jí šaty?
3: Viděl jsem, bude jí to moc slušet.
0: A barva?
3: To se neřekl.
0: Barva můžete?
3: Ne.
0: Barva?
3: Ne, to je překvapení.
1: To je jako na svatbě, tak je to nemůžeš
4: no,
1: vidět.
4: No, to my fakt nemůžem.
1: Dobře. To taky nesmím říct.
4: Fakt, jo.
1: My jsme vázaný ve smlouvě.
0: Máte jako pocit, že bychom to jako věděli, jak budou vypadat ty šaty, jo?
1: No ne, jako ani barvu nesmíme
4: říct. No ne, jakože kdyby si řekla, že budou modrý, takže prostě...
0: Ale lidi, no tak...
4: Že už bychom se na to nepodívali.
1: Spoiler.
4: Nemůžeme ani říct, co tancujeme, že?
2: My máme barevný. No.
0: Dobře, takže...
1: Mám krátký.
0: A ještě, krátký, víš, a to si neměla říct.
1: Ajajaj,
4: to je větší spoiler než barva teda za
0: to
4: mě.
0: To taky si myslím, krátký větší spoiler než barva.
1: Tak já se nechám prodloužit.
0: Dobře, máme tady ještě jednu dvojici, která tady je jako na, řekněme, rozhovor a to je Tomáš Šón a Natálie Otáhlová. Tomáš Šón je zpěvák a Natálie Otáhlová je profesionální tanečnice. Natálie, úplně k mikrofonu to máte vy nejdál, takže
5: ano, dobré
0: jak,
5: ráno.
0: Jak vy budete prožívat sobotu večer?
5: Já si myslím, že budu nervózní taky, ale kdybych nebyla, tak by to bylo špatný. Já jakoby vlastně to mám ozkoušený, že v momentě, kdy nejsem nervózní, tak to nedopadne dobře.
0: A radši rychlej tanec nebo pomalej?
5: Radši rychlej tanec.
0: A máte rychlej?
5: To nemůžem říct.
4: Já nevím, tak a co jste teda přišli do rádia tady vyprávět?
0: Tak já mám nápad, že bychom ten rozhovor možná ukončili.
4: No...
0: A přijďte v pondělí a budeme řešit, co bylo v sobotu, to bude lepší.
1: Ne, my ti můžeme třeba říct, co nás všechno bolí.
0: Tak jo, to mě zajímalo. Tak počkej, já ale změním muziku.
1: Nějakou smutnou.
0: Já změním muziku a říkej, Marti.
1: Dej tam nějakou útrpnou muziku, třeba Survivor. Kyčel.
0: To je vtipný, že když Marta přišla, tak my jsme řekli, Marti, prosím tě, sedni si.
1: Ano.
0: Budeme tady hodinu a půl na rozhovor. A Marta, ne, asi nemůžu sednout, mě bolí kyčel. A říkám, když budeš tancovat ve Stardance.
1: No takhle to je jedno. Ty to víš možná sám, když je člověk nervózní, tak necítí žádnou bolest.
0: Fakt?
1: Ta bolest potom přijde, až odtančíme, ale teďko to bolí. Ale nevadí. He, tak musíme to nějak přežít a člověk se nesmí ohlížet, takže ta bolest tam prostě je a naučíš se s ní žít.
0: Máš nějakou zprávu o tom, že třeba ti, co tady dneska nejsou na rozhovor, taky něco bolí?
1: No my se potkáváme na zkušebnách a oblepený jsme úplně všichni.
0: A je tam někdo zraněný?
1: Tady Tom má prst skoro zlomený, že jo?
0: Tomáš Šón, zpěvák, má prst.
6: Mám, spíš nemám prst. Konkrétně malíček na levé ruce. No to bylo při, stalo se to při herecký akci, kde jsem o svého drahého kolegu Františka Prachaře zavadil prstem, když jsem na něj řval, kam jdeš? A chytal jsem ho, tak jsem si o něj přetrhal šlachu napínač.
0: Takže Tomáš Šón, zpěvák, má zraněný prst a zeptám se jí.
6: Líbí, jak dáváš ten důraz, to zpěvák.
0: No ne, já to říkám, aby si ty lidi udělali, víte co, tak, že o tom furt mluvíme. My vám ho zahrajeme.
1: To je super nápad.
0: My vám ho zahrajeme, protože všichni víme, jak zpívá Marta Říhová. Nikdo by třeba nemohl
4: Jandová
0: vědět. Co jsem řekl?
6: Marta Říhová.
0: Ježíš, promiňte. Marta. Proč jsem řekl Marta Říhová?
4: Prostě jsme jako jedna. Ano, tady.
0: Jo, ty to seš ty Říhová.
4: No.
0: Tak prosím nás, Tom Šón, zpěvák. Jo, vy někdo říkáte, co to je. Tak prosím nás, to je tenhle ten kluk, hele.

0: Tak to je on, to je ten Tom Sean, furt říkáte si, Tom Sean, co to tam je za toho člověka v tom rádiu? To je tenhle pán, to je tenhle pán.
1: Budu se postavit, že bych tohle tady zpíval teď.
0: No, ten začátek si mohl si. Ten začátek si zpívat mohl, ale to si řekneme jindy. Tom Sean říká, jsem Tom Sean, je mi 21, narodil jsem se v Dublinu, kvůli čemuž mám ve jméně to Sean.
2: Mm-hmm. Je to tak?
0: Tak. To jsme taky říkali, proč Sean, jakože už, viď?
3: A je to bratr Davida Gránskýho.
0: Zbytečná informace.
3: No, ale tak jako, ať se ukotvíme.
0: Ale
3: nechce... hlavně, abyste i trošku příbuzný se Sarou Sandevou, že?
2: Ano, všechno je propojené.
3: Ne?
0: Tak si to dojeď.
3: Co, ne, no tak já jsem chtěla nás ukotvit tady v partě. Co?
2: Ne, pohodě.
3: Ne, jak jste příbuzný se Sarou Sandevou? Je to komplikovaný.
2: Je to komplikovaný. Ano, to je hlavně všechno je tak všelijak propletený, tak ta Praha je konec konců taková.
4: Jediná.
3: Budete tam mít podobný publikum. V publiku.
0: Já třeba jako posluchač tomu nerozumím, takže?
3: Ne. No, tak ne.
0: Tak se to nesmí říkat. Takže si to píšeme na seznam věcí, které se nesmí říkat. A můžeme říct i lidi, kteří tady dneska nejsou a tančí ve Stardance. Jestli jo, tak já bych s dovolením tedy řekl, že ve 14. řadě Stardance, přátelé, už v sobotu večer budou tančit také tenista Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská. Dále Tomáš Matonoha a Lenka Návorková. Herečka a zpěvačka Luciana Tomášová a Robin Ondráček. Dále zpěvák, opět a Radeček Tomáš Polák s Adrianou Maškovou. Herečka a režisérka Petra Nesvačilová s Filipem Hudlickým. Dále Vojta Dyk a Catherine Málek. Kaskadérka Hanka Dvorská a Michal Kurtiš. Pak tam bude taky samozřejmě naše Marta Jandová a Martin Prager. Jsou tady.
5: Ahoj.
0: Sára Sandeva a Daniel Makovec. A pak před chvilkou tady zpíval Tomáš Sean a ten má teda zraněný prst. A já se ptám i Natálie Otáhlové, teda jak jestli jste změnili úchop. Když má Tomáš zraněný prst.
5: Ano, zpočátku to bylo docela náročné, protože jsme se mohli držet jenom jednou rukou, což u toho tance je jakoby trošku problém. A co se týká například zvedaček, tak ty si šetříme ještě stále jako do dalších kol, kde snad
2: zvedačka, budeme... Ty mluví spisovně, vždycky tak strašně.
0: Ono totiž to naštěstí v prvním kole se nevypadává, takže zvedačky můžou být až v druhém kole.
5: Ano, je to tak. To znamená, můžete si z toho vyvodit, co budeme mít v prvním díle nebo nebudeme.
2: Ano, já jsem chtěl podělat takovou indici k tomu, co máme první kolo, že když jsem se bavil o těch bolestech, tak já moje pánev zažívá velmi těžký dny, poslední jako. Ta zjišťuje všechny své části, které jí můžou bolet, je jich mnoho.
0: Dobře, bude tam taky Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Ano.
0: Což podle mě si...
3: To je náš oblíbený taneční pár.
0: To je náš,
2: já oblíbený, taky nejradši.
0: To je náš oblíbený taneční pár a hodně lidí se bude dívat kvůli tomuto tanečnímu páru. A já vás poprosím, milí přátelé, vás pět, teda abyste řekli na závěr nějaké, cokoliv chcete říct, na závěr směrem k sobotnímu večeru. Takže můžeme, začne Marta.
6: Já klidně začnu.
0: Pojď.
6: Já všem, co se budete dívat, tak slibuju, že z toho budete mít hezký pocit a to tady v té době se nestává tak často, že vás překvapí určitě spousta barev a představte si nás, jak se to hrozně užíváme, ale jak trpíme.
0: Ano, Martin Prager, její partner.
7: Já můžu jen souhlasit, těším se, že všichni předvedeme to nejlepší, co jsme si nachystali. A ať už sedíte s dětma, s babičkama, s dědama, prostě si to užijte.
6: Takže to bude maximum muziky, ale bude to i maximum tance a zábavy. Wow.
0: Daniel Makovec, který bude tady se Sárou.
8: Já jenom chci nám všem popřát hodně štěstí a moc se na vás ostatní páry těšíme.
0: Tak.
8: S náma budete.
0: A ještě jednou Tomáš Šon a Natálie Otáhlová. Věta na závěr.
2: Já bych chtěl pozdravit.
6: Si to užít,
2: přežít, nesklamat sám sebe, svoji mámu a Oskara Hesse.
0: Zdravíme Oskara Hesse, šampiona, úřadujícího šampiona. Oskare, seš nejlepší. První díl startuje v sobotu ve 20.10 na ČT1. Díky za návštěvu, ahoj.
9: Oskara, děkujeme.
10: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
11: Kaufland Card Extra. Obrovské
4: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
12: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
13: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
12: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
13: Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
13: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
15: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
13: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Podívej, co to dělá s náma dvěma.

0: Dne o 256 giga za 14 990. iPhone 17 Pro 256 giga za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
4: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
4: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
4: A je to pohoda. Pohoda.
1: Tyjo, to jsem teď říkal.
4: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Na maximum.
5: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: 8.58 ve finále dnešní ranní show na Evropě 2 zazní kapela Deep Purple. Dneska mají totiž koncert v O2 Areně.
1: Tahle hardrocková legenda.
0: A možná některé z vás překvapí, že písničku, kterou znáte v češtině, jako Spí, spí...
1: Šipková růženka.
0: Šipková růženka. Písničku znáte jako Šipkovou růženku, že existuje anglická verze. Říká se tomu originál. Deep Purple.

0: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
1: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaty si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Vybavujete domácnost?
4: Jo.
3: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění seveřanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Okna jsou Oknotherm. Jo, Oknotherm. www.oknotherm.cz. Paráram, pam pam.

0: doma. Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Evropa 2. Maximum tvrý muziky. Maximum.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa 2.
1: 9 hodin, 5 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. Dneska jsme tady měli finalisty Stardance a proto do studia normálně přitanžili naši rádioví kolegové, doslova tedy Koťák a Ivana. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Normálně jste...
3: Roztančené ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Vy jste normálně fakt, já jsem přitančili.
2: No, jakoby skoro. No.
1: Co vy a Stardance, Ivano Koťáku?
3: Já mám dobrý kyčle, chci říct.
1: Jako narod, Marta je zraněná, nevím, jestli jsi to slyšel.
3: No, vypadala jako smutná, no.
1: Ne, ona říkala, že má kyčel. Já jsem myslel, že to je narážka na to. Ne. Ty máš naopak kyčel, v pořádku, ona si stěžovala na bolest, že jo?
3: Mm-hmm. Trochu mě krček trápí, ale dobrý jinak.
1: Krček?
3: No,
1: to, jako který?
3: To jsou ty, co praskají těm důchodcům, když jsou starší.
1: Jo, tenhle krček, jako když je prostě zlomený krček, konec.
3: Jo, přesně tak.
1: Konec. Takže tanečník úplně nejsi.
3: No, chtěl bych si to myslet, ale spíš ne, no.
1: Já si myslím, že to je taková tradice tady na Evropě 2, že tady nejsou tanečníci. A Ivana?
2: Já jsem bývala mistryně republiky ve společenských tancích.
1: A je to tady.
2: Takže promiň,
3: ale... Já chci říct, že jsem mistr České republiky v showdance.
1: Všimněte,
2: ale to nikoho nezajímá, já jsem opravdu mistryně republiky. Jako...
1: Všimněte si, že Ivana, když jsme tady řešili Táňu Kuchařovou a Miss World, řekla, že bývala Miss, teď řekla, že mistryně
2: republiky. Protože když řekneš, nikdo tady není tanečník, tak jako mistryně republiky bývala se musím snad ozvat, ne?
3: Co ještě umíš?
1: Já jsem mluvil o klucích.
2: Jo, takhle.
1: Holky jsou tady samé
2: strop. To hned.
4: Ty, ale to znamená, že do Stardance si nikdy nevezmu.
2: Ne, já to vím, já jsem strašně chtěla a strašně mi to štve.
1: Jedině za profíky, že by si šla.
2: To zase
4: nebo
2: už nemůžu.
4: Nebo
3: že by si vyučovala.
2: Že by jsme...
3: Nebo že bys byla nová Tereza Kostková,
2: nic
3: to je takovýho, super.
2: No, to by bylo pěkný.
4: Škoda, že nemá žádnýho partiáka k sobě, no.
2: Vlastně mám a já ho něco doučím, nějakou tu čaču a půjde to. Třeba.
1: Takže přátelé, začíná teďka taková afterparty, dřív se to tak jmenovalo dokonce, co nabídnete našim posluchačům?
3: No, my dneska budeme řešit velice zajímavou věc, určitě se vám někdy v životě stalo, že vám někdo polichotil, ale takže se vám to nelíbilo a to bude téma.
2: Že vás třeba někdo přirovnal k někomu,
1: jo.
2: Kdo vám není úplně jako lichotivej.
3: Mně přijde, jo? Leoši, že vypadáš třeba jak Aleš Háma.
1: Jo, ale... Aleš, dobré. Evropa 2, tak zítra, ahoj.
2: Pa.

0: tady máme 9 hodin a 17 minut.
1: Je to tak, posloucháte Evropu 2. Koťák tady při předávačce, tady z ranní show, prozradil, že naše dnešní téma se bude týkat lichotek. Bude se týkat toho, když, hele, situace. K někomu přijdete a chcete mu ne třeba ani polichotit, ale říct, že vypadá jako třeba někdo.
2: Tak přátelé, já se omlouvám, my tady máme takový malinkatý technický problém, ale řešíme ho, jo? Slyšíme se dobře?
1: Už je vyřešen.
2: Slyšíme ho dobře, výborně. Tak, já chci říct teda úplně naprosto konkrétně, že já jsem nedávno, nebo historicky jsem dostal párkrát lichotku, že vypadám jako Albert Černý. Albert Černý je frontman, bývalý frontman Charlie Stray, teďka je to Lake Malawi vlastně, a to je jako dobrý. To je vlastně jako dobrý, když ti takhle někdo polichotí. Ale stalo se mi, Ivanko, že, a teď vlastně jako nevím, viděl jsem paní na jedné akci, která ke mně míří, a teďka mě hlavou jela taková rychlá osa, a já říkám, ježišmarja, ta paní vypadá jak Ellen DeGeneres, ta slavná moderátorka.
1: Ty jsi to řekl?
2: No já jí to chtěl říct, ale pak jsem se zasek a říkám si, ty vogo, Jakube, bacha na to, bude to pro tu paní taky lichotka? A nebyl jsem si jistý, ale naštěstí jsem to neřekl a ty jsi mi potom řekla, že jsem udělal dobře.
1: Asi jo, ona zase ta Ellen DeGeneres, ono se o ní teď tak jako blbě mluví všema směrama, že jo? Že jedla lidi a že jí lidi nesnáší a že zabíjela lidi a říct někomu, vy jste jako Ellen DeGeneres, je podle mě fakt blbost.
2: Počkej, já vůbec nevím, jaký ona má kauzy.
1: Ono je fakt.
2: Teď jak jsem to vysvětla, říkám, no co udělala tak hroznýho ta Ellen DeGeneres? No co, jí lidi.
3: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za vyjednostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Vytvořeno s použitím AI.
15: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
16: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
18: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
19: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Mě se normálně, já jsem dneska prokletý, mě se vypnul monitor. Je to dobrý, je to dobrý.
1: Ty máš technické dneska problémy, můžeme to říct, Veno?
0: Ano, můžeme to říct, protože je to pravda. Přátelé, kamarádi, milí posluchači Evropy 2, my jsme v tom minulém vstupu řešili poklony, ale ne takové ty standardní poklony, které vám udělají radost. Taková ta poklona, když vás třeba někdo přirovná k někomu, kdo vám třeba nepřijde tak atraktivní, jako jste vy, že?
1: Mně se to stalo. Já jsem jednou dostala díky tomu dokonce přezdívku na celou základní školu a pak i na chvíli na střední, protože to napadlo i lidi na základce i na střední, že jim připomínám někoho. Aha. A já ti dám, budeme hrát hádej, kdo jsem, prosím.
0: Dobře, tak jo.
1: Rychlou.
0: Ano.
1: Řekli mi, že je, ty jsi jako, tak ví to, je, ty jsi jako ta, je to animovaná postava.
0: Jo, už chtěl jsem se zeptat, jestli je žijící, takže ano, jasně.
1: Ne, není. Je to animovaná postava, má už spoustu let. Je to takový, je to legendární postava.
0: Má už spoustu let, proto ti tam jako, proto ten příměr.
1: Má účes takový podobný jako já. Opravdu vypadá jako já. A má takovýho svalnace, který je špenát.
0: Ne, ty jsi Oliva. Jo, počkej, ale
1: teď to
0: je...
1: Ne, teď už to nikdy nesmažeš.
0: To je pravda, ty jak jsi hubenňunka, jak máš prostě ty... No jo,
1: no, ty,
0: jak ona vždycky vlála, viď? Jak ona vždycky dělala takový ty...
1: Když ti někdo řekne, že vypadáš jako olive oil, tak nejčastěji tím naráží na tvůj typický vzhled, to je, jsi hodně hubená, máš dlouhý hubený ruce a nohy, máš úzkou postavu a výraznější obličej. Jsi taková vytáhla.
0: Ježišmarja,
1: tak moc děkuju.
0: Já mám hrozně rád Griffinovej Family Guy. A tam si občas jako dělají srandu z nějakých těch animovaných třeba jakoby postaviček a teď tam stojí ten Pepek námořník a má ty obrovský předloktí. A všichni si furt myslej, že to jsou svaly a Peter Griffin mu říká, ne, kámo, to jsou nádory, to je strašný, to je normální tohleto.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Pozor, největší.
0: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, Classic nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodej.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Mamut královal doby ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
3: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
10: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
3: Držíme ti flek i v Kolíně. Evropa 2, 105.

V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji. Evropa 2.

0: Jednu minutku po 10. hodině ladíte Evropu 2, konkrétně Maximum muziky, teď už tady Káťa Říhová, pojďme na zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Češi jezdí tankovat do Polska. Zatímco u nás stojí benzín i po zásahu vlády z minulého týdne kolem 45 korun a nafta 47 korun. V sousedním Polsku jsou pohonné hmoty po víkendovém zavedení vládního opatření výrazně levnější. Češi z příhraničí se toho všimli a berou tamní pumpy útokem. Na jedné nádrži totiž ušetří i několik set korun. Americké velvyslanectví v Moskvě varovalo před plicním morem v ruském Irkutsku. Připomnělo už platné doporučení amerického ministerstva zahraničí, že američtí občané nemají cestovat do Ruska a pokud v něm jsou, tak se z bezpečnostních důvodů i hned vrátit. Teď předávám slovo Zuzce.
2: V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro základní školu Dukelská. Dělníci nyní dělají vnitřní omítky. Stavební část vyjde na 186 milionů korun a měla by skončit příští rok v březnu. Poté bude potřeba pořídit vybavení, které vyjde podle odhadu radnice na 12 milionů korun. S otevřením pro děti se počítá v září 2027. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli v Londýně závěrečný zápas probíhajícího srazu už v úvodním dějství, ve kterém si dal vlastní gol Vladimír Coufal a poté dvakrát skóroval kapitán Harry Kane.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, opatrně dojíždějte do Kolony za sjezdem na Židlochovice, fronta začíná kolem 10. kilometru. A D5 před Prahou z Plzně hlásí kolonu pro kamiony za Loděnicí od 8. kilometru, od 3. kilometru si potom postojí osobní auta.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2, gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Dnes nás čeká další slunečný den a teploty vystoupí odpoledne na podobné hodnoty jako včera. Maxima tedy čekejme v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy, teď už pokračují Ivana a Koťák.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
5: No, zůstaneme u tématu, komu je kdo podobný a jestli je to lichotka nebo ne. Já už jsem zjistila, jaká animovaná postava je celý můj kolega Koťák už za chvíli na Evropě 2.

0: když se postará o Whitney Houston nějaký dobrý producent a DJ i teda po její smrti, tak to dopadne takhle skvěle, jako před chvílí na Evropě 2.
1: My tady dneska celé ráno řešíme něco, co se týká každého jednoho z nás. Občas vám někdo polichotí a vy si říkáte, ty bláho, dobrý, a občas vám někdo polichotí a vy si říkáte, to jako vážně?
0: Jako vážně? Vypadám jako tohleto? Nebo jako někdo? Já jsem říkala, že mi lidi říkali dlouhých 13 let, jsem to teď napočítala, že vypadám jako Olí Oilová od Pepka Námořníka. No a co? Je to pak pravda. Ty jsi, jako, že ti to došlo teď?
1: No jo, došlo. Ježišmarja, tak no.
0: A ještě mám Pepka Námořníka vlastně doma trošku.
1: A jo, ježiš, no. Počkej, a mimochodem k tomuto tématu, ty ses hrozně hezky jako vyjádřila tady v mezi vstupama, a to je, že lidi mají takovou tu hloupou tendenci, i když tam ta podoba třeba jakoby vůbec není, mm-hmm, tak to tam tomu člověku prásknou, a tvůj Ondra je, řekněme, není plešatej, je na krátko.
0: Je plešatej.
1: Dobře, tak je plešatej.
0: Ty jsi hodný, je opravdu hodně plešatej.
1: Takže mu klasicky říkají, no jo, to je Jason Statham, nebo to je Bruce Willis, nebo co.
0: Počkej, oni mu říkají Bruce Willis a Jason Statham, a on je z toho, hele, jemu vůbec nevadí, že je plešatej, ale lidi mu vždycky říkají, ty seš úplně, to je Bruce Willis, ale on s Bruce Willisem nemá vůbec nic jakoby společný,
1: jako
0: ani jeden rys, ani vejšku, ani jako maskulaturu,
1: možná maskulinitu,
0: masku,
1: maskulinitu,
0: maskulu. Nemá, prostě nemá společného vůbec nic. Ale já chci říct něco tobě. Protože jestli mýmu manželovi říkají, že jako Bruce Willis, tak já jsem si myslela, koho mi vlastně připomínáš ty. A chtěla jsem ti taky dát nějakou animovanou postavu.
1: Ježišmarja, nebo to Chipmunk nebo něco?
0: Nebude, protože ty fakt, doufám, že ti trošku dneska udělám radost. Ty jsi prostě fakt princ.
1: Nejsem krasoň,
0: jako
1: ne.
0: Disney, ne, ale vypadáš jako Disney princ a jich hned několik. Je to za prvý. Erik z Malý morský víly, ty jsi prostě princ Erik.
1: Děkuju.
0: Pak jsi taky princ Navín, nebo nevím, z princezna a žabák. Pak princ Adam z Kráska a zvíře taky trošku. A jsi i Flynn Rider na vlásku. Jako, počkej, já ti ukážu jenom fotku, toho posluchači neuvidí.
1: Jo, počkej, ale ano, tak dobře, tak souhlasím teda Flyna. Mimochodem, tohletoho Flyna Rychlíka, jak se jmenuje vlastně v originále, tak ho dabuje i Vojta Kotek. Tak se nám
0: tak
1: takhle
0: to je krásně
1: uzavírá.
0: Kotek s Kotkem na Evropě 2.

0: Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
3: Evropa 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
11: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
12: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
13: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
14: Klid, máš na to 3 dny.
13: A těch lidí, co čekají na autogramy?
14: No, jsou tu všichni.
15: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
16: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
17: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Zpátky k muzice.
18: Evropa 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she goes slow. But I'm way past gone. We are

We are Domy a Maximum muziky Evropy 2, máme 10 hodin 32 minut, v tuto chvíli bych vás srdečně rád pozval na náš web Evropa2.cz, kde pro vás máme mnoho zajímavého, jsou tam třeba záznamy z vysílání, takže třeba pokud jste dneska neslyšeli celou ranní show, máte možnost ji poslechnout takhle ze záznamu, pochopitelně tam pro vás máme soutěže, můžete hlasovat taky v Evropa 2 Music Chart, další skvělá věc, no a pokud jste maturanti, musíte se zapojit do maturitáku Evropy 2, kde můžete vyhrát třeba DJe, moderátora nebo 100 000 korun na váš fantastický maturitní ples. Je to strašně jednoduchý, stačí, abyste se vyfotili ve třídě, zakomponovali nějakým chytrým způsobem logo do fotky vaší třídy, potom tuhle tu fotku nahrajete právě na web Evropa2.cz, no a potom už necháte lidi hlasovat. Kreativitě se, dámy a pánové, meze vůbec nekladou, takže prostě užijte si to, to logo tam můžete vložit jakýmkoliv originálním způsobem, no a pak už to nechte na lidech. Pochopitelně, když podpoříte své následovníky, kamarády, fanoušky, aby vám posílali hlasy, tak ta pravděpodobnost celá se jenom zvýší. Zatím máte dostatek času, ale 100 000 na maturitní ples moderátora anebo DJe, to je něco, o co byste se neměli nechat ochudit.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.

0: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, já jsem Koťák a společně tady s Ivčou vás zdravíme. 10 hodin 41 minut, svátek mají Justýny, máme 7. října.
1: Dobré dopoledne.
0: Vy víte, že já se občas dojímám hloupostmi, doslova hloupostmi. A teďka tady koukám z okna na stavbu, jo?
1: Ano.
0: Ale pozorujte, ten příběh bude složitý možná na vysvětlení, abyste pochopili, jak funguje moje hlava. Tak tady koukám na tu těžkou techniku, jak tady prostě přesouvá ty traverzy a vidím tam název té společnosti, která vyrábí ty bagry a tu těžkou techniku.
1: Můžeme to říct? Ne, to asi neviď.
0: No jako asi můžeme říct, že to je společnost Liebherr, jo?
1: Ano.
0: To určitě to Liebherr. Znáte, ale pozor. Mm-hmm. Já jsem si říkal, počkej, ale já tuhletu firmu jako znám i z nějakého jako jiného odvětví. A teďka mě jako napadla ta konstrukce, která je ta marketingová porada této firmy, která vyrábí ty stavební stroje, ty bagry. A teďka se tam hlásí Jirka vzadu. A Jirka říká, můžu. Mě totiž jako by napadlo, jestli bychom tu naši divizi trochu jako nerozšířili, že bychom dělali těch věcí trochu víc. Dobrý Jirko, co budeme vyrábět? A Jirka říká, třeba žehlící prkna a sušáky.
1: A nebo vlasy.
2: Maturanti bacha. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
1: Pojďme říct, že někdy se vysílání nepovede tak, jak bychom chtěli, protože teď já říkám Koťákovi, nemyslel jsi spíš jinou společnost, teď teda řekneme všechny společnosti světa, já říkám, nemyslel jsi Lifehide? A on, jo, to je vlastně úplně jiná společnost, tak nic.
0: Tak se omlouváme, nic se nestalo, jo?

0: Single Love Me or Not na Evropě 2, 14 minut před 11. hodinou, svátek mají Justýny, no a my se pomalu blížíme do finále. Sakryč, hele, to mě teda, no vidíš to, no.
1: To já jsem totiž,
0: no já jsem trochu dyslektik, tak jako, já vidím ty písmenka a říkám si, ježišmarj, a mám ten příběh, je to...
1: Já jsem si v duchu říkala, proč si plete něco jako Líbe Háre s něčím úplně, co se jmenuje jinak, ale dělala jsem kolegiálně, jakože...
0: Neměl jsem vůbec říkat, neměl jsem říkat název té firmy, teď jsem úplně za pitomce,
1: nejsi.
0: Ale tak...
1: Broučku, ty nejsi, ty nejsi za pitomce nikdy. Doufám, že nebudeš ani zítra se mnou mezi 9. a 11. Za chvíli přichází Pavel Cejnár.
0: A bude to opět krásné pokračování Maximum muziky Evropy 2. Já vám, přátelé, zítra řeknu, co to znamená leukofobie. Negooglujte to, bude to hezčí, když to budu moct zase takhle zkazit
1: leuko,
0: v éter.
1: Leukofobie. No, leuko. Jsem zvědavá.
0: Taky jsem zvědavej. Stejně tak jako na Sombra, který ho vám zahrajeme ještě do té 11. hodiny. A zítra mezi 11. a 13. bude Pavel a my budeme mezi 9. a 11. Tak ahoj. Evropa 2 Music
2: Chart. Které novinky z minula postoupily, třeba vycházející hvězda Adéla, jestli se dostala do žebříčku, to je jedna z otázek, na kterou odpoví už další vydání nejprestižnější české hitparády Music Chart na Evropě 2, kde ovšem kromě té top 20, pro kterou se hlasuje na Evropa2.cz, tak nabídnu i další nové věci a taky nové info ze světa showbiznisu. Tak ve čtvrtek a taky v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Evropa 2 Music
3: Chart. Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5 000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Evropa 2.

0: Ladí vás Evropa 2, odbyla 11. hodina, středa 7. říjen. No a my máme pro vás čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Pěkné dopoledne, kandidáti na senátory i místní zastupitele mají dnes do 2 odpoledne poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohly být i odvoláni. Dnešním dnem také končí možnost osobně požádat na zastupitelském nebo obecním úřadu o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. V Praze dnes začíná Design Blok. Festival designu a módy se stovkami vystavujících potrvá do neděle 11. října. Hlavními místy letošního 28. ročníku Design Bloku jsou jízdárna Pražského hradu, Veletržní palác, Průmyslový palác na výstavišti a Umělecko-průmyslové muzeum. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Plzeň dokončila revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších parků ve městě, Lochotínského. Úpravy 10-hektarové lokality stály od roku 2014 přes 90 milionů korun. Třetinu pokryla dotace. Park pod sídlištěm Vinice od Karlovarské ulice k amfiteátru a zoo má upravené cesty, ošetřené dřeviny, nové stromy, keře a záhony. Obnoven byl i kaskádový vodopád. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Legendární britská rocková skupina Deep Purple, která začínala kariéru na sklonku 60. let minulého století, dnes zahraje v pražské O2 aréně. Kapela, která zásadně ovlivnila vývoj hard rocku a proslavila se hity jako Smoke on the Water nebo Highway Star, nabídne průřez svou tvorbou napříč dekádami.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na pražském okruhu probíhají stavební práce a provoz je tam omezen. V další koloně si postojí hlavně kamiony. A zdržíte se i na silnici 35 ve Studené Loučce. Na Šumpersku je zavřený pravý jízdní pruh.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes si užijeme další slunečné odpoledne a teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera. Maxima tedy mezi 18 a 23 stupni. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Pohodovou středu vám přeju 2,5 minuty po 11. hodině. Začínáme, co si pustíme, Dagny? Nebo Don Toliver a Doja Cat? Tak pojďme na to, hezkej den s Evropou 2.

Zavádí vás dnešní středeční dopolední Evropa 2, 9 minut po 11. hodině. A už za chviličku, tedy za pár minut, konkrétně za 6 a čtvrt minuty, si řekneme, co ode mne dneska můžete zinkasovat, vyhrát. Tak zůstaňte.

A teď mě zajímá jedna věc. Kdo by z vás chtěl pořádnou dávku benzínu nebo nafty? Nehlaste se, teď nikam nevolejte, ale někomu z vás tímhletím směrem udělám velkou radost, protože mám tady dneska pro vás soutěž právě o pořádnou dávku benzínu anebo nafty. Tankovací poukázka v hodnotě 5000 korun může být vaše. Je potřeba velmi pozorně poslouchat moje vysílání a jakmile někde mezi songy projede závodák takovýmhle způsobem, to je přesně on, tak volejte sem do studia na 257 400 888. No a když už jsme u těch aut, dnes nám dorazila sem do rádia jedna hruzostrašná zpráva, co se stalo na jedné dálnici. Dá se říct, mohl by to být takovej ostrašující případ, respektive ponaučení pro vás ostatní. Tak detaily si řekneme a dáme už za chviličku. Alex Warren anebo Rehab. Za pár málo okamžiků a já vám všem přeju stále pohodovou středu s dobrou náladou a vaší Evropou 2. Evropa 2.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru.

0: taneční muziky.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Pozor, největší zvíře.

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
8: Vybavujete domácnost?
9: Jo.
8: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
12: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
13: Jo, jo.
12: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
13: Co mě zrovna napadne?
14: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
15: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
16: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
17: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění Severanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

0: Reese nebo Miles Smith a Niall Horan. Hezkou středu vám přeju, no a mám tady dál se říct takovou zprávu, jsem to nakousl, ostrašující případ, mělo by to být varování pro všechny, kteří cestují stejně jako jeden 57letý Němec. Co se stalo? Představte si ale vážnou, opravdu vážnou dopravní nehodu způsobila v Rakousku jeho kočka, která v autě za jízdy asi se něčeho lekla, nikdy to neudělala, nikdy neudělala, zautačila na svého pánička a řidiče v jedné osobě. Ten na chvíli, v tu chvíli ztratil kontrolu nad řízením, lekl se, sjel ze silnice a s vozidlem se převrátil. Takže auto na odpis. Naštěstí se mu nic nestalo. Kočka pak zmizela. No a mohl si za to sám, protože kočka nebyla v přepravním boxu. Takže prosím vás, jestli budete jezdit se svými miláčky, čtyřnohými, nebo jakýmkoliv zvířátkem, je potřeba vždycky to mít zajištěné tak, že budou v přepravním boxu. Apelujeme na vás, je to škoda, když se stane takováhle, prostě ještě k tomu vážná dopravní nehoda. No a takový ty řeči, že naše zvíře by to nikdy neudělalo, no. Nechte si to projít hlavou. Tak pokud budete podobně cestovat, přejeme vám šťastnou cestu, ať se vám nic podobného nestane. To vám přeje vaše Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Projetí na oranžovou.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Zvednutí mobilu. 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
8: To je Domanský.
7: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
8: Pro doma.
9: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz.
8: Prodoma.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2.

0: na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
1: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: vstupné o 256 giga za 14 990. iPhone 17 Pro 256 giga za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Středeční předpolední Evropa 2 a někomu uděláme velkou radost, protože teď se tady telefonní linky můžou doslova roztrhnout. Máme tady něco, co by bral všema deseti úplně každej, ale začneme úplně od začátku. Jasně, můžete obvolávat pojišťovny, zjišťovat podmínky a sepisovat si je někam na papír nebo do vašeho bločku. A nebo to necháte na nás. Srovnáme, doporučíme a zařídíme velký dobrý pojistky z pohodlí domova do pár minut. To je klik.cz. klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Dnes soutěžíme o pořádnou dávku benzínu nebo nafty. Tankovací poukázka v hodnotě 5000 korun může být vaše. Stačí správně odpovědět na moji soutěžní otázku, dovolat se právě teď k nám do studia, tak si zasoutěžte a dopřejte svému autu palivu. Je to pouze na vás. Tak 257 400 888. Telefonní číslo sem ke mně do studia. A kdo bude mít radost, respektive jeho auto? 257 400 888. Právě teď aktuálně náš počítač vybírá jednoho z vás. Samozřejmě ten, kdo volá do studia Evropy 2. A já se ptám, komu se to podařilo? Tady je Evropa 2. Halo, kdo tam je?
1: Ahoj, Přemo.
0: Přemo, máš auto?
1: Mám.
0: Máš. Tak hodilo by se, viď? Takováhle tankovací poukázka za bůra, tedy za 5000 korun. Už jsi slyšel o klik.cz?
1: Ano, slyšel.
0: No, je to úplně ideální, všechno srovnají, připraví, no prostě, co ti budu vyprávět. Ale ty chceš slyšet moji otázku a já se ptám. Mm-hmm. Přemo, co natankuješ do auta s označením TDI? Buď za A benzín, nebo za B naftu, neboli diesel, nebo za C vodík?
1: Za B naftu.
0: Za B naftu, diesel, je to tak! Tak Přemo, je to tvoje, respektive ta tankovací poukázka na benzín nebo naftu v hodnotě 5000 korun od klik.cz. A vy ostatní, nezapomeňte, soutěžit se může až do konce týdne. No a v pátek dokonce se bude soutěžit o tankovací poukázku v hodnotě 10 000 korun a to už je velký. Tak Přemo, vydrž mi na telefonu, až pojedeš, natankuješ, tak ti přejeme šťastnou cestu. Nezapomeň si na rádiu pustit Evropu 2, uděláš nám tím radost, jo?
1: Samozřejmě.
0: Tak měj se hezky, hezkou středu, ahoj.
1: Díky taky, ahoj.
2: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
2: Evropa 2, 8.

0: středeční Evropa 2 je tady poledne, no a my pro vás máme čerstvé zprávy, víc už vám řekne Káťa Říhová.
1: Pěkné poledne, dnes ve 4 hodiny odpoledne skončí možnost osobně požádat na zastupitelském nebo obecním úřadu o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Volič průkaz odevzdává volební komisi, což zabrání možnosti dvojího hlasování. Svět si dnes připomíná 3. výročí teroristického útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael, při kterém zemřelo 1200 lidí. Ozbrojenci unesli 251 rukojmí, většinou šlo o civilisty. Očekávají se pietní akce i pro palestinské demonstrace, které se mají konat například v Německu, Británii či Austrálii. Teď už má slovo Zuzka.
2: Uherské Hradiště otevřelo nový zimní stadion. Vznikl na místě původního stadionu, který byl ve špatném stavu a stavbaři ho loni zbourali. Stavba nového stadionu trvala rok, bude sloužit sportovcům a také veřejnosti. Konečné náklady ještě nejsou známé. Rozpočtový rámec na nový stadion schválený zastupitelstvem je ale téměř 447 milionů korun. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Američanka Krista Pajková, která minulý týden v Tennessee přežila popravu smrtící injekcí a skončila v nemocnici, je podle právníků při vědomí a komunikuje. Nyní může trvat i měsíce, než bude jasné, jak přesně bude zotavení vypadat a zda se její způsobilost k právním úkonům obnoví na takovou úroveň, která by státu umožnila znovu se pokusit o její popravu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na Pražském okruhu probíhají stavební práce a provoz je tam omezen. V další koloně si postojí hlavně kamiony. A zdržíte se i na silnici 35 ve Studené Loučce. Na Šumpersku je zavřený pravý jízdní pruh.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes si užijeme další slunečné odpoledne a teploty vystoupí na podobné hodnoty jako včera, maxima tedy mezi 18 a 23 stupni. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Dáme si flashback, no a řekneme si, co vlastně určuje dlouhý a spokojený pozemský život. To je zajímavý. Teddy Swims a Cat's Eye už za chviličku.

tady taková myšlenka, co vlastně určuje dlouhý a spokojený pozemský život. A teď pozor, peníze, kariéra, slavný jméno, to překvapivě nejsou. No a pozor, mám tady vlastně výsledek toho různého bádání a je potřeba, abyste přehodnotili svoje priority. Místo další přesčasový hodiny v práci byste měli zkusit radši naplánovat klidnou véču třeba se svým partnerem nebo partnerkou, nebo zavolat starýmu kamarádovi nebo s kamarády někam zajít a tak pohodě, prostě do pohody, tak abyste zahodili takový ty různý všednodenní starosti za hlavu. A právě tady ty chvíle totiž rozhodujou prej o tom, jak se budeme cítit za několik let, protože skutečné bohatství se neměří v penězích, ale v lidech, kteří při nás stojí v

0: Takže víte, co máte třeba před víkendem anebo na víkend udělat. Je to na vás. Tak hlavně, ať jste do pohody, ať se vám to líbí. No a když budete mít špatnou náladu, nezapomeňte. Evropa 2 je tady pro vás 24 hodin denně. To jsme prostě my. Za chvíličku flashback, ten vám jistě taky zvedne náladu. Evropa 2.
1: Maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
7: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespadne, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
17: Tak abyste ho nepromeškali.
16: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
17: Garanci kvality i výhodného financování.
16: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
18: Kdo na to jde? Od lesa koupí auto u ESA.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
20: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
21: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: Maturiťák Snus Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Dnes jdeme zaspomínat na rok 2008, kdy se hudebně potkali Rihanna společně s Justinem Timberlakem. Pamatujete si ten velký hit, který se jmenuje Rehab? Mimochodem, Justin Timberlake ho napsal, no a taky ho vyprodukoval. K té produkci dopomáhal i Timbaland, no a s Rihannou to dali dohromady a takhle skvěle to znělo. Tak tady rok 2008 a dnešní flashback se jmenuje Rehab. Rihanna a Justin Timberlake na Evropě 2. Tak vzpomínáme spolu. Baby, baby.

0: příjemná hudební vzpomínka. Rihanna a Justin Timberlake Rehab. Další vzpomínka bude opět zítra. Mirai, Purple Disco Machine nebo Chainsmokers. V dalších minutách na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Značkové slevy v
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: U Flandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Na veterány, kabriolety, sporťáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
7: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže.

0: Že na Evropa2.cz. Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
0: Držíme ti flek i v Mělníku. Evropa 2, 88.2 FM.

Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Chainsmokers a Coldplay, Mimi Web a Lok a Post Malone. Na 13. hodinu připravujeme ty nejčerstvější zprávy, no a do studia dorazil na svém mopedu i Jindra Ekl. Nazar, Jindro.
1: Ano, přesně tak.
0: Na ahoj. Mopedu, ty si to užíváš ty poslední dny, ty si to říkal minulý týden, viď?
1: Dneska je ten poslední den. Vlastně.
0: Poslední úplně, jo. Ještě zítra dáš.
1: No, to už si myslím, že ne.
0: Já si
1: už
0: myslím,
1: že... nějaký přeháněčky a takhle.
0: Já bych na tebe vsadil, člověče. Uvidí. Jak tě znám, jak tě znám.
1: A já už se těším, až třeba si taky sednu do MHD.
0: Jo.
1: Budu si, pustím si třeba ten podcast nějaký, víš, jakože no. Prostě... Jo, zase samozřejmě tam se potkáváš z výpary, nebo dejme tomu výpary, no ne z vozidel, ale z lidí.
0: Rozumím,
1: že...
0: no nesmíš jezdit večer domů, to jsou ty výpary. Ale když si budeš pouštět podcast Kartářka Blanka, vynikající. Úplně.
1: Kartářka Blanka?
0: No.
1: Tak to víš, že jo.
0: No.
1: Proč ne?
0: No tak s vámi ostatními se loučím, mějte se hezky. Justýny dneska mají svátek, já bych na ně málem zapomněl, tak velká gratulace. No a Jindra pokračuje, těším se zítra a to už je čtvrtek. Tak mějte se, ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy se Suskou Kozákovou.
1: Hezké odpoledne. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky uložil dnes soud bývalému náměstkovi Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc. Rozsudek není pravomocný, muže vinu od počátku odmítají. Ponechali si proto lhůtu na podání odvolání, stejně jako státní zástupce. Mladí lidé podle průzkumu nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se současně domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Vlastní bydlení má přitom pro Čechy podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla stále velký význam. Pomoc bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů, často ručili i vlastními nemovitostmi. Ukázal to průzkum společnosti Broker Consulting. Společně se podíváme za Uckou.
2: Pražská technická správa komunikací vypsala tendr na dostavbu mostu na pravém břehu Vltavy. Ten rozestavěla a následně v důsledku rozhodnutí antimonopolního úřadu musela zakonzervovat. Cílem je co nejrychleji mezi Libeň a Holešovice navrátit tramvajový provoz. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters v Šanghaji dlouhou sérii porážek. Český tenista porazil domácího Číňana Chang Chena 2-1 na sety. V druhém kole Macháč vyzve 19. nasazeného Alexandra Bublika z Kazachstánu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D2 pozor, na trase Lanžhot Brno na 3. kilometru v levém pruhu bourala 2 osobní vozidla. V Havířově na Dlouhé třídě se srazil nákladní vůz s osobním. Obdobnou nehodu hlásí Blatná na Strakonicku v Jiráskově ulici a na Českokrumlovsku se bouralo na silnici 163 na vjezdu do obce Loučovice.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně polojasno až oblačno. V odpoledních hodinách od jihozápadu začne oblačnost ustupovat. Teploty se pohybují většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 13. si slovo bere Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak, zaplať pámu za ty rodiče naše, vej, Zuzko.
1: No ano.
0: Víš, jakože to je zajímavé, že tolik lidí by se to nedokázalo dovolit bez rodičů. No jasně, samozřejmě, rodina je základ, že?
1: Ano.
0: Jsem zvědav, jaký rodiče budeme my. Jestli vůbec nějaký rodiče budeme.
1: No.
0: Víš, třeba jako jestli... Pač my nevíme, že? Jestli zítra bude třeba jako kápne voda, nekápne, bude elektřina, nebude, nebo víš, jako to jsou věci, teď mor za rohem už zase, veď. Takže krásný pozitivní den vám přejeme všem.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz. Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Barani, Europa, listening to Europa
0: 2. No tak vidíte to, takhle jsme pojmenovali pár tady věcí, které nás trošičku tíží. Pojďme tedy dále na další maximum muziky, mám pro vás spousty zajímavých věcí. Samozřejmě pozitivnějších trošičku. Tak hezký den.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Mám tu aktualitu dne. Premiér Andrej Babiš ohlásil na pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak den po zprávě, že téměř vyschla jihočeská vodní nádrž Husinec. Skutečně je husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má už jen 1,3% vody, začne vypouštět jen přítok povodí Vltavy, zároveň sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část kraje, využívá ji asi 360 tisíc Jihočechů. Jihočeský kraj navíc vyhlásil stav sucha pro celý region. Tak toto jsou tedy aktuální zprávy, už ne léta, tropického léta, ale samozřejmě podziva, který navazuje i na ten ráz počasí, který tedy panoval v létě. Teď je poslední možnost dát se prakticky na modlení v rámci počasí a v rámci hlavně vody. Protože zima teď bude to nejdůležitější, co by mohlo samozřejmě nejen husineckou nádrž, ale i další všechny přehrady a nádrže doplnit, zejména tedy zima, která by byla bohatá na sníh. No, uvidíme. Už jako ten stav, který je třeba i na Orlíku a podobně, už je jasný, že asi jeden rok nebude stačit, co se týče tady doplnění vod, nicméně co k tomu říci, že? A bych se ještě vrátil jednou k tomu, že je skutečně dost důležitý se teďko jako evidentně nějak jako spojit a dát se na to modlení o to vodu. Protože to aspoň třeba takovým těm starým kulturám údajně pomáhalo. Prakticky nic jiného už nám jako asi evidentně nepomůže. Tak uvidíme.
1: Pese, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče Vítě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
17: Milý deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
18: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
19: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
20: Klid, máš na to 3 dny.
19: A těch lidí, co čekají na autogramy?
20: No, jsou tu všichni.
21: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Milí studenti, mám pro vás jednu nepříjemnou zprávu od chatu GPT pocházející. Ono totiž chat GPT nebo OpenAI v Evropě přidalo do chatu GPT neviditelný vodoznak, který má pomoc rozpoznat text vytvořený umělou inteligencí. Nic moc zpráva. Na první dobrou, jo. Ovšem, když se na to podíváme potom ještě víc zblízka, podle vlastních testů OpenAI, totiž účinnost tohle vodoznaku nebo toho rozpoznání klesá už po menších úpravách textu. To samozřejmě každý dobrý student ví, že je ideální potom ty věty jakoby měnit trošku ten slovosled a tak dále, když ještě jako vůbec zbyde nějaká ta energie. Při změně jen čtvrtiny slov se úspěšnost detekce propadne z 92 na pouhých 17%. Čili v praxi může být rozpoznání uměle vytvořeného textu výrazně složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. A tím se tedy dostáváme pro studenty k té dobré informaci, že vlastně se skoro nic neděje, ale na druhou stranu už se přemýšlí nad tím, jak to tedy nějakým způsobem udělat, aby ještě třeba bakalářky a další práce měly vůbec nějaký význam. Tak schválně, jak dlouho ještě budou mít nějaký význam? Žhavý novinky Evropy.

0: música. Adela. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: V Ačkách teď zrovna letí.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vybavujete domácnost?
4: Jo.
3: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma, dvě.

0: kupne o 256 giga za 14 990. iPhone 17 Pro 256 giga za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To je nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuji moc.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

posloucháte Evropu 2. Pěkný den vám přeju. Koukám tady na info ohledně Glastonbury. Jestli byste někdo chtěl vyrazit, máte smůlu, protože ten festival byl vyprodán za 42 minut a to aniž by musel zmínit jediný její jméno, jakýkoliv interpreta, který tam bude vystupovat. Minulý rok Glastonbury nebyl, protože no, ten přístup, který oni obecně k věcem mají, je úplně, úplně někde jinde. Oni totiž každý zhruba pátý rok, je takzvaný jako fellow year, se tomu říká, a je to samozřejmě proto, aby na té farmě, kde se festival koná, tedy Worthy Farm, tak aby samozřejmě tam ta půda byla v ideálním stavu, tak je potřeba vždycky jednou za pět let, aby si prostě odpočinula od těch davů statisíců nebo desítkách tisíc prostě lidí, no a aby zkrátka se obnovila, protože normálně se tam pasou krávy. Je to vždycky takový velmi jako paradoxní pohled na tu farmu, protože ta Pyramid Stage, tak její vlastně skelet tam zůstává, takže vždycky, když vidíte ty kravičky, jak se tam pasou na té skutečně jako nádherné farmě, proto se to jmenuje Worthy Farm. Worthy znamená, že jako máte nějakou hodnotu, třeba v angličtině. Evidentně tahle farma bude mít velkou hodnotu. Tak je to takový vždycky funny, když vidíte v pozadí tu Pyramid Stage a předtím prostě krásně ty pasoucí se krabičky a podobně. Co říci k Glastonbury? Nic, protože nevíme vůbec nic, nevíme, kdo tam bude vystupovat. Víme jen to, že tedy má ten festival být a že už je vyprodaný. No, tak 2028, jediná možnost. Evropa 2, 8.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 2 hodiny odbíjejí. Zuzka Kozáková má pro vás připravené aktuální zprávy, pojďme na ně.
1: Dobré odpoledne. Ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl na síti X kritiku první dámy Evy Pavlové vůči komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit jen proto, že si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Pavlová v úterý zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Prezidenta za neúčast u voleb kritizují i opozice. Politici. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Nařízení je podle ústavního soudu v souladu s ústavním pořádkem i zákonem. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Nové sídlo podniku Lesy České republiky si vyžádá velké kácení. Odbor životního prostředí v Hradci Králové už akci povolil. Nové sídlo podniku by se mělo začít stavět příští rok. To staré stojí na okraji krajského města už od 70. let. Zdejší magistrát připouští, že především kvůli příjezdové cestě půjde o velký zásah do lesa. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli od 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50. se propadl po 2. v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 na nehodu, ta je na 344. kilometru ve směru na Ostravu. Nákladní vůz boural v levém jízdním pruhu. Nehodu hlásí Praha a Barandovský most, srazily se tu 2 vozy, v Praze opatrně i na mostě Legií, kde osobní vůz srazil chodce. Záchranné složky zasahují v Chebu v Americké u nehody 2 vozů a opatrně ve Františkových lázní bouralo to nákladní vozidlo v Ruské ulici.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, během odpoledne se na většině území Česka vyjasní. Teploty se stále pohybují v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 3 minuty po 14. pokračuje Jindra Ekl.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Za chvíli taky rubrika Kultovka a podíváme se, jak jsme na tom jako chlapi s testosteronem. Budete docela překvapený. Je to nic moc.

0: Evropy 2.
1: Ano, je tu dnešní kultovka a je to konkrétně Madonna a její track You'll See z roku 1995. Absolutně kultovní záležitost. Pojďme si ji tady dneska připomenout na E2.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr
5: a rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
11: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
13: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
14: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění seveřanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
15: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
16: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
17: Klid, máš na to 3 dny.
16: A těch lidí, co čekají na autogramy?
17: No, jsou tu všichni.
18: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
19: Zpátky k muzice.

Maturiťák Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Posloucháte Evropu 2, já jsem před chvílí tedy týzoval, že budeme se bavit o tom, kolik mají muži reálně dneska testosteronu. No, tak odpověď je pochopitelně, že málo. Čím dál tím méně. Muži totiž přišli za 40 let posledních o polovinu svého testosteronu. Což vůbec není tedy příjemná zpráva. V roce 2026, tento rok, byla na konferenci, která se jmenovala ESHRE, ve zkrácené podobě, prezentována nová analýza 6 dlouhodobých studií, která zahrnovala docela jakoby dosti mužů. A ty věci jako nejsou fakt vůbec příjemný. Samozřejmě vysoký výskyt nadváhy, obezity, metabolické poruchy, diabetes, nedostatek a horší kvalita spánku, chronický stres, to jsou všechno věci, které mužům dneska snižují testosteron. A pochopitelně pak jsou tu jakoby mikroplasty, pak samozřejmě voda, která mimo jiné obsahuje třeba rezidua antikoncepce a tak dále. Takže vlastně my chlapi bereme svým způsobem, protože pijeme tady pitnou vodu, protože kdo nepije pitnou vodu, maximálně teda tu potom z těch plastových láhví, ale tam zase jsou ty mikroplasty. Takže chtě nechtě prostě se s tím testosteronem jakoby dostáváme trošičku lehce do deficitu. No, co s tím, že? Tak jako asi dělat ty chlapské aktivity, co nejvíce hýbat, samozřejmě, co nejvíce vystavovat, jako tady tomu typu stresu. No a pak už prostě to necháme hold na vývoj situace, no. Třeba se z nás stanou ve finále jako neutrální bytosti. Už máme nakročeno tam. Tak uvidíme.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
0: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
4: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já, vysílá.
4: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
5: Pomáháme s Europlazmou.
0: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
6: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
8: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
9: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
12: To je Domanský.
11: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a je tu se mnou už Káťa.
1: Ahoj.
0: Která bude vysílat teďkon za Tomáše. Ahoj Káťo, ty si teďkon jen tak mezi slovy řekla, že jsi byla v Monaku, že jsi se byla podívat prostě...
1: Na výletě jsem
0: byla. Na výletě, no. Že jsi o víkendu jako nevysílala teda.
1: Proto budu vysílat teď za Tomáše, abych se to vynahradila.
0: Zuzi, vidíš to do Monaka, čověče? Taky jako možnost případně. Ty jsi byla kde, Zuzi? V práci, veď?
1: Zuzka mu teď nekomentovala.
0: Já se omlouvám, že jsem tě vyrušil. Prostě
2: já jsem měla takové pracovní Monako.
0: Jsi měla pracovní Monako. No a tak počkej, řekni nám, Káťo, jestli to ještě jako vůbec má smysl do Monaka jezdit, protože spousta lidí třeba jako řekla, hele, bylo to vlastně takový moc poš, nic extra jsme tam jako neviděli, protože se tam zrovna třeba neděje ta formule a tak dále. Tak jaký byl tvůj tedy zážitek s Monakem?
1: Já jsem neměla velká očekávání, protože pak člověk vždycky může být mile překvapen.
0: Jasně.
1: Za prvé samozřejmě zásadní je jet tam se správnou sestavou lidí, takže mé 4 drahé přítelkyně, to bylo perfektní.
0: Ano.
1: A mně se tam moc líbilo, protože je to takové hezky malebné, na víkend ideální a hlavně je tam neuvěřitelně čisto.
0: No.
1: A samozřejmě ten luxus tam je spousta drahých aut, drahých lidí, drahých plastických operací a kabelek.
0: Jasně.
1: A všeho. Takže cítila jsem se tam jako trošku jako popelka, ale podle mě stačí sebevědomý úsměv a sebevědomý v srdci a zapadneš.
0: Fakt jo. Vidíš to, teď si to normálně řekla jako úplně totální reklamu na Monako. Tam je i hodně takových těch influencerů, jako ten jeden týpek má takovou hodně jako chlupatou hruď, už jako
1: Martin Dejdar.
0: Martin Dejdar. Zeus mu říkaj. Zeus. Takový ten, jak má ty vlasy ještě dozadu. Nevíš, na Mikádo.
1: Nevím, my jsme totiž s holkama si říkali, třeba potkáme nějaký známý lidi a pak nám došlo, že asi většinu z nich ani bychom nepoznali, víš, protože obzvlášť ty ženy tak nějak vypadají na filmovém plátně na červeném koberci a obávám se, že kdyby je člověk potkal na ulici, tak je stejně nepozná.
0: Jasně, to je pravda, no.
1: Takže největší hvězdy jsme byli my prostě.
0: To je pravda. No tak super, tak vyražte do Monaka, počas lidi tam ještě
1: tam bylo nádherně.
0: No tak vidíte to. A připravte si s sebou nějaký cash samozřejmě, pač bez toho to nejde.
1: Nebo nabitou kartu.
3: Music chart. Které novinky z minula postoupily? Třeba vycházející hvězda Adéla, jestli se dostala do žebříčku? To je jedna z otázek, na kterou odpoví už další vydání nejprestižnější české hitparády Music Chart na Evropě 2, kde ovšem kromě té top 20, pro kterou se hlasuje na Evropa2.cz, tak nabídnu i další nové věci a taky nové info ze světa showbiznisu. Tak ve čtvrtek a taky v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
4: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvé muziky.

0: Ladíte vysílání Evropy 2, 15 hodin 2 minuty, Zuzka Kozáková má zprávy, tak pojďme na ně. Hezké odpoledne. Vláda má příští týden schvalovat novou koncepci výstavby armády České republiky. Dokument má určit rozvoj schopností armády ve střednědobém horizontu. Nemá ale být seznamem plánovaných nákupů. Na bezpečnostní konferenci v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Armáda podle něj bude koncepci následně vysvětlovat mimo jiné zástupcům obranného průmyslu. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po své popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee přežila a skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. Uvedli to její právníci. 50-letá Pajková byla odsouzená k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Teď už se nám hlásí Lucka.
1: Mladá Boleslav do konce týdne otevře zastřešený skatepark ve volnočasovém areálu na Radouči. Zakrytí má umožnit využití sportoviště větší část roku a také za nepříznivého počasí. Město za současnou etapu zaplatilo zhruba 12,5 milionu korun. Letos chce prostor vybavit osvětlením. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Novými trenéry Ester Ledecké budou v nadcházející lyžařské sezóně Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Greisser. Snowboardovým koučem zůstal Justin Reiter. Trojnásobná olympijská šampionka to řekla na tiskové konferenci.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na odstavené vozidlo, které je na D48 na trase Rybí Český Těšín na 58. kilometru. V Praze v Lucemburské se srazily dva vozy, nehodu hlásí Brno v Sedláčkově ulici a ve Valašském Meziříčí ve Vsetínské se srazila dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, jinak bude polojasno až oblačno. Během dne se postupně od jihozápadu zatáhne a bude i pršet. Ale to až později odpoledne a hlavně na večer. Teploty se v průběhu dne budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia a místy bude vát velmi silný vítr. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a slovo si právě teď bere Katka Hašková.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: No a kde na světě vás vyjde rande nejdráž a kde naopak skoro za hubičku, existuje na to speciální žebříček a my se na něj už za chvíli podíváme na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Jakub Ondra on the menu na Evropě 2. Krásné dobré odpoledne. Dneska máme středu 7. října a podíváme se na randění. Nevím, kdy jste naposledy byli na rande a taky kdo z vás platil. Dneska už samozřejmě zdaleka neplatí, že platit by měli primárně muži. Máme samozřejmě rovnoprávnost, ale co platí, tak je, že randění začíná být docela drahý koníček. Mimochodem, nevím, jestli jste to věděli, ale dokonce existuje Cheap Date Index, tedy něco jako index ceny rande, který porovnává, kolik stojí stejné modelové rande v 69 městech světa. Teď by mě jenom zajímalo, jestli ta 69 je zvolena náhodou nebo ne, ale o tom tento příspěvek není. Neřeší se tam, jestli si v jednom městě dáte párek v rohlíku a v druhém degustační menu, prostě vezmete stejný scénář rande a podíváte se, kolik vás vyjde na různých místech. A ty rozdíly jsou docela zásadní. Nejdražší je Ženeva. Tam takové tady to modelové rande vyjde v přepočtu na nějakých 475 dolarů, což je přes 10 000 korun. Začíná mě zajímat, co to modelové rande všechno zahrnuje. Nechceš večer někam zajít, tam dostává úplně nový rozměr. Já myslím, že v Ženevě by se mělo dodávat, už jsem nám předschválil úvěr na naše rande. Na úplně opačném konci je zase Dili, kde stejné rande stojí pouhých 103 dolarů. Takže za jedno rande v Ženevě zvládnete v Dili skoro 5 rande. Na druhou stranu Indie je lidnatější, takže to dává smysl. No, skvělá zpráva, to páté rande je pro případ, že vám ty 4 předchozí nevídou. A teď to nejdůležitější pro nás, Praha skončila na 39. místě, takže jsme vlastně skoro přesně uprostřed. Není to úplně levná romantika, ale pořád můžeme být rádi, že na otázku půjdeme na rande, nemusíte odpovídat větou jasně, dej mi 2 měsíce, musím si něco odložit. No a celé to vlastně krásně ukazuje jednu věc, že láska je sice možná ale randění rozhodně ne. No a jestli chcete opravdu ušetřit, tak samozřejmě existuje ještě jedna možnost, a sice zamilovat se do někoho, kdo rád sedí doma. A nebo prostě se zajít jenom projít. Ono to taky má něco do sebe. Tak hezký den, Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
13: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

0: hezkou středu všem posluchačům Evropy 2. Doufám, že máte parádní den a že vás třeba čeká dneska nějaký sport, protože sport pomáhá životu. A pokud rádi třeba sledujete sport, konkrétně volejbal, tak mám takovou jednu zajímavou informaci, protože se ve volejbalu změnilo jedno zásadní pravidlo. Nově se může hrát takzvaně o strop. Nevím, jestli jste to věděli, prostě aktuálně to fungovalo tak, že když míč narazil do stropu, tak bod automaticky připadl tomu týmu, který ten míč do stropu neposlal, ale přesně to se teď mění. Mezinárodní volejbalová federace letos testuje několik úprav pravidel a právě jedna z nich říká, že dotek míče se stropem už není chyba a změny se od tady té sezóny budou používat také v soutěžích Českého volejbalového svazu. Takže super, podává, vy přijímáte, míč vám trochu ustřelí, vyletí nahoru, trefí strop, vrátí se zpátky k vám a hrajte dál, hlavně to nepřerušujte. Nicméně má to svá pravidla, musí se to stát při prvním nebo druhém doteku vašeho míče, vašeho týmu a míč musí po odrazu zůstat na vaší straně hřiště. Pořád totiž platí, že máte maximálně 3 týmové doteky, takže strop vám nedává žádný čtvrtý pokus. Prostě strop je de facto 7. hráčem na hřišti, nebo na hřišti, spíš mimo hřiště. No. Takže když přijmu míč, trefím strop, spoluhráčka nahraje, já to pošlu přes síť, je to v pořádku. Ale když by to byl čtvrtý dotek, tak je to chyba. No. A český výklad je dokonce docela do detailu. Počítá se nejen samotný strop, ale taky třeba trámy, různé konstrukce světla na stropě nebo zavěšená výsledková tabule. To jste nevěděli, že volejbal má tak komplikovaná pravidla. No a abych vás ještě u toho malinko pobavila, mě to říkal můj švagr o tady tom pravidle a říkal mi to do online callu a říká, slyšela jsi, že nově se bude hrát o strop a já jsem mu rozuměla. Slyšela jsi, že nově se bude moct volejbal hrát na ostro. A tak mě napadá, může se volejbal hrát na ostro? To je, oč to běží.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Získejte 30 dar.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Darku za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Na veterány, kabriolety, sporťáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte model

0: Lexus Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Chotobuzi 330 Čestlice.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
4: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dubbingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
5: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.

0: Ladíte Evropu 2, tohle byl Fast Boy a Music Sounds. Hezký odpoledne. Pojďme se podívat do světa chytrých lidí, protože letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali tři Němci, Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Doufám, že to čtu dostatečně německy. A dostali ji za objevy, které vedly ke vzniku takzvané optogenetiky. Ano, název zní složitě, taky nevím, co si předtím, pod tím přesně představit, ale ten princip je vlastně velice jednoduchý. Představte si mozek jako obrovský dům, ve kterém jsou miliardy vypínačů. No a vědci dlouho věděli, že někde tam jsou vypínače pro strach, pohyb, vzpomínky, trošičku to zní jak film V hlavě, jestli jste neviděli, určitě doporučuju, je to animák. Jo, takže jsou tam vypínače pro strach, pohyb, vzpomínky, odměnu nebo třeba bolest, ale bylo těžké zjistit, který přesně dělá co. No a právě ta optogenetika umožnila některé konkrétní nervové buňky doslova zapínat a vypínat pomocí světla. Celé to přitom začalo u řas. Dva z těchto tří vědců zkoumali světlocitlivé bílkoviny, díky kterým řasy reagují na světlo. A zjistili, že když takovou světlocitlivou bílkovinu dostanete do nervové buňky, můžete její aktivitu ovládat světelným impulzem. No a ten třetí pak ukázal, jak se to dá jednoduše využít přímo při výzkumu mozku. Takže vědci dnes můžou třeba aktivovat úplně konkrétní skupinu těch neuronů a sledovat. Když zapneme tyhle buňky, co se stane? Změní se chování, změní se strach, paměť, pocit odměny. A díky tomu se dnes mnohem přesněji dají vyzkoumat vzpomínky, emoce, závislosti nebo bolest. No. A tady ta metoda se testuje i v souvislosti s některými neurologickými nebo očními onemocněními. I když zatím samozřejmě ještě nejde o běžnou léčbu, protože se s tím začíná. No a mě na tom přijde nejlepší, že jednu z nejmodernějších metod výzkumu lidského mozku odstartovala řasa, která se chtěla dostat ke světlu. No, není ta věda fascinující, takže velká věda, Nobelovka a na začátku byla řasa. Já myslím, že to je docela slušná kariéra.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
8: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
8: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
10: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
8: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
11: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
12: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
13: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
14: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkuju moc.
13: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
16: Tak teď je ten správný čas.
15: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
16: Nejvyšší výkupní ceny.
15: Peníze i hned na ruku.
16: Vše vyřídíme za vás.
15: Přebereme záruky.
16: Nabízíme i možnost protiúčtu.
15: Přijeďte do Olbramovic.
16: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
15: Tým Autocentra Davokár.
17: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Evropa 2 je stále s vámi i po 16. hodině a je tu taky Zuzka Kozáková a aktuální zprávy. Těšíme se. Dobré odpoledne. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky uložil dnes soud bývalému náměstkovi Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc. Rozsudek není pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají. Ponechali si proto lhůtu na podání odvolání, stejně jako státní zástupce. Mladí lidé podle průzkumu nezvládnou v současnosti pořídit vlastní bydlení bez pomoci rodiny. Většina se současně domnívá, že pořízení nemovitosti bude pro mladší generaci stále složitější. Vlastní bydlení má přitom pro Čechy podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla stále velký význam. Pomoc bydlením svých potomků řešilo 32% rodičů, často ručili i vlastními nemovitostmi. Společně se podíváme za Luckou.
1: Pražská technická správa komunikací vypsala tendr na dostavbu mostu na pravém břehu Vltavy. Ten rozestavěla a následně v důsledku rozhodnutí antimonopolního úřadu musela zakonzervovat. Cílem je co nejrychleji mezi Libeň a Holešovice navrátit tramvajový provoz. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters v Šangaji dlouhou sérii porážek. Český tenista porazil domácího Číňana Chang Chena 2-1 na sety. V druhém kole Macháč vyzve 19. nasazeného Alexandra Bubleka z Kazachstánu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D1 ve směru na Prahu na 45. kilometru. V Ústí nad Labem v Masarykově ulici se srazily dva vozy, nehodu hlásí Mladá Boleslav v Havlíčkově ulici a na Pardubicku pozor na silnici 37 na vjezdu do Opatovice nad Labem, kde bourala dvě osobní vozidla.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je jasno až polojasno, teploty nepřekračují 23 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojedinělé objeví mlhy, jinak bude polojasno až oblačno, postupně se od jeho západu v průběhu odpoledne zatáhne a k večeru se k tomu přidá déšť na většině území Česka. Očekáváme silný vítr a teploty od 19 do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 4 minuty po 16. pokračuje opět Katka Hašková.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Ano, a Katka Hašková už vám v následující hodině řekne, co znamenají termíny jako dynamické prostředí, jsme jedna rodina nebo hledáme člověka, který se nebojí výzev.
2: Evropa 2.

0: Krásné dobré středeční odpoledne. Ladíte vysílání Evropy 2 a já vám musím říct, co mě dneska pobavilo. Já jsem totiž na Instagramu natrefila na profil Vyhořelá Gáby a ta tam dávala nějaký korporátní slovník a mě to strašně pobavilo, protože mám pocit, že přesně některé termíny, které ona tam zmiňovala, tak už jsem párkrát v nějakém pracovním inzerátu viděla a vlastně ona tam má naprosto trefný překlad. Třeba jsme rodina. Překlad žádné hranice. A jako v každé rodině se občas čeká, že něco uděláte zadarmo. Nebo dynamické pracovní prostředí. Překlad máme málo lidí. Dynamické bude hlavně vaše pobíhání mezi třemi pracovními pozicemi. Nebo konkurenční plat, překlad pod tržní úrovní. Jo, takže podle mě ta konkurence se tam vnímá zejména v soutěži o nejnižší číslo. Nebo možnost profesního růstu, překlad více práce za stejné peníze. Ano, to je takové to, jak vyroste hlavně seznam vašich povinností. No a moje nejoblíbenější, hledáme člověka, který se nebojí výzev. V překladu čeká vás chaos. A já si myslím, že nejčastěji takové ty výzvy tam na člověka čekají už od minulého zaměstnance. No. Tak až budete příště zase číst třeba nějaký pracovní inzerát, tak už nepotřebujete překladač. Tady ho máme, tak hodně štěstí při hledání vaší nové práce.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo.

0: Evropa 2. Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti si vyluštěte telefon, stolní myčku, litinový hrnec nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, rozhovor s Petrem Zelenkou, tipy na výlety a další čtení. Navíc příloha pro milovníky české kuchyně. 28 vyladěných receptů na nejlepší knedlíky a omáčky. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
11: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
12: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Maturanti Bacha. Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snu jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Opět dvě krásné dobré středeční odpoledne. Já jsem si teď pro vás připravila naprosto báječný příspěvek o historii trollingu, protože trolí se hlavně na internetu, že jo, Facebook je plný trolů a bohužel už to má dost často hlavně tu jako negativní konotaci, ale dobrý trolling za mě je potřeba pochválit. Ale za mě jeden z nejpovedenějších českých trollingů se odehrál ještě v době, kdy jsme ani neměli pořádně internet, vlastně možná vůbec. Dneska přesně před 37 lety se někomu povedlo velmi elegantně napálit rudé právo. Psal se 7. říjen 89. Václav Havel byl disident a rozhodně ne člověk, kterému by komunistický deník chtěl veřejně přát k narozeninám, jenomže 28letý Petr Rieger dostal nápad. Do rudého práva podal úplně obyčejné narozeninové přání. Jenom nebylo pro Václava Havla, ale pro jistého Ferdinanda Vaňka z Malého Hrádku. No a v redakci to prošlo. To je teď jakoby na zamyšlení, kdo tam tehdy pracoval, že? Každopádně Ferdinand Vaněk nebyl žádný náhodný pán, byla to postava z Havlových her, takové jeho alter ego, a Malý Hrádek zase odkazoval na Hrádeček, kde Havel žil. No a kdyby vám to pořád nedocházelo, tak u tého přání byla ještě FOT 9. V podstatě vytisklo narozeninové přání jednomu z nejznámějších odpůrců režimu. Celé to stálo 460 korun. Noviny pak mizely z trafik a večer

0: Moravia. Maximum nový muziky.
1: Je, Radko Gudas.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: A Lukáš Dostál, co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
4: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
5: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: 9. října v 9 hodin otevíráme novou prodejnu iStores Apple Premium Partner v galerii Harfa v Praze. A jen v tento den pro vás máme special nabídku. MacBook Neo 256 GB za 14 990, iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990, Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
0: Držíme ti flek i v Nymburku. Evropa 2, 105,5 FM.

Krásné dobré odpoledne, ladíte vysílání Evropy 9. Dnes máme 7. října a nevím, jestli jste to viděli. Věděli, ale bavlna slaví svátek. Opravdu, dnes je světový den bavlny, který vyhlásila OSN. Zajímavé je, že bavlnu máme skoro všude, ale vlastně o ní vůbec nepřemýšlíme. Ale je to docela dobrá připomínka toho, jak samozřejmá pro nás ta bavlna je. Máme ji v tričkách, spodním prádle, ručnících, povlečení, ale přitom je to plodina, na které jsou ekonomicky závislé stovky milionů lidí po celém světě. No a právě proto ten dnešní den OSN vyhlásila. Takže fakt světový den bavlny. A třeba, co je na ní zajímavého, je to, že vlastně skoro nic se nemusí vyhodit. Vlákno jde do textilu, semena se dají dál zpracovávat třeba na olej nebo krmivo. Takže úplně obyčejná věc je ve skutečnosti pro velkou část světa dost zásadní. Takže až si dnes večer sundáte bavlněné tričko a hodíte ho na židli místo do skříně, tak aspoň budete vědět, že má za sebou fakt dlouhou cestu. A co mě ještě napadlo v souvislosti s bavlnou, tak prvnímu výročí od svatby se říká bavlněná svatba, takže vy, co jste třeba loni měli svatbu, tak všechno nejlepší, protože i takhle to můžete vnímat. Tak hezký den. Let's go!

0: České republice. Nezapomeňte, už brzy v časopise Ona dnes.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
6: Evropa 2.

0: Sedmý říjen, 17 hodin, vyladíte Evropu 2 a vedle mě už sedí Zuzka Kozáková, takže to znamená jediné, že jsou tady zprávy. Dobré odpoledne. Ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl na síti X kritiku první dámy Evy Pavlové vůči komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit jen proto, že si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Pavlová v úterý zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Prezidenta za neúčast u voleb kritizují i opoziční politici. Radnice újezdu nad Lesy podala kvůli epidemii salmonelózy, která vypukla mezi strávníky jídelny na Masarykově základní škole, trestní oznámení na neznámého pachatele. Hygienici evidují k dnešnímu dni 485 nemocných. Laboratorně potvrzených případů salmonelózy je 272. Od vypuknutí epidemie bylo hospitalizováno 103 lidí, aktuálně je v nemocnicích 5. Teď už se nám hlásí Lucka.
1: Nové sídlo podniku Lesy České republiky si vyžádá velké kácení. Odbor životního prostředí v Hradci Králové už akci povolil. Nové sídlo podniku by se mělo začít stavět příští rok. To staré stojí na okraji krajského města už od 70. let. Zdejší magistrát připouští, že především kvůli příjezdové cestě půjde o velký zásah do lesa. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50. se propadl podruhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na D10 pozor ve směru na Prahu, na 52. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo. Další odstavený vůz je na D11 ve směru na Prahu na 29. kilometru. V Praze pak opatrně na 2 místech, Benešovská ulice, tak tady se srazily 2 vozy a Evropská ulice hlásí nehodu 4 vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, jinak bude polojasno až oblačno. V průběhu dne se od jihu západu postupně zatáhne a během odpoledne a večera bude na většině území pršet. V průběhu dne pak naměříme teploty od 19 do 24 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Katku Haškovou.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Znáte takovou tu krávu, která se pořád směje na krabičce sýra, tak ona se přestala smát a my si už za chvíli řekneme proč.
2: Evropa 2.

0: lessons I've learned. Krásné dobré odpoledne, ladíte Evropu 2, no a já jsem vám slíbila, co stojí za příběhem zmizelého úsměvu veselé krávy. Ten sýr určitě znáte, kulatý sýr veselá kráva a hlavně to její ikonické logo červená kráva, která má náušnice ze sýra a už přes 100 let se spokojeně směje. No, tak už ne. Značka totiž jí v nové kampani vzala úsměv. Kráva smutně kouká, na obalu je dokonce nápis We need to talk, musíme si promluvit. A samozřejmě se na sociálních sítích objevily teorie, co zatím je, a taky se objevily různé memečka, jak melancholicky sedí nebo se houpe na houpačce, protože je prostě smutná kravička. A oni to udělali chytře, protože nejdřív vůbec nevysvětlovali proč. Což samozřejmě způsobilo přesně to, co lidi chtěli. Lidé začali řešit, co se pro bohaté krávě stalo. No a samozřejmě nakonec přišlo vysvětlení, protože kampaně o takzvaných wedge issues, tedy o drobnostech a tématech, které mezi lidi vráží clean, a ten wedge v angličtině znamená zároveň právě i trojúhelníkový dílek sýra. Takže tam navíc byla ještě taková hezká slovní hříčka přímo na jejich produkt. No a celá ta myšlenka je o tom, že se dneska dokážeme pohádat skoro kvůli čemukoliv, v politice, telefonu, seriálu, nebo třeba kvůli tomu, jestli patří, nevím, ananas na pizzu. A marketingově je to samozřejmě velice chytré, protože oni vzali to nejznámější, co ta značka má, tedy tu smějící se krávu, no a to odstranili, takže najednou člověk zbystřil. Počkejte, proč se veselá kráva netváří vesele? Takže z té krávy, které si možná už v obchodě ani nevšimnete, protože jste na to zvyklí, tak je najednou kráva, o které se mluví. Takže je zatím navíc ještě za mě taková docela hluboká myšlenka, že někdy stačí přestat se smát a všichni se začnou ptát, co vám je.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Vybavujete domácnost?
14: Jo.
13: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
16: Chceš válku? Tak tady máš válku.
15: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
17: Všude kolem jsou žraloci.
15: Připlete si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
18: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90. 50 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
19: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodej.
20: Říkáš, že benzín nebo nafta je příliš drahá? A co kdybychom ti dali pořádnou porci benzínu nebo nafty zdarma? Poslouchej Evropu 2 a vyhraj se srovnávačem pojištění Klik.cz poukázku na nákup pohonných hmot v hodnotě 5000 nebo v pátek 9. ve finále v ranní show za 10 000. Tak na nic nečekej, zvedni telefon a zkus se dovolat. Jako bonus můžeš rovnou vyřešit třeba povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti nebo cestovní pojištění. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
21: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
22: Klid, máš na to 3 dny.
21: A těch lidí, co čekají na autogramy?
22: No, jsou tu všichni.
23: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
24: Zpátky k muzice.
25: Europa 2.

No Good a Evropa 2. Krásný, dobrý, už skoro bych řekla podvečer středeční. Je tady podzim, jeleni schazují paroží. To asi všichni víte, to asi nikoho nepřekvapí. Ale věděli jste, jak přesně se toho paroží zbavují? Ono se to totiž jenom tak jako neulomí nebo neurve. To jelenovo tělo si ho doslova samo připraví k odpadnutí. Představte si, že poříjí klesne jelenově hladina testosteronu a v místě, kde paroží vyrůstá z hlavy, se začne kost postupně odbourávat a tělo tam vlastně vytvoří takové slabé místo. A to paroží pak drží čím dál míň a míň, až stačí úplně obyčejný pohyb nebo lehké zavadění a celé to odpadne. Takže jelen si to paroží vlastně nikde neurazí, ale jeho tělo ho samo biologicky odpojí. No není to fascinující. A mně na tom hlavně přijde fascinující to, že mluvíme o kusu kosti, který ještě před chvíli vydržel souboje s jinými jeleny a pak si jelenovo tělo řekne, hotovo, už tě nepotřebujeme. A prostě to pustí. Tak moudrá je příroda. Žhavý novinky Evropy.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
9: nebudeš chtít jinak.
8: Předobědová i poobědová pohoda.
9: Jak jsi to říkal?
8: Že předobědová i poobědová pohoda.

0: a je to pohoda. Pohoda?
1: Tě, to jsem teď říkal.
0: A je to tak?
2: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
0: Na maximum.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
4: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: o 256 giga za 14 990. iPhone 17 Pro 256 giga za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: ladíte vysílání Evropy 2 a se mnou už je tady Péťa Říbal. Ahoj Péťo.
1: Ahoj, čau.
0: Já jsem se tě chtěla zeptat, já vás takhle sleduju, jak máte ten týden těch zbytečností?
1: Jo, ty jsi hodná, že jsi na to navázala. To no. Jsi zlatá. No, týden zbytečností,
0: ano. No, jak jste na to přišli, kde se to vzalo vůbec?
1: Vzalo se to tak, já to tam k tomu postu psal. Mimochodem, můžete se pořád podívat, máme to tam.
0: Takhle, já jsem to viděla, ale nečetla, já se přiznám.
1: No, oni nám totiž volali ze slovenského rádia Express.
0: No, protože já znám tu Míšu ze Expressu a jo. Oni to mají taky. A já říkám, to není možný, to snad mají úplně všichni.
1: No a představ si, že já byl na tom našem společném srazu Evropy 2. Najednou mi zvoní telefon, slovenský číslo, zvednu to. A volal mi Express. Tak já jim říkám, ne, nejdu vysílat na Slovensku.
0: Ne, a proč
1: ne? Ne, protože tady se mi líbí. Lebo tady se mi líbí.
0: Tady no, to nás sami páčí.
1: Páčí, no. No, tak právě proto nejdu vysílat na Slovensko.
0: To půjdu vlada já.
1: No, a právě mi říkali, že existuje ten týden, že oni to slaví a že je napadlo, že zavolají k nám a vybrali mě s Ondrou, jakože jsme ambasadoři toho týdne.
0: Počkej, že jste ambasadoři zbytečnosti.
1: Jo.
0: Já nevím, jestli si to nevzít osobně.
1: Taky jsem reagoval takhle, pak jsem jim vyprávil o tom mým Santovi a bylo to dobrý.
0: No tak to je krásný. Tak já doufám, že dneska si taky něco přinesl.
1: Ano, jednu zbytečnost jsem odložil a proto jsem tady sám dneska.
0: Ale tak tohle bylo zlý.
1: On to neslyší. On to neslyší a plave v moři, takže.
0: Tak to se má určitě líbí. Hele, Ondro, už... No, vidíš.
1: Jasně.
0: Péťo, užij si to, ale víte co, prostě jsou to dva kolegové, oni většinou chodí spolu a mě se hrozně pletou.
1: My chodíme spolu, ano. Správně jste řekla.
0: Já myslím, že to je tak, když vstup člověk neukončí zavčasu, takže Péťo, předávám ti to tady, užij si to.
1: Děkuju.
0: A jdeme dál. Evropa 2. Maximum muziky.
2: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.

0: Dvě minuty po 18. 7. října, středa, a dlouho jsem to jméno neříkal, tak je mi ctí, že teď ho můžu vyslovit. Zuzka Kozáková má připraveny aktuální zprávy tady na Evropě 2. Zuzi, pojď.
1: Dobrý podvečer. Vláda má příští týden schvalovat novou koncepci výstavby armády České republiky. Dokument má určit rozvoj schopností armády ve střednědobém horizontu. Nemá ale být seznamem plánovaných nákupů. Na bezpečnostní konferenci v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Armáda podle něj bude koncepci následně vysvětlovat mimo jiné zástupcům obranného průmyslu. Američanka Krista Pajková, která minulý týden po své popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee přežila a skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. Uvedli to její právníci. 50-letá Pajková byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Mladá Boleslav do konce týdne otevře zastřešený skatepark ve volnočasovém areálu na Radouči. Zakrytí má umožnit využití sportoviště větší část roku a také za nepříznivého počasí. Město za současnou etapu zaplatilo zhruba 12,5 milionů korun. Letos chce prostor vybavit osvětlením. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Basketbalisté Slávie NBK zahájí novou éru v evropských pohárech po sloučení pražské Slávie s mistrovským Nymburkem dnes domácím zápasem v Lize mistrů proti Albě Berlín. Nymburk se představil v 9 z dosavadních 10 ročníků soutěže a 4x postoupil mezi nejlepších 8 týmů. Utkání začne v 18 hodin v pardubické Enteria aréně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 317. kilometru. V Praze opatrně v Rumburské bourala tu dvě osobní vozidla a záchranné a vyprošťovací práce probíhají v Berouně. V Pražské ulici se srazily dva vozy.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojedinělé objeví mlhy. Bude polojasno až oblačno. V průběhu dne se od jeho západu zatáhne a bude pršet během odpoledne a večera. V průběhu dne naměříme nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a na svém startuje Večer na maximum s Petrem Hříbalem.
0: Děkuju, jdeme na to. Napadá mě, nechceš něco zahrát na cestu?
1: cokoliv.
0: Fakt? Tak Bruno Mars, On My ano. Soul. Dobrý, tak jo, šťastnou cestu domů, díky, čau.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.cz.
0: Slíbený Bruno Mars pro Zuzku, tento otevře za chvilku, tady je Večer na maximum, pěkně ve středu 7. října, ať jste kdekoliv, díky, že ladíte. Evropa 2.

0: to je tak dobrý. Bruno Mars, On My Soul, tak ten otevřel středeční večer na Maximum na Evropě 2. Ještě jednou opakujeme, třeba jste se probrali z komatu, tak je 7. října 26, Justýnám přejeme jenom to nejlepší. Jestli máte narosky nebo jakýkoliv jiný důvod něco oslavit, tak třeba můžete využít to, co večer na Maximum nabízí. To znamená, že mezi 18. a 20. můžete sem k nám zavolat, někomu něco vzkázat. To je podle mě to nejzásadnější, že prostě budete znít na Evropě 2 a potom k tomu ještě připojíme muziku ve 3/4, tak jak jste zvyklí, tak budeme hrát song za trest, to je zase v opačném gardu. Jestli vás dneska někdo nebo něco, a teď si tam dosaďte, naštvalo nebo cokoliv jiného, tak můžete brnknout a pěkně si vyplakat dušičku tady u nás, taková rádiová terapeutická chvilka. No a ještě jsem našel, že 7. říjen je den boje za důstojnou práci. Takovýhle speciální den dneska máme. Den boje za důstojnou práci. Nic k tomu nebudu dodávat, jenom to tak nechám znít v éteru. Třeba se v tom někdo najde, i když teda je pravda, že ten původní záměr tohodle svátku, den boje za důstojnou práci, u nás v České republice asi řešit nemusíme, no ale někteří se třeba cítíte, že jste jeho součástí. Tak společně to zvládnem, startuje středeční večer na Maximum.
1: Evropa 2, Evropa 2, Maximum Petra Říbala. Evropa 2.
0: A za chvilku taky přijde Petr Švancara a probereme Ondrovu dovolenou.

0: Černý švanci na Evropě 2.
1: Středa, prostředek pracovního týdne, Ondra už se koupe v moři, ale my jsme tady. Double P.
2: Já tě zdravím a zdravím všechny tady švanci. No, pojďme si říct, že mu jako lehce závidíme.
1: No jo, no, no.
2: Kor teďka v té dopravě a to a on se tam teďka natírá tou padesátkou, rozumíš? A ten inkluziv, předpokládám, že není bolavé.
1: Má.
2: Jaký ten fůl, co si?
1: Já ho dneska ves na letiště. A hele, ale on má normálně Ondra svůj harem. To je neuvěřitelný, protože on má vlastně dvě dcerky a manželku.
2: Ano.
1: A oni jsou na něj, holky, tak neuvěřitelně hodný. Já jsem řídil to auto,
2: ano.
1: A on tam seděl a oni, tatínku, a nechceš napít, a tatínku, nechceš tady hroznový víno, a tatínku, nechceš tady buchtičku nějakou.
2: Jo, takhle úplně jako se po něho... No tak počkej, no, a co úplně. Se bude dít na té dovolené? Zakopávat do písku, že jo, furt ho natírat, tohle. Akorát samozřejmě za nějakých 15 let generální partner vložky.

0: Kousek po čtvrt na sedm, večer na maximum na Evropě 2 a teď první váš diktát. Stačí popadnout telefon a buď si v seznamu najít Evropu 2, nebo jak nás tam máte uložený, anebo vycvakat 257 400 888. Brnknout, pokecáme, probereme co novýho, zahrajeme muziku. Halo, Evropa 2?
1: Ahoj, Tarek, Eva.
0: Ahoj, Evi, zdravím tebe nebo celou posádku do auta?
1: Jo, posádku, prosím.
0: Tak celou posádku zdravím, hlavně šťastnou ano. Cestu. Možná pojďme rychlý dopravní zpravodajství. Odkud kam jedete, jaká je cesta?
1: Tábora do Českého Krumlova a cesta super.
0: Je, vy bydlíte v Krumlově nebo do Včeňáka?
1: Ne, v Českém Krumlově bydlíme a kluci hrajou v Táboře fotbal.
0: To je stejně dobrý, bydlet v Českém Krumlově. Celý svět tam jezdí. Japonců tam máte víc než v Japonsku. A vidíš, vy tam bydlíte. Vážíte si toho? Přijde vám to vlastně jako hezký?
1: Vždycky, když se vracíme, tak vždycky si říkáme, že je to fakt krásné město. I pro nás, pro místňáky.
0: Je,
1: to obdivujeme.
0: Je. No tak děkujeme, že se o to hezky staráte. A co zahrajeme na cestu?
1: No, kluci by chtěli nějakou písničku, já to teda neznám, ale Superstar od Kalina.
0: Ty bláho, Kalina tady určitě dáme, něco vybereme, nevím, aha, jestli tady najdu Superstar, tak jestli mám svolení zahrát Kalina, tak to tam šoupnu.
1: Určitě.
0: Dobrý, tak to je domluvený. No a je to teda pro kluky, pro tebe.
1: Ano.
0: A
1: pro vás, taky do rádia a pro všechny, co se na tom podílíte, jste super rádio.
0: My moc děkujeme, vy jste zase super posádka a ti nejlepší posluchači. Tak dík, ahoj.
1: Jo, díky, ahoj.
0: Čago. Let's go!

0: 18.21, pokud vás zajímá aktuální čas, ten jsme vám řekli, posloucháte Evropu 2 večer na maximum a je fakt neuvěřitelný, co všechno se může stát a jaký scénáře. V tom je život neuvěřitelný. Dokáže život vymyslet. Teď tady právě čtu příběh jedné Američanky, která letěla z LA do San Francisca, to znamená západní pobřeží, letěla na lékařské vyšetření. No a jako podporu si sebou na cestu vzala křečka. Měla svýho mazlíčka, křečka, vzala si ho sebou, jenomže letecká společnost jí nechtěla dovolit s tím křečkem vstoupit na palubu. Prostě křeček v letadle v Americe nelítá a údajně, to se neví, ale údajně jí přikázali, aby se toho křečka zbavila. No a teď to přijde. Ona toho svýho křečka, toho svýho mazlika spláchla do záchodu. Jo. Teda takhle, je potřeba říct, že křeček naštěstí přežil, někdo ho zachránil. A z toho, co jsem vám teď řekl, z tohohle příběhu je úplně jasný, že ten lékař, za kterým tahle ta žena mířila, byl psychiatr. Evropa 2. Evropa 2. Maximum
1: Petra Hříbala. Evropa 2. Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. I letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.

0: Za minutu a půl, půl sedmé, večer na maximum na Evropě 2 a teď další váš diktát. Tak jak jste zvyklí vždycky v tomto čase, 257 408 888, číslo sem k nám na Evropu 2, tak to vyťukejte a já se ptám, kdo je tam, halo?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, další posádka vozu, tentokrát teda předpokládám, že nejsi řidička, viď?
1: Ne, to je tačka.
0: No jasně.
1: Ale já jsem Elizabeth Kadečková, vzadu je moje mladší ségra Natálka.
2: Dobrý den.
0: Ahoj.
1: A my jedeme tečkon z Protivína, kde jsme byli na večeři v restauraci. A já jsem předtím byla ještě na nauce a byla jsem tam s mojí sestřenicí, pro kterou bych chtěla zahrát jakoukoliv písničku od Evy Farný.
0: Dobře, už to tady hledám pro vás. Jsi tak jako krásně sympaticky upovídaná.
2: Já prostě tě volám pro Vaťku a Teca.
0: Eva Farná je tady. Nějaký vzkaz k tomu ještě?
1: Prostě já jí pozdravuju.
0: Dobře, tak hezky dojďte, užívejte, mějte se hezky, čus.
1: Děkujeme.
0: Ahoj, čau. Večer na maximum.

Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2. Teď zdravíme všechny posádky všech vozů, kde z repráků právě Evropa 2 Večer na Maximum hraje. A většinou tam je třeba tatínek, maminka, někdy je to kompletní rodičovské osazenstvo a potom děti. No a já tady teď jako tatínek dvouleté dcery čtu jeden článek o rodičích z Ameriky, kteří měli dvě děti. Měli dva kluky, ale toužili po holčičce. Myslím si, že mnozí se v tom třeba najdete a jasně, asi fakt platí, nebo minimálně rodiče to můžou říct, že děti jsou fakt ta největší radost. No a tenhle ten pár, který tedy měl dva kluky, zatoužil po třetím dítěti a tak nějak si vysnili, že by bylo skvělý, kdyby to byla holčička. Zadařilo se, těhotenský test byl pozitivní, no a potom se narodila čtyřčata. Nazdar. Čtyřčata. Slyšíte správně. Takže k těm dvou klukům přibyl třetí a potom ještě tři holky. Krásná rodina, která měla šest dětí. Já mám doma jedno. Jedno. A jsem hotovej. Šest? Šest? Tak to nevím, co bych dělal. Let's go! Na Maximum.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má seznam, když zrovna nejste doma? Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svát?

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Pluhonice, Chotobuzi 330 Čestlice.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
4: Okna jsou Oknotherm. Jo, Oknotherm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
2: Instagram Evropy 2 je plný hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
5: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
6: Musíš.
2: A pohledů do zákulisí vysílání.
6: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
7: To je moje show.
2: Dej taky follow E2CZ.
8: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Vždycky to byla moje show.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
2: Na Evropě 2.

Evropa 2, večer na maximum a před námi, protože bude 6:45, je song za trest. Jestli vás někdo vytočil, byl k vám někdo nespravedlivý, teď je ta chvíle, popadněte telefon 257-400-888, zavolejte přímo sem k nám, direkt do studia Evropy 2 a pak mu to nandejte. Taková rádiová terapeutická chvilka, my říkáme song za trest, tak ta nás, vás čeká právě teď. Jestli vás někdo něco naštvalo, točte Evropu 2. Večer na maximum.

0: je to tady. Večer na Maximum, Evropa 2, song za trest. Kdo je na drátě a kdo bude trestat? Haló?
1: Ahoj, ahoj, tady Denča.
0: Denčo, tak povídej, co se ti dneska přihodilo? Co se stalo, že voláš do songu za trest?
1: No, přihodilo se teda to, že se u nás v práci rozbil záchod a mý šéfové mi řekli, že jsem na něm určitě musela sedět já, takže bych to ráda zahrala teda jim.
0: Jo, jako, že jsi ho rozsedla?
1: No, očividně, asi jsem přibrala na zimu teďka.
0: Počkej, teď to je přece praktický, jsi chytrá holka, nebudeš někde mrznout, ne?
1: No, přesně tak, tukové zásoby jsou potřeba.
0: No tak počkej, a oni to jako řekli nějak veřejně, protože chápu, doba se posunula. Ve svý době, v 90. kdyby to řekli ha, ha, ha, a nic by se nedělo. Ale dneska je možná doba, že by si je mohla popotahovat po soudech.
1: Hele, to by se asi možná nešiklo, protože pracuju zrovna tam, kde by zrovna oni vyhráli.
0: Jo, takhle, takže to jsou advokáti, právníci?
1: Ano, ano.
0: Ježišmarja. No tak právě... Tak
1: už právě, je letoci trošku být, no, nevadí.
0: Tak právě proto by to neměli říkat, protože ví, jaký můžou být následky.
1: No jo, ale oni by to vyhráli určitě tak, že ještě bych letěla.
0: Jo. No dobře, a řekli ti to a ty to teda bereš rozhodně s nadhledem, s humorem. Jasně, na zimu jsi připravená, ale, třeba tě to tam malinko trápí.
1: No tak samozřejmě, úplně se to nehodí to říct ženské, ještě mladé.
0: Taky si myslím. Dobře, teď můžeš těm svým šéfům něco vzkázat, pojď do nich.
1: Pane bože, já nevím ani, co bych jim tak nějak jako řekla, já nechci být úplně sprostá, takže...
0: Ale buď.
1: Můžu, jako fakt úplně.
0: No tak jako v rámci mantinelů nějak, myslím, že jsi chytrá holka.
1: Jo, no ale jelikož jsem z Ostravy, tak úplně nevím.
0: Jo, chápu, tak na to, co se říká v Ostravě, zapomeň.
1: Dobře.
0: Ale klidně tam udělej píp a myslím, že nám to bude všem jasný.
1: Takže na píp si a asi tak nějak, no.
0: Okay. Song za trest. Ještě mi napadlo, mám tady takový jeden speciální song. Vlastně jsme to na Evropě 2 možná nikdy nehráli. Jmenuje se to, počkej, teď to ale vem jako se vší láskou, jo? Je to myšlený v lásce, Tlustý holky a zpívají to Rap Masters. Znáš to?
1: Vůbec v životě jsem to neslyšela, takže to bude premiéra.
0: Tak počkej, pozor, jdeme na to. Tohle jsou Rap Masters, klasický 90-kovej song a je to o tom, že když má nějaká dívka, slečna, žena, nějaký to deko navíc, je to vlastně pecka a nám chlapům se to líbí. Tak díky tak za song, za trest a hrajeme. Ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Čau.
0: No a tohle jsou Rap Masters, song za trest na Evropě 2.

0: Evropa 2 večer na maximum, tak si říkám, že jsme v rámci songu za trest možná mohli zahrát Mám boky jako skříň. Stačilo by to. Tohle bylo od naší posluchačky pro její šéfy, protože dneska jim někdo ve firmě rozbil záchod. A šéfové tvrdili, že to byla právě naše posluchačka, která volala do songu za trest, protože ho prý rozsedla. Nesmysl. Tak o tom byl dnešní song za trest, ten další si společně dáme zase v pátek. No a ty nejlepší najdete taky na Evropa2.cz, tak tam mrkněte.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říbala. Evropa 2.
2: Fíha, šok sede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
7: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v ProDoma. Více na prodoma.cz. ProDoma.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
10: To je Domanský.
9: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
11: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
12: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Jedna z našich novinek na Evropě 2, Tia Witek, Of Your Lips, za chvilku vzpomínka na léto, Move Into The Sun, Hůžel a Ultranaté, na to si počkejte, to vás příjemně naladí, když už je venku tma a celkem kosa. No a předtím se podíváme k nám na Evropa2.cz, kde v sekci film máme fakt zajímavý článek, teď to tady luštím a pouštím se pořád hloubš a hloubš do králičí nory, a to sice, že 4. prosince vstoupí do amerických kin. Já mám pocit, že jestli to bude u nás, tak ono to vychází, že u nás to bude dokonce 3. prosince. Vstoupí do kin horor, sci-fi horor, který se jmenuje Gods Don't Give Gifts, a ten horor je zajímavý v tom, že ho celý dělala umělá inteligence. Všechno to generovala AI. No a ještě pikantnější na tom je, že i když v Hollywoodu celkem proti AI bojují, tak oni by chtěli za tenhle ten film získat autoři Oscara. Oscara v rámci sekce animovaný film by chtěl získat film, který byl vytvořen jenom AI. Tak možná nám to teď přijde divný, za pár let to třeba bude standard. Já jsem četl i nějakou takovou budoucnost, teoreticky, jak by mohla vypadat, budoucnost kinematografie. A tam třeba říkali, že dejme tomu, třeba nový Top Gun půjde do kin, no a budou dvě verze. Verze, kterou vygenerovala AI, a ta bude stát $20 vstupenka, a potom si můžete koupit lístek na Top Gun, kde vážně hraje Tom Cruise, a ten nebude stát $20, ale $100. Tak možná, že i tohle je budoucnost filmů, kin, kinematografie obecně. No, pro podrobnosti mrkněte k nám na Evropa2.cz. Večer na maximum.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, 7-7 přesně. A teď budete diktovat muziku vy. 257-488-88. Kdo je tam?
1: Honza, ahoj. Petře, já tě
0: zdravím. Honzo, ahoj, čau. Prosím tě, když tak si malinko stlum rádio, nevím, kde posloucháš, jestli doma nebo v autě, jestli to bude možný.
1: Já trošku odkočím, jo.
0: V pohodě. Už je to křišťálově čistý. Honzo, prosím tě, co ti zahrajeme, povídej.
1: Jestli by bylo možné skupinu Olympic.
0: No.
1: Až to s tou ní zabalí.
0: Ty bláho, počkej, Olympic. My to teda moc nehráme. Myslím, že jsi si toho vědomej, ale pokud to tady bude a ty řekneš, proč bychom to měli zahrát, tak já ti to strašně rád protočím. Není to problém. Jsou to legendy a myslím, že hudba nemá hranice.
1: Živý legendy.
0: No, to je důležitý. To je důležitý říct. Jenom teda se bojím, že tu, až to stouní zabalí, nebudeme mít. Teoreticky jinou věc od nich.
1: Měli byste to mít, už to tam bylo prezentováno.
0: No, dobře. Počkej, jinak řečeno, to, že to hrál ráno Leoš v ranní show, neznamená, že to bude hrát kdokoliv jiný, ale dobře, jdeš na to správně, hecuješ mě, já to tady vymyslím, najdu, pustím. Povídej proč. Teď je to důležitý. Obhaj si to, řekni proč.
1: Protože živá legenda je opravdu živá legenda. A to by se mělo, si myslím, každý den oslavovat.
0: Ctít a respektovat. No a jak to, že máš rád olympiky? Protože zníš teda relativně mladě. Myslím si, že ne všichni mladí vzlíží ke kapele Olympic. Tak proč?
1: No tak já když jsem byl na jejich koncertu v Pardubicích a měli výročí 25 let, tak já jsem panu Jondovi říkal, tak to gratuluju tomu výročí 25 let, tak ještě 25 a bude to 50. A on mě říká, to si děláš prdel, vole.
0: Jo, Petr Janda. No, tak...
1: No, ale... Rok se s rokem sešel a je to více jak 50, jo?
0: No, je to tak. Čili pamětník seš, více jak 50, to je... Tak i na Evropě 2 dokážeme tohleto zahrát. Díky za ten tvůj diktát, měj se hezky a i dál lať Evropu 2.
1: To jsem rád, to latím a poslouchám.
0: No jasně, měj se moc hezky. Děkujeme, díky, čau.
1: Ať se rozí.
0: Ahoj.

Večer na Maximu.

Večer na Maximum na Evropě 2. Je kousek po čtvrt na 8 a možná nás teď poslouchá nějaký středoškolák a nebo nějaká šikovná středoškolačka. A to je dobře, protože i letos pro vás máme soutěž Maturiťák Evropy 2. A teď dobře poslouchejte. Když budete mít trošku štěstí, respektive když tomu štěstí pomůžete, protože vlastně o tu výhru se fakt můžete zapříčinit jenom vy, za chvilku vysvětlím, tak můžete vyhrát na prvním místě 100 000 korun na maturitní ples. Pane bože, 100 táců na maturiťák je pecka. Na druhém místě moderaci maturitního plesu moderátorem Evropy 2. No a třetí místo v rámci soutěže Maturiťák Evropy 2 získá vystoupení rezidentního DJ Evropy 2. To znamená, že si tam vyberete někoho, kdo vám tam udělá ten největší mejdan v rámci maturitních plesů, co jste kdy zažili. No a teď, jak se zapojit? Tak jednak je to soutěž pro studenty a studentky středních škol. Funguje to tak, že od teď až do 25. října, a ono to uteče, už je 7. až do 25. října se přes náš web evropa2.cz musíte přihlásit. Nahrajte tam fotku s vaší třídou, kde tak nějak přirozeně zakomponujete logo Evropy 2. Čím nápaditější to bude, tím lepší. No a potom musíte zburcovat celou školu, celý město, všechny kámoše, všechny vaše lásky, milenky, aby pro vás všichni hlasovali. No a když budete mít nejvíc hlasů, tak jak jsem říkal, 100 000, moderátor Evropy 2 a nebo rezidentní DJ Evropy 2 na váš maturiťák, to nebude problém. Tak do 25. se musíte přihlásit na náš web. No a vyhlášení soutěže proběhne v úterý 27. října odpoledne. Tak vám držím palce, protože to je parádní cena. Maturiťák Evropy 2 má tradici, no a veškeré podrobnosti jsou taky u nás na evropa2.cz, tak tam mrkněte. Partnerem soutěže je University of New York in Prague, studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartujte svoji budoucnost.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Only. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Večer na Maximum Evropa 2, ten středeční, a teď budete diktovat muziku zase vy. Dlouho jsme spolu nepokecali, 257 400 888. Zkuste nás vytočit, třeba jste právě teď na cestě domů z práce, z nákupu, nebo jste vyzvedli děti z kroužků. Haló?
1: Haló?
0: Haló, tak myslím, že tady jsem se trefil, co? Děti, kroužky, cesta domů?
1: Jo, přesně, jedeme. Tady Láďa s Elou a jedeme s Judou.
0: Ahoj. Akorát. Tak zdravím sympatickou dvojku. A co to bude? Co vám zahrajeme? Judy s tím milí.
2: Můžete od Michaela Jacksona Smooth Criminal?
0: No jasně.
1: Ela chce jít na Halloween za Michaela Jacksona, tak už se připravuje, jo?
0: Máte to rádi? Myslím si, že teď to teda přijde, takový to je Halloween, americký svátek, ne, to nám sem netahejte. A nebo možná spousta lidí to má rádo. Já teda, protože mám část rodiny v Dublinu, v Irsku, a tam to teda jedou hodně, tak jsem to tak nějak adoptoval i tady u nás a vlastně mi to vůbec nevadí a ať si každý říká, kdo chce, ať si vlastně dělá, co chce. Já to mám rád.
1: Já, my taky, hello.
2: Jo.
0: Že jo?
2: A můžu jenom, teď tu můj kamarád ze školy poslouchá Evropu 2, tak jestli by se mu mohla pozdravit.
0: No cokoliv na světě, pojď.
2: On mluví totiž anglicky, můžu?
0: No jasně.
2: Hi Aiden, Svobodo. I am in Evropa 2.
1: A kdo ale teď?
2: Ela Čížková.
0: Myslím, že Ela Čížková, to zní tak krásně česko-americky, že to je v pohodě, že v tom se najde. Tak super, slavte Halloween. Mimochodem, teď jsem tady koukal, že mi na mobilu vyskočila nějaká aktualizace auta a že mám v autě halloweenský režim, člověče. Nevím, co to znamená, jako, ale prozkoumám to.
1: Abych se bál přijít do
2: auta. A můžu ještě něco k tomu říct?
0: Ano.
2: Tohle je ten nejlepší rádio na světě.
0: Ty jsi láska. Ty jsi to řekla tak hezky, že si tě vystříhneme a budeme tě tady pouštět od rána do večera. Tak ahoj.
1: Děkujem.
0: Mějte se krásně, čau.
1: Taky. Čau.

To je diktát. Michael Jackson, Smooth Criminal, v 7:30. I takhle zní Evropa 2, když na to máte náladu. Dneska ještě jeden diktát v rámci Last Callu, zhruba tak třeba za 10 minut proběhne. Teď ale vážné téma. Dámy a pánové, študuju to tady. Mám tu otevřených asi 8 serverů, který se zabývají počasím, jakože ale navážno. A babí léto jednoznačně končí. Na tom se shodují úplně všude. Dokonce i Dagmar Honcová. Ona chodí takhle sem vedle na frekvenci 1. A tam to taky říkali. Takže babí léto končí. Dneškem počínaje. Jak jsem tady vyčetl, tak by se zítra mělo u nás v České republice ochladit o 10 stupňů místy, dokonce o 15 stupňů Celsia. Zatáhne se... No a začne pršet, na horách dokonce rosničky a ropucháři předpovídají i srážky smíšené, takže na horách, fakt ty nejvyšší, nevím, Sněžka a tak dále, tak tam by mohlo už i sněžit. Zkrátka, podzim a zima jsou tady. Snow.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, čas kvapí a proto je před námi last call. 257-400-888, číslo sem k nám. Kdo bude poslední, kdo ve středu bude diktovat? Haló, Evropa 2?
1: Haló.
0: Haló, kdo tam?
1: Tady Dan.
0: Nazdar, Dané, vítám tě, tak je to na tobě, povídej, co pro koho, proč?
1: Já bych chtěl zlatíčka.
0: Dobře.
1: Aby se nám tady dařilo na naší já tomu říkám minifarma.
0: Aha.
1: A protože mě dneska náš hlavní lupačák Pepa pěkně naštval. No, vlastně na nefilu snul a...
0: No počkej, pojď nám říct, co si máme pěkně představit pod pojmem minifarma.
1: No, my tady máme u Liberce takovou alpačár.
0: Jo, alpaky, jasně.
1: No.
0: Jasně, a ty se tam o to staráš? Nebo to máš jako nějakou brigošku? Nebo musíš?
1: Ne. Máme tady takový rodinný.
0: Dobře, dobře. No, tak svým způsobem musíš, ale na druhou stranu to asi miluješ,
1: no,
0: ne? Že jo?
1: Jo.
0: No, a dneska tě teda někdo naštval?
1: No.
0: No, stane se, z toho se dostaneš. Tak zlatíčko, no, jsi moc hodnej, že jsi zavolal a hrajeme ti kapitána Dima, jo?
1: Tak jo.
0: Ahoj, díky. Čus, čus.
1: Ahoj. Večer na Maximum.

0: Kapitán Demo, zlatíčka, pro vás, vy zlatíčka. A rozhodně ještě nekončíme, protože za chvilku přijde Petr Švancara. Velké finále středečního večera na Maximum. No a probereme to, co je dneska vlastně asi nejaktuálnější. A to sice, že místo dvou hlasů je tady jenom jeden, protože ten druhej si aktuálně teď užívá dovolený. Nutno teda říct, že je zasloužený dovolený. Tak co se kde děje, kde se válí Ondra, tak to probereme za chvilku s Petrem Švancarou na Evropě 2.
1: Večer na Maximum.
2: Evropa 2.
1: Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. 8.2 a 105.5 FM.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Středa, prostředek pracovního týdne, Ondra už se koupe v moři, ale my jsme tady. Double P.
2: Já tě zdravím a zdravím všechny tady švanci. No, pojďme si říct, že mu jako lehce závidíme.
1: No jo, no, no.
2: Kor teďka v té dopravě a to a on se tam teďka natírá tou padesátkou, rozumíš? A ten inkluziv, předpokládám, že není bolavé.
1: Má.
2: Jaký ten full, co si?
1: Já ho dneska ves na letiště. A hele, ale on má normálně Ondra svůj harem. To je neuvěřitelný, protože on má vlastně dvě dcerky a manželku.
2: Ano.
1: A oni jsou na něj, holky, tak neuvěřitelně hodný. Já jsem řídil to auto,
2: ano,
1: a on tam seděl a oni, tatínku, a nechceš napít, a tatínku, nechceš tady hroznový víno, a tatínku, nechceš tady buchtičku nějakou.
2: Jo, takhle úplně jako se po něho... No tak počkej, no, a co se bude dít na té dovolené? Zakopávat do písku, že jo, furt ho natírat, tohle. Akorát samozřejmě za nějakých 15 let generální partner vložky.
0: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říba. Evropa 2.
1: To bylo ze středečního večera na Maximum na Evropě 2. Všechno od 8. Rap Ateliér, Jindra a Randy a hodina R&B a hiphopu a my se slyšíme zase společně v pátek v 6.

0: Na Evropě 2.
1: A je tu dnešní Rap Ateliér na Evropě 2. Vítejte, středa 8 hodin. Vždycky přicházíme dva jako Cyril a Metoděj s Randym. Tentokrát se vracím sám, protože Randy přesně je i pro vás takovou inspirací a příkladem toho, jak nepřecházet nemoc. On měl prostě nějakou virózku, pak samozřejmě se mu udělalo líp, tak hned jakoby vyběhl na 100% a tak se mu to zase vrátilo. Čili Randy se dneska omlouvá z vysílání a potáhnu to dneska sám. To vůbec nevadí, já jsem i Randymu sám říkal, že je to výhoda, že vlastně v dnešní uspěchané době je super mít jako tu legální možnost si tak nějak odpočinout. To je skutečně dneska vrchol luxusu, si prostě odpočinout. Máte u čeho? Čeká nás hodina samozřejmě repu a informací nejen repu se týkajících. Bude to dneska fakt zajímavý, protože ta paleta je velmi jakoby široká. A některé věci jsou tak zajímavé nebo tak zvláštní, že až člověka z toho trošičku mrazí. No, vydržte, pojďme začít tedy rovnou a už to nebudu víc zakecávat. Za chvíli se slyšíme znovu v rámci Rap Ateliéru na E2.

Ranní večer posloucháte Rap Atelier na Evropě 2. Refresher teď přišel s informací, která se týká jistých nesrovnalostí nebo beefu mezi Hectorem a Izomandiasem, kdy tedy Hector nějakým způsobem kritizoval onu symboliku, kterou Izo měl na svém dvojitém koncertu v O2 aréně v rámci onoho kříže, nebo spíš tedy přesněji řečeno egyptského Anku. To je jedno. Zkrátka, byl tam symbol kříže, což tedy Hector komentoval nějakým způsobem jako kriticky, že asi by člověk měl být vděčný Bohu za vrchol své kariéry a místo toho tedy tam prostě jako vystupuju na hořícím kříži, jo. Což samozřejmě se nerovná tomu, že jako nemám respekt k Bohu jako takovýmu. To je jedno. Každopádně Refresher přišel teď s informací o tom, že Izo odebral kredit Hectorovi z jejich společného featu, nebo z jejich společného tracku A mám rad. Oni samozřejmě už spolu spolupracovali dříve, jestli se nepletu, v roce 2019. A tak jsem se vlastně jako koukal, odkud přesně ten kredit zmizel. Když jsem se díval na Spotify a tak dále, tak samozřejmě všude tedy je A mám rád oficiálně vedená jako Izomandias a Hector. Asi to budou nějaký tedy royalties, nejspíš věci, distribuční systémy a tak dále. Jo, tam asi nejspíš tedy zmizel ten kredit. Je to každopádně jako zajímavá hra, co se rozehrála mezi těma dvěma interpretama, my jsme to i s Randym minule nějakým způsobem řešili a samozřejmě jsme nic nevyřešili. Uvidíme, co bude dál. Prostě někdy se úspěch takzvaně neodpouští. Na druhou stranu u takhle dvou jako úspěšných interpretů se to zdá být vlastně až zbytečný skoro z Hectorové strany, i když zase. Ono jakoby vždycky nějaký krátký vyjádření na sociálních sítích člověk ne vždycky může nebo musí nutně hned pochopit, o co autorovi přesně šlo, co tím přesně chtěl vyjádřit. Počkáme se samozřejmě na vývoj situace, kdy to třeba nějakým způsobem tedy osvětlí, o co jakoby přesně šlo. Jestli vůbec nějaký vývoj bude. Možná by bylo lepší, kdyby to šlo tak nějak jako dostracena. A každý by si tak nějak všímal prostě té svý tvorby a makal hlavně na sobě. To je ve finále to nejdůležitější ze všeho. Special

Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. Puff Diddy stále sedí ve vězení a jelikož byl odsouzen v roce 2025, a byl odsouzen tedy konkrétně na 50 měsíců, co znamená necelý 4 roky a 2 měsíce, tak nejzazší termín, kdyby ho měli pustit, je nějaký rok 2029, ale spíš jako to předpokládané propuštění vypadá na začátek roku 2028. No a jak si Sean Combs aktuálně odpikává trest? Já si myslím, že to vypadá líp, než byste si mysleli, vzhledem k tomu, že nás posloucháte hromada z vás třeba z vězení, tak budete zcela jistě rozumět teďkon té problematice, budete prostě mít jako srovnání, aktuální srovnání. Sean Combs, jelikož má prachy, tak samozřejmě se tam má velmi dobře. Asi budete opět třeba souhlasit, že když člověk má prachy nebo někoho venku, kdo ho je schopný jakoby podpořit, podporovat, nosit mu třeba ty věci a tak dále, tak to je lepší. Sean Combs si tam prý údajně udělal takovou jako partičku kolem sebe, která mu prakticky vlastně slouží, jo. V rámci zvyšování toho komfortu ve vězení. Dokonce teď samozřejmě přicházely informace o tom, že už to bylo jako tak daleko rozjetý v rámci třeba NBC News, jo. Že už to bylo tak jakoby rozjetý, že prostě Sean Combs tam byl tak velký šéf, že už se tedy dostal i do nějakých jako bytek s nějakýma spoluvězněma, asi ze znepřátelený party. A dokonce to tedy došlo tak daleko, že aktuálně je tedy přesunut na samotku, kde samozřejmě tyhle ty služby za skutečně jako tisíce dolarů, jo, údajně, podle NBC News, si takhle jakoby Sean Combs platil, no. Tak tolik, takový update ohledně výkonu trestu tohodle rapera. Byly snad i nějaký fotografie, které vyšly na povrch. Jediný, co je potřeba říct, že Sean Combs velmi rychle teda jako zešedivěl za tu dobu toho vyšetřování. Nevím, jestli zešedivěl z těch nervů, který má ve vězení, nebo už zešedivěl ještě během toho soudního procesu, kdy se bál, kolik let za ty věci dostane. No a když se bavíme o těch věcech, tak samozřejmě jeho největší kritik a dalo by se říct sok, takový jakoby gangsterský prostě protipol jeho, tedy 50 Cent, který o něm natočil i docela dost hustý dokument, tak on asi jako říkal, no, že vlastně ty 4 roky jsou úplně jako legrační vzhledem k tomu, co všechno Sean Combs dělal. Pochopitelně ne všechno se nějakým způsobem dokázalo nebo podařilo dokázat. No jo, no, spravedlnost. Jo. To je termín, který by dneska se dal dávat do uvozovek úplně všude, protože je dost tedy diskutabilní.

0: inak, co ja viem.
1: Ale C je správne.
0: A co nám Zejny nabídneš?
1: Mne nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co tešiť. Pavel Cejnar, od pondelí do pátku 11 až 13 na Evropie 2.
1: No.
2: Chce se mi těsnit.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.
5: Letí směr Karibik, zaletím chillovat, letím to řešit, za to nebudete mít.

Rap Atelier na Evropě 2.

Pěkný večer, posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. Teď přichází téma, který je zcela jistě jako na zamyšlení. Nejdřív vám řeknu, od koho vlastně pochází tahle ta informace nebo to spojení určitých jako bodů, který když tedy jako se stane, tak prostě nelze nad tím jako se nezamyslet. Je to jeden Francouz, je to týpek, který vlastně je aspoň podle jeho vyjádření dělá, nebo dělal celý život v médiích různýho typu, samozřejmě tedy i v médiích, který pojednávají o známých lidech, nevím, jestli to byl konkrétně Bulvár nebo nějaká lifestyleová divize nějakého velkého kanálu, to je jedno. Co je důležitý je, že on začal dělat takový jako videa, který samozřejmě některými lidmi jsou braný jako dost silně konspirační věci. Ten jeho kanál se jmenuje Reality Revolt, klidně si to můžete najít, a on vždycky dělá jakoby sestřihy videí, který ukazují v kontextu různý věci, který ale dávají dohromady nějaký význam nebo nějakou souhru informací, časovou souhru takovýho rázu, že se jako velmi těžce potom řekne, tohle je úplná kravina. Teď jde konkrétně aktuálně o tu věc v Rusku, tedy o to, o ten mor, nebo o tom, co se o tom prostě povídá. A je tam souvislost, mimo jiné s mnoha věcmi, když se podíváte na to video, tak je všechny uvidíte. Já nebudu jmenovat všechny, ale budu jmenovat tu nejzásadnější a z nejzajímavější spojitost. Je to konkrétně spojitost s Taylor Swift. Ona totiž vydala 25. září track s názvem Patient Zero, tedy Pacient Nula. Termín Pacient Nula se, jak víme, používá vždycky u různých tady těch jakoby nákaz, jo? První náhoda ve stejný den, tedy v Rusku, zemřela, respektive takhle, ve stejný den v Rusku v tom institutu se rozbila ta lahvička s údajně tou bakterií moru tedy. Jo? A posléze vlastně ta paní, který se to stalo údajně, tak zemřela tedy 2. října před pár dny. Mimo jiné, to byl den, kdy ten song od Taylor Swift, Patient Zero, se stal číslem 1 v rámci hitparády. To ještě není tak zásadní. Každopádně ten samý den, co vyšlo Patient Zero, tak ten samý den se stal ten incident. Mnoho různých jako symbolik v tom videoklipu Taylor Swift jako absolutně kopíruje vlastně to, jakým způsobem se pracuje s těma věcma v tom labu. Jo, jsou tam neuvěřitelně jako stejný prostě symboly použitý. No, a pak je tam další věc, že ještě 2 dny vlastně před tím, než Taylor Swift vydala tenhle ten svůj song, tak na půdě Spojených národů v rámci svého proslovu použil tento termín Patient Zero prezident Ukrajiny Zelenský, který vlastně mluvil o prezidentu Ruské federace Putinovi, že teda on je ten pacient zero, pacient nula, který vlastně se jakoby nakazil tou válkochtivostí a šíří ji tedy do světa. Co je ještě zajímavé, že 25. září je přesně 6 let, 6 měsíců a 6 dní, 3/6, od tedy 19. března roku 2020, kdy vlastně v Americe první stát začal s nějakými jakoby covidovými opatřeními a lockdowny. Tak, a to jsou asi jako takový nejzásadnější zajímavosti, náhoda, nevím. Každopádně takhle to prostě je. Mrkněte se na klip Patient Zero od Taylor Swift. Klidně se podívejte na celý to video od Reality Revolt a udělejte si názor sami. Je to fakt zajímavý.

největší lásky. Nejraději ze všeho to dělám pomalu, ale můžu na to šlapat jako Ferrari. Měníme playlisty, měníme polohy, měníme pláže. Nejraději ze všeho to dělám pomalu, ale můžu na to šlapat jako Ferrari. Měníme letiště, měníme obchody, měníme zájem. Je to moje muza.

dám tu 16 na jeden take, jak se patří. Vyzvednu tě v tvojí práce někde nad ránem. Bereme flašky na benzíně do apartmánu. Vím, že máš unavené nohy, tak se natáhni. Bude to až ty rolety.

Pěkný den, posloucháte Rap Ateliér. Na Evropě 2 my jsme dorazili takřka do cíle. Já se rozloučím ještě s jednou informací, která je velmi zajímavá. Kdybyste bývali, plánovali výlet do Británie na jeden z nejikoničtějších festivalů světa na Glastonbury, tak měli byste smůlu i tak, jo. Už teď je pozdě, protože tenhle festiák se vyprodal za pouhých 42 minut. A to ještě při faktu, že není známý jediný jméno interpreta, který by tam vlastně vystupoval v příštím tedy roce. Je to skutečně tak. Prostě je to takový jméno, takový fenomén, že za 42 minut se prostě vyprodají lístky na line-up, který ještě vůbec není známý. Samozřejmě tam určitě budou i rapoví umělci, o tom žádná. Co je vlastně zajímavé ještě u Glastonbury, když si představíte, kolik lidí tam jezdí a jaký kšeft to musí být i pro ty organizátory. Tak přesto ta Worthy Farm, na který se to koná, jo, na jejich vlastně polích se to koná, tak skutečně svojímu názvu opravdu odpovídá, protože worthy znamená anglicky mít jako nějakou hodnotu, ať už je to u člověka nebo u nějaký věci. Tahle farma evidentně hodnotu má, protože ona místo toho, aby každý rok tedy inkasovala ty prachy z těch koncertů a to, že tam desetitisíce lidí lítají prostě po těch pláních a jsou tam ty stany a tak dále, oni vždycky každý pátý rok dělají tedy pauzu v rámci toho, aby samozřejmě se ta zemědělská půda obnovila, aby si odpočala a aby tím pádem další rok tam mohl ten festival být znovu. To se třeba u nás moc jakoby neděje, asi ne každý by to nutně jakoby vítal, nicméně Glastonbury to takhle dělá. Takže jestli byste plánovali návštěvu, tak si skutečně hlídejte vždycky ty termíny a v tuhletu chvíli počítejte s rokem 2028, což je ještě hodně dopředu, kdo ví, jestli ten svět ještě bude v ten rok existovat. No nic, takže s takovýmhle krásným poselstvím se loučím, mějte se hezky, doufám, že už příští týden v plný parádě a v plný sestavě s Randym. Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ne.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hizlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 8 prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 98.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.

Maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s panami.
1: Cože, si panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý

Maximum nový muziky. Evropa 2. 8 let. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 8.2 a 105.5 FM.

Teď buší na displej tvýho smartfónu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: 2.
1: Bring the action. When you

0: Výhraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

maturanti bacha. Maturiťák snú z Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.